starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na nocou spíší, ke najmout dát. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, je

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Takže tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuji a pracuji a pracuji, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křiškové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové jako řekněme plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrájíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: vmícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo. Aha. To je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje, jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav, myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařili. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem se předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to je skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.

0: hodila něco do škopku z krvi a teď to na vás celý vystříklo.
1: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bála chutnat.
0: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
1: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdekoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
0: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecku,

0: vajíčka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantova se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec, ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít, takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí, to se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák, ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak,
0: jemnější.
1: Ale ono se tenkrát se dělalo jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrná, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. Tak. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány, bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: pošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináč se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vyprystoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu. Nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů, a to je...

0: vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byli dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy. Tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že
1: už,
0: ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl? Pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře,

0: myslí, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
1: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci. A když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl. Aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
0: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Tomajerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
1: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
2: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
0: Je dostupná všem, paní primářko?
1: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Toméerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života. No jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem. Předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vyslovené přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Cestující v Plzni budou mít od srpna další možnost, jak platit jízdné v městské dopravě. V Mnířanech vznikne multifunkční volnočasový areál s novými stezkami. Dnes bude zpočátku zataženo s přehánkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupinková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun. Od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to budeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
1: Plzeňské dopravní podniky zavádí nový způsob úhrady jízdného. Od srpna začne fungovat takzvaná plzeňská karta. Je určená pro cestující, kteří kupují jednotlivé jízdné a nevyužívají časové předplatné. Nová karta bude nabitá na 100 bodů, tedy korun, kterými budou lidé jízdné platit. Kde bude možné plzeňskou kartu pořídit, vysvětluje mluvčí dopravního podniku René Vávro.
5: Dostupná bude na našich zákaznických centrech a také u vybraných smluvních distributorů, kde si dnes cestující kupují papírové jízdné. Jízdenky. Velkou výhodou je také to, že po vyčerpání dopravních bodů bude možné kredit jednoduše dobít přes e-shop plzeňské karty.
1: V Mnířanech na severu Plzeňska vznikne propojením několika ploch nový volnočasový areál. Stávající lokality sportovišť propojí stezky pro pěší a cyklisty s koupalištěm. V současné době město čeká na převod potřebného pozemku od státu, říká nezávislý místostarosta Mnířan Zdeněk Zeman.
6: V současné době jednáme se Státním pozemkovým úřadem o převedení potřebného pozemku k propojení areálu koupaliště a fotbalových hřišť. Spojením sportovních ploch a koupaliště vznikne volnočasový areál. Pozemek už máme přislíben.
1: Ruské noční útoky na ukrajinský Kyjev nepřežil nejméně jeden člověk, dalších 5 je zraněných. Na Telegramu o tom informuje vojenská správa města. Starosta metropole Vitalij Kličko píše o zásahu vícepodlažního obytného domu. Na místě zasahují záchranáři. Útok přichází den po ukrajinském úderu na sklady největšího ruského internetového obchodu. Ukrajina se už více než 4 roky brání rozsáhlé ruské agresi a téměř každodenním náletům. Kyjev v posledních měsících měl odvetné útoky na ruskou logistickou infrastrukturu nebo rafinérie a ropná zařízení. Sport. Fotbalisté Anglie slaví podruhé v historii zisk medailí z mistrovství světa. V zápase o třetí místo zdolali 6-4 Francii, která přitom po poločase prohrávala už 0-4. K vítězství Ostrovanů pomohl 3 góly křídelník Bukayo Saka, který hattrick zkompletoval v závěru z penalty. Světový šampionát fotbalistů dnes zakončí finále mezi Argentinou a Španělskem. To začne v 21 hodin našeho času. Počasí. Počátku bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přehánkami, na jihu lokálně i bouřkami, ojediněle i silnými. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby o předpověď na druhém stupni tady střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je neděle 19. července, 5 minut po 5. hodině. Startuje ranní program Českého rozhlasu Plzeň. Dobré ráno vám přeje Nikola Valová. Seriál Tajemství technických památek nás dnes zavede do Nejtku na Karlovarsku. Na křížovém vrchu tam mezi stromy stojí Einmann bunkr, tedy bunkr pro jednoho muže. Podobné pozorovatelny sloužily za druhé světové války k hlídání průmyslových areálů nebo důležitých dopravních uzlů. Více prozradíme hned po písničkách.

0: technických památek. Technických památek.
1: Jen pár minut chůze od náměstí v Nejtku na Karlovarsku vede lesem stará křížová cesta. Kromě historických kapliček jednotlivých zastavení si pozorní návštěvníci na úpatí křížového vrchu mohou všimnout poněkud nepatřičné stavby ukryté mezi stromy. Redaktorku Janu Strejčkovou k ní zavedl historik a nejdecký kronikář Pavel Andrš.
2: Jedná se o železobetonovou stavbu, německý Einmannbunker. Jednalo se vlastně o kryt, o bunker, který byl určen pro jednoho muže, ale dovnitř se vešly až 4 osoby využívající nouzový úkryt. Jedná se vlastně o pozorovací objekt z druhé světové války, který byl začleněn do systému protiletecké obrany. Ten nejdecký má výšku 2,30 m a šířku 1,50 m, s tím, že má i 4 průzory.
3: My stojíme jenom kousek od průmyslového závodu současného. Ano. Ty se tu nacházeli právě i za druhé světové války, tudíž to bylo strategické místo.
2: Ano, bylo to strategické místo, s tím, že za druhé světové války se v nejdeckých továrnách, ať to byla nejdecká přádor na vlny, nebo tehdejší Wildfang, dnešní Metalis, prováděla zbrojní výroba. Konkrétně v česárně, v přádelně se montovaly letecké součásti letadel značky Junkers a v Wildfangu se vyráběly zápalky a hlavice do dělostřeleckých granátů.
3: Zajímá mě, jak se do té stavby lezlo. Horem?
2: Nikoli. Každý bunker, i ten nejdecký, má takový dveře, do kterého se lezlo a vlastně, jestliže to bylo možné, tak se tam vešlo i několik osob, nejenom ten jeden. Ostrahu náletem vyklizených podniků a právě těch pozorovatelů měla na starosti ozbrojená závodní stráž. Byla to organizace, vzniklá v roce 1941 a organizačně spadala pod policejní ředitelství. A právě v těchto bunkrech při náletech nebo při riziku náletu byly vyklizeny průmyslové objekty a z těchto pozorovatelen vlastně se sledovalo, kde ty pumy vybuchly. Ty nejdecké bunky teda se využívaly pouze v období druhé světové války do roku 1945 nebo v závěru druhé světové války. Potom už ty pozorovací účely už neměly. Na této stavbě bunkru na křížovém vrchu můžeme vidět i značku státní nivelace, to znamená značka, díky níž můžeme na mapě vidět ty konkrétní body s nadmořskou výškou. Jinak tyto body se nacházejí na významných budovách, ať to jsou úřady, nemocnice, ale právě tato značka je i na bunkru z druhé světové války.
1: Podle kronikáře Pavla Andrše se v Nejtku nacházelo nejméně 6 podobných bunkrů. Do dnešních dnů se dochovaly už jen 2. Kromě toho na křížovém vrchu stojí další zhruba o kilometr dál u Bernovského rybníku. Z Nejtku na Karlovarsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio

0: počasí.
1: Ráno bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami. Na jihu kraje se můžou vyskytnout i silné bouřky, doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty kolem 20 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední. To bylo počasí pro neděli 19. července a my pokračujeme v programu Českého rozhlasu Plzeň. Vést školu dnes není jen o tabulkách, razítkách a rozvrzích. Ředitelé musí umět motivovat učitele, řešit problémy a udávat směr celé školy. Podíváme se na to, jak se na tuhle roli budou ředitelé nově připravovat. Nejdřív ale píseň Františka Nedvěda.

0: Řídit školu dnes znamená mnohem víc, než jen sestavovat rozvrhy nebo hlídat rozpočet. Od ředitelů se očekává, že budou lídry svých škol a povedou učitele. I proto ministerstvo školství mění přípravu budoucích ředitelů. Nové studium bude delší, praktičtější a více zaměřené na vedení lidí i každodenní fungování školy.
1: Když jsem vyhrál konkurs na ředitele školy, tak si mě vedoucí odboru školství zavolal a říkal, jste tady dva noví, budete jezdit na dvouletý školení, bude to každý měsíc.
2: Vzpomíná ředitel jedné ze základních škol v Chomutově Miloslav Honc, jak to chodilo před desítkami let, když sám nastupoval do vedení školy. Dnes je podle něj na ředitele škol mnohem více nároků.
1: Dneska je tlak na ředitele ze všech stran mnohem větší, dochází k obrovskému množství změn. Člověk se musí mít neustále na pozoru sledovat, co se vůbec děje.
2: Když se dnes chcete stát ředitelem, nestačí jen zkušenosti z učitelské praxe. Musíte projít také povinným kvalifikačním studiem, které má budoucí ředitele připravit na vedení celé školy. Právě jeho podoba se teď mění. Místo dosavadní stovky hodin budou muset budoucí ředitele absolvovat 250 hodin přípravy. Hlavní novinkou je důraz na praktickou přípravu, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Studium je nově rozděleno do dvou navazujících částí, výrazně se rozšiřuje jeho rozsah a větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky. Součástí studia jsou také interaktivní formy výuky, sdílení zkušeností a řešení konkrétních situací z praxe.
2: Úvodní částí kurzu musí ředitel projít ještě před nástupem do funkce, druhou do 3 let ve vedení školy. Vstupní část je určená třeba pro zástupce ředitele a další zájemce o ředitelskou pozici. V následném studiu se budou začínající ředitelé učit hlavně řešit situace, které každodenní řízení školy přináší, popisuje Zbyněk Wasserbauer, ředitel základní školy v Polné.
4: Je tam jako velký důraz na tu pedagogickou stránku věci, aby ten ředitel byl opravdový lídr, aby věděl, co po těch lidech chce, aby je dokázal vést. Jsem moc rád, že tam zapracovali i témata z financování školy, protože to je obrovské téma, o kterým bych řekl, že ředitelé se v něm moc neorientují a přitom oni zodpovídají za to, aby ta škola prosperovala.
2: Jak už říkal mluvčí ministerstva Ondřej Macura, budoucí ředitelé se nemají učit jen z přednášek. Součástí studia budou také workshopy nebo stáže. Podle Zbyňka Wasserbauera ale bude klíčové, kdo je povede. Kvalita školitelů, kterým uděluje akreditaci ministerstvo školství, totiž může výrazně ovlivnit, co si z přípravy odnesou.
4: Mám jenom 4 roky praxe a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času.
2: A s tím souhlasí i programový ředitel organizace Eduin Jan Vereš Mušuta.
5: Je to dobrý upozornění na to, že bude hodně záležet na tom, jak kvalitní bude ten proces té akreditace a třeba kultivace toho prostředí těch vzdělavatelů ředitelů. Že teď máme relativně dost těch institucí, které to vzdělání můžou poskytovat. Ale nemáme, kromě toho, že získají tu akreditaci, pro ně nějakou zpětnou vazbu toho, jestli to dělají dobře, ani kontrolu toho, že to dělají dobře.
2: Zájem o ředitelské pozice se podle ministerstva školství liší podle regionu i typu školy. Problémem je, že se do konkurzu často hlásí málo uchazečů. V roce 2024 se ve skoro polovině případů přihlásil jen jeden zájemce. A to školám výběr nového vedení komplikuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Větší města v Plzeňském kraji investovalo v posledních 4 letech do základních a mateřských škol desítky milionů korun. Města považují školy za zásadní prvek infrastruktury, který posiluje počty obyvatel. Převody financování nepedagogických pracovníků na obce zavedené od letošního ledna jim zatím zásadní problémy nepřinesly. Dopady města vyhodnotí příští rok. Plzeň navýšila objem sběrných nádob v okolí Boleveckých rybníků. Vyváží je vždy v pátek a v pondělí. Každý rybník má ale podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN jiný režim. Zámecký park a zahrady v Žejobcích na Klatovsku patří tento víkend umělcům. Svá díla tam vystavují malíři, sochaři, kovotvůrci, designéři a další výtvarníci, kteří jsou nějak spojeni s Pošumavím. Víkend nazvaný Zahrady umělcům je tam vůbec poprvé a pořádá ho galerie Netopír a obec Žejobce. Akci můžete dnes navštívit od 9 do 17 hodin. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin začne sčítání přítomných Anna pod dohledem komisaře z agentury Dobrý den Pelhřimov. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali 3. místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. V finále Argentina-Španělsko má výkop v 21 hodin. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná republikový šampionát v cross-country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v 11 hodin a 30 minut. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje ve 13 hodin a 30 minut. A ještě počasí. Zpočátku bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami, na jihu lokálně i bouřkami, ojediněle i silnými. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře je až do konce července uzavřena Dukelská ulice. Vyměňují tam vodovodní přípojky. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 3 minuty po půl šesté, krátké zprávy pro vás měla Lenka Lupínková. Jestli zrovna vstáváte, nebo už jste nějakou chvíli vzhůru, tak vám přeji hezké ráno. V Českém rozhlasu Plzeň vám hrajeme písničky, které nestárnou. Teď například od Hany Zagorové.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Mirek Šimek nám povypráví o přestupku bratra Vildy.
2: Řešení je jedno, najít hlupáka, který je ochoten opustit novostavbu a rychle s ním náš brloch vyměnit. Na náš inzerát odpovědělo asi 6000 hlupáků, což si otec sice nedovedl vysvětlit, ale příští týden jsme se stěhovali. Poslední ráno ve starém bytě nás zastihlo ve veselé náladě. Zpívali jsme, žertovali na účet smutného bratra Vildy, který se s bytem nerad loučil a plakal u krbu. Když ho otec kamarádsky pobídl k odchodu do nového bydliště písní Poleť ptáčku k paneláčku, jen se pokřižoval, jako by tušil něco zlého. Na sídliště jsme dorazili k večeru. Nábytek na místě bohužel ještě nebyl, protože stěhovací vůz zapadl do bahna. Prohlédli jsme si dům. Vilda poznamenal. Navrch, fuj, uvidíme, co bude vevnitř. U vchodu nás zastavil domovní důvěrník. Rodina Václava Mušky? Otázal se. Vidíš, Vildo, uvítání, sykl otec vítězně. Ano, rodina Václava Mušky, ohlásil pak hrdě. Můžete s námi kdykoliv počítat na brigádu. No dobře, pane Muška, dobře, ale se sliby pomalu, hučel důvěrník. Zatím budete mít dost práce doma. Zrovna ve vašem patře spadla příčka a je třeba vyměnit podlahy. Jo, proč jsem vás zastavil, pokračoval ten muž. Natočte si tady u cisterny vodu. Bagr utrhl potrubí. Beze slova jsme vyšli do čtvrtého patra. Babičku jsme nesli, výtah nejel. Po běžné prohlídce bytu Vilda otce zabil. Bude sedět. Alespoň má, na rozdíl od nás, kde bydlet.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: přichází slibované ochlazení. Na pár dní si odpočineme od vysokých teplot. Mimochodem, teplotní rekord na 19. červenec drží Plzeň Mikulka, kde v roce 2006 naměřili přes 35 stupňů. Nejméně to bylo v roce 2001 v Konstantinových Lázních, tehdy necelé 4 stupně.
1: Počasí.
0: Nedělní ráno bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami. Na jihu kraje se můžou vyskytnout i silné bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední. To bylo počasí pro neděli 19. července. Posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data Národního parku. Nevřeň připravuje parcely pro výstavbu nových rodinných domů. Rozhodnutí o případné obhajobě prezidentského mandátu oznámí Petr Pavel příští rok. Dnes bude zpočátku zataženo s přehánkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Lenka Lupínková. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data zprávy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
3: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
1: Nevřeň na severním Plzeňsku upravuje lokalitu Malé vrchy pro bydlení. Do podzimu by tam mělo vzniknout zázemí pro 11 parcel. Obec za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Podle nezávislé starostky Štěpánky Bejčkové je jedním z důvodů snaha udržet v obci mladé rodiny.
4: Na venkově, když nemáte vlastně stavební pozemky nebo nemáte kde stavět, tak potom dochází k tomu, že vám odchází mladí lidé. To je v Nevřeni cítit, ono vám vlastně potom jako stárne populace. Vidíte, že těch dětiček potom do té školky je málo. Takže na jedné straně právě se snažíme připravovat vlastně nové lokality pro bydlení, budeme měnit územní plán a na druhé straně připravujeme infrastrukturu.
1: Prezident Petr Pavel oznámí svou případnou opětovnou kandidaturu na prezidenta ve vhodném čase příští rok. Řekl to v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na festivalu Colors of Ostrava. Pavel řekl, že volby jsou za rok a půl a i ostatní kandidáti by měli vědět, na čem jsou a měli mít čas na kampaň. Pavel taky odmítl, že by kampaň dělal už teď, jak říkají někteří koaliční představitelé, například premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Spojené státy zahájily další vlnu útoků na Irán na síti X, o tom informovalo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že cílem úderů je dál oslabit schopnost Teheránu ohrožovat komerční lodní dopravu v Hormuzském průlivu a potrestat revoluční gardy za útok v Jordánsku, který nepřežili dva američtí vojáci. Iránská státní média hlásí útoky například poblíž přístavního města Sirik na jihu země. Sport. Bronz na mistrovství světa fotbalistů vybojovala Anglie. Ostrované v zápase o třetí místo porazili v Miami Francii 6-4, když už po poločase vedli 4-0. O titul se dnes od 21 hodin našeho času utkají Argentinci se Španěli. Obhájce prvenství Tadej Pogačar vyhrál po solovém úniku 14. etapu cyklistické Tour de France a zvýšil svůj náskok v čele závodu. Před Dánem Vingegaardem, který byl čtvrtý, vede hvězdný Slovinec už o 4,5 minuty.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přehánkami, na jihu lokálně i bouřkami, ojediněle i silnými. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, aby ho předpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Až do října je v Plané na Tachovsku uzavřena nádražní ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Aktuální zprávy skončily téměř 5 minut po 6. A v ranním vysílání vám už za chvíli nabídneme sport. Vypravíme se do Chotíkova, kde se na fotbalovém hřišti uskutečnila soutěž Penaltový král. Reportáž z ní nabídneme po písničce. Dobré ráno, s Českým rozhlasem Plzeň vám přeje Nikola Valová.

6 hodin a 10 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Plzeň. V neděli 19. července má svátek Čeněk. Je to domácká podoba původem latinského jména Vincenzo. Vincenz, které znamená vítězný. K jeho známým nositelům patřili automobilový závodník Junek a herec Schlegel. Narozeniny dnes slaví britský kytarista a člen skupiny Queen Brian May, americký herec Campbell Scott, britský herec Benedict Cumberbatch nebo fotbalista Pavel Kuka. Pokud i vy jste mezi oslavenci, přejeme vám vše nejlepší a posíláme písničku od Cher.

0: počasí.
1: Nedělní ráno bude postupně zataženo a na většině území od západu s deštěm nebo přehánkami. Na jihu kraje se můžou vyskytnout i silné bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní a večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vás nedělním ránem provází Český rozhlas Plzeň. V Chotíkově se uskutečnila fotbalová akce Penaltový král, ve které se o finanční a věcné ceny utkalo více než 200 střelců. V kategorii kadet se prezentovalo 118 hráčů a hráček, které na hřišti nedaleko Plzně přivítal patron projektu a expert Českého rozhlasu Pavel Horvát.
1: Po tom kopu klidně i rodiče, jestli tady jste, kontrolujte, jestli se to rozsvítilo správně, jestli vaše dítě nebo vy kluci, holky sami jste dali. Těšíte se?
2: Jednou z posledních v prvním kole, která kopala, byla Saša. A Saše se povedlo skórovat v prvním kole penaltového krále, tak jak jsi spokojená?
3: Dobře.
2: Přemýšlela jsi, jak tu penaltu kopneš?
3: Ne.
2: Proč jsi se rozhodla přijít na penaltového krále do Chotíkova přijet?
3: Nevím.
4: Doprovázíme syna a Saša se rozhodla na poslední chvíli, že taky přece jenom si půjde kopnout.
2: Říká Saši maminka, na penaltovém králi v Chotíkově pochopitelně nesmí chybět golmani, kteří se snaží zastavit mladé střelce v kategorii kadet. Je jich tady víc než 10, tak se půjdeme mezi ně podívat. Máme tady jednoho z nejmladších golmanů, jak se jmenuješ?
5: Filip.
2: Filipe, jak se tě chytá na penaltovém králi proti mnoha střelcům?
5: Dobrý.
2: Kolik už jsi chytil penalt?
5: Asi dvě.
2: Jaká je tvoje taktika, když proti tobě jde střelec na penaltu? Zůstaneš stát nebo si vybíráš stranu, kam skáče?
5: Stranu, vybírám si stranu.
2: Nebudeme asi prozrazovat kterou, tak mi ještě pověz, za jaký klub hraješ a kolik tě je let?
5: Veslovám Batice a je mi 10.
6: Bohužel, Pavel se neprosadil, to je škoda.
2: Viktorie proměnila svoji druhou penaltu, tak jak si užíváš tady Chotíkově penaltového krále?
7: Dosá dobře, je to tady moc hezký a jsem ráda, že jsem tady.
2: A přišla jsi sama nebo s nějakou spoluhráčkou z plzeňské Viktorie, protože máš na sobě dres Viktorie?
7: My jsme se domluvili s Kačkou Kalinoč, že sem půjdem obě dvě, takže mám tady kámošku.
2: A když jdeš kopat penaltu, víš, kam budeš střílet?
7: Jo, já už jsem rozmyšlená vždycky před tím.
2: Máš nějaké své oblíbené místo? Teď to můžeš prozradit, protože nás golmani neslyší, ty jsou 10 metrů od nás.
7: Pravá nahoru vždycky střílem.
2: Chotíkově vrcholí na akci Penaltový král soutěž kadetů. Pozoruje ty závěrečné kopy také obránce hokejové Škody Plzeň Daniel Malák. Dane, hledáte inspiraci pro vaši soutěž, která začne za pár minut?
8: Tak určitě to sleduju, jak to kluci kopou. Mám na to svůj styl, takže se nějak nechci rozhodit tím, ale určitě to sleduju.
2: Vás vídáme i v těch fotbalových zápasech, který tým Škoda Plzeň hrává v rámci přípravy, řekněme, letní. Ale co penalty? Trénujete je nějak speciálně?
8: Speciálně tak netrénuju, když přijde na penaltu, tak se určitě nebráním jí nekopat, takže jsem rád, když jí kopu.
2: A jaké je to oblíbené zakončení? Teď to můžete prozradit, protože golmani nás neposlouchají.
8: Teď sleduju to mistrovství světa, takže si to beru. Mám radši tvrdší střelu, kopu pravou, takže pravou doprava.
9: 23. penalta. Jen jednou Kuba Votl minul. 23. penalta pro Martina Jandíka. I on jenom jednou jedinkrát nedal hned v prvním kole a přesto se dostal do finále.
2: Penaltovým králem v kategorii kadet v Plzeňském kraji se stává Jakub Motl, tak 25 proměněných penalt z 26. Jak jsi se připravoval na tuhle soutěž?
10: No tak v sezóně už jsem pár penalt kopal, takže jako to mám natrénovaný nějak a věřil jsem si, no a pálilo to tam samo už, no.
2: Ta jediná neproměněná penalta, co tam bylo špatně?
10: No, golman prostě vystihl stranu a já jsem nedal takovou razanci a prostě to vychytal, no.
2: Říká vítěz soutěže Penaltový král v Plzeňském kraji Jakub Motl. Z Chotíkova Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Rekonstrukce americké ulice v centru Plzně vstoupí od pondělí 20. července do závěrečné třetí etapy. Jak píše město Plzeň na svém webu, ke stávajícím dopravním opatřením se přidá úplná uzavírka okružní křižovatky americká Gétova Prokopova. Dojde zároveň ke změnám a odklonům trolejbusových linek 12, 13, 14, 15 a 17. Ostatní linky zůstávají ve stávajícím režimu. V Břasích na Rokycansku nainstalovali dalších 20 samostatných solárních lamp veřejného osvětlení. Jsou na místech, kde si to přáli sami občané. Celkových 500 světelných míst v obci a na stezkách jich už 10% pokrývají autonomní lampy se solárními panely. V Dobřanech na Jižním a Plzeňsku budou dvě nové dětské skupiny. Město dokončilo rekonstrukci budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, ve které bude skupiny provozovat místní školka. Ve městě tak přibude 24 míst pro děti ve školkovém věku, říká místostarosta Dobřan Michal Trdlička za Aktivní Dobřany. Na stavbu roku Plzeňského kraje je nominováno 21 staveb. Komu poputuje cena veřejnosti, rozhodnou lidé hlasující na internetu. Hlasovat je možné až do 23. srpna. Všechny nominované stavby jsou na webu soutěže představeny s fotkami, videem, hodnocením poroty i umístěním na mapě. Výsledky soutěže stavba roku Plzeňského kraje budou vyhlášeny 14. září. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze ze 6-4. Přitom už po poločase vedli 4-0. Dnes v 21 hodin našeho času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem. A ještě počasí. Zpočátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Až do listopadu je v Horažďovicích uzavřena Zářická ulice. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly krátké zprávy od Lenky Lupínkové, jsou 6:53. Jestli jste někdy chtěli najít pirátský poklad, tak zbystřete, protože možná budete mít příležitost. Děti nám totiž ve vysílání za chvíli řeknou, kam by takový poklad ukryli oni. Tak třeba vyzradí dobrou skrýš.

0: Kam byste schovali pirátský poklad?
1: Do jeskyně, do podzemí.
2: Proč si ten poklad schovám do truhly?
3: Do země, pod postel, pod perinu,
4: pod skálu.
5: Hluboko do pralesa.
6: Na ostrov.
7: Dát ho třeba to na střechu.
8: Do skříně.
9: Do sklepa.
10: Třeba na půdu.
11: Do komínu.
12: Já bych ho asi hodil do moře.
13: Do tý, do truhly a zamknutý.
14: Do podzemního tunelu.
15: Do truhly a dal bych to mamce, aby to někam schovala, ale vzal bych si v klíč, aby to neviděla, co to je.
16: Já bych ho rozházela chudým lidem.

0: počasí.
1: Ráno bude postupně zataženo, na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami. Na jihu kraje se můžou vyskytnout i silné bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popoledni a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty kolem 20 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní, večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední. Po vedrech nám tak přichází ochlad.

0: pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

sama. U sebe nas je to sve.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: asi to sama.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
2: Sudovi Šrot, republice ocel.
3: Tipy pro volný čas.
4: Do areálu plzeňského Prazdroje můžete vyrazit na závěrečný den mezinárodního srazu vozů Chevrolet Corvette. K vidění jsou desítky ikonických amerických sportovních automobilů různých generací. Součástí programu jsou také spanilé jízdy a setkání majitelů vozů. Na náplavce na Radbuze v Plzni začíná v 15 hodin pohádkový příběh na motivy Rudyarda Kiplinga o malém zvědavém sluněti. Loutkář Tomáš Běhal tam pod širým nebem zahraje pohádku Jak slon dostal chobot. Vstup na představení je zdarma. Městské kulturní středisko v Domažlicích zve na hudební festival West Jazz. V zahradě pod Chodským hradem vystoupí od 17 hodin jazzové kapely. Druhý ročník festivalu moderuje dramaturg a moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Vstupné je dobrovolné. V Přešticích připravili zábavné odpoledne pro celou rodinu. Culinka a její tancohrádky pro děti začíná v brance od 15

0: hodin. Kromě tancování se můžete těšit na malování na obličej, bublinky a mlhovou show. V kostele svatého Martina ve Strážišti u Manětína můžete dnes zažít baroko. Koná se tam v 18 hodin koncert z cyklu Radost v baroku s názvem Cesta od středověku k baroku. Zahraje soubor Ars Camera Cameralis a představí vývoj duchovní i světské hudby v Evropě mezi 15. a 17. stoletím. Do Stodu můžete zamířit na závěrečný den tradiční stodské pouti. Kromě pouťových atrakcí a stánků vás čekají koncerty hudebních skupin. V 17 hodin zahrají Imagine Diamonds, v 18.30 Komunál a ve 20 hodin pouť zakončí koncert kapely Turbo. To byly naše tipy pro neděli 19. července. V 7 hodin vám přineseme aktuální zprávy. Zůstaňte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křinicích a Nýřanech.
2: Sudovy Šrot, Republice 8.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili rekonstrukci budovy za 30 milionů korun. Budou v ní dvě nové dětské skupiny. Kvalita vody některých koupališť v Plzeňském kraji se mírně zhoršila. Zákaz koupání zatím na žádné z nich není. Dnes bude zpočátku zataženo s přehánkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Je neděle 19. července a zprávy pro vás připravila Lenka Lupínková. Hezké ráno. Více než 320 tisícům Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Platnost dokladu byste si měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chcete řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dál v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
3: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně pak čas do 5 pracovních dnů. V Dobřanech na jižním Plzeňsku budou mít dvě nové dětské skupiny. Město dokončilo rekonstrukci budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, ve které bude skupiny provozovat místní školka. Ve městě tak přibude 24 míst pro děti ve školkovém věku, říká místostarosta Dobřan Michal Trdlička za aktivní Dobřany.
6: Zahájení provozu dětských skupin plánujeme od září letošního roku a doplní tak již rok běžící dětské skupiny ve Šlovicích, kde ještě zbývá pár volných míst. Rekonstrukce vyšla na necelých 30 milionů korun a projekt byl podpořen částkou 24 milionů korun z dotačního titulu budování dětských skupin Národního plánu obnovy.
3: V Plzeňském kraji se mírně zhoršila kvalita vody v některých koupalištích. Nevhodná voda ke koupání je například v rybníce Babylon u Domažlic. Na Hracholuskách můžou lidé využít pouze část přehrady, říká plzeňský hydrobiolog Jindřich Duras.
7: Na Hracholuskách trvá v dolní části nádrže, zejména v oblasti Hráze, perioda velmi dobré kvality vody. V horní části se kvalita vody výrazně zhoršila přítomností sinic a situace tam ke koupání není příliš příznivá.
3: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119, informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíce postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
8: Sport.
3: V okolí Břas a Stupna na Rokycansku probíhá mistrovství republiky v cross country horských kol. V 11 hodin a 30 minut se na trať vydají ženy. Na technické trati čeká na závodnice a závodníky mnoho krátkých prudkých kopců. Pokračuje jedna z adeptek na zlato, Simona Spěšná.
9: Jsou situovaný hned za sebou a bude to zhruba 10x 15 až 20 vteřin nástup na max a mezi tím si moc neodpočnete, což já úplně tyhle tratě, kde se jede furt šrot celou dobu, nemusím, ale to Stupno je hezký, protože je proložený technickýma pasážima dolů a letos se cítím silnější v těch kratších stoupáních.
3: Závod elitních mužů začne v 1:30.
8: Počasí.
3: Zpočátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přehánkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně i zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď na druhém stupni, tedy střední zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a jeden jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Končily zprávy Českého rozhlasu Plzeň a 7:05 pokračuje náš ranní program. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Valová. Prázdniny jsou téměř v polovině. Já se jako dítě vždycky těšila k babičce a dědovi a naopak jsem se hrozila, že budu vyslaná na tábor. Jak to máte u vás doma? K babičce a dědovi nebo na tábor? V Horažďovicích mohou mít o prázdninách děti obojí najednou a prostě jet na tábor společně se svými prarodiči. Podíváme se za nimi v následující půl hodině.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
3: I think we made a history today.
2: Karolína Muchová jen půlku.
3: Linda, my ex-friend.
2: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
4: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
5: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný
2: odlik. Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku museli některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
6: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
2: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí.
1: K počasí si teď řekneme více s meteoroložkou Martou Suchou. Dobré ráno, dnes by měly hrozit bouřky a přeháňky. Jak velké budou?
2: Hezké ráno, tak na bouřky je vydaná i pro jih Plzeňského kraje výstraha. Momentálně to ale vypadá, že oblast, kde se výraznější bouřky budou vyskytovat, bude východně u nás. Je dost možné, že se bude výstraha upravovat, aktualizovat během dopoledních hodin. Zatím je na mnoha místech regionu ještě málo oblačnosti, oproti tomu na severním Plzeňsku je už zataženo a většinou tam prší nebo pršelo. Teploty se pohybují převážně mezi 13 a 15 stupni Celsia. Počasí už ovlivňuje studená fronta, která přes nás během dne přejde k východu. Dopoledne bude převažovat zataženo a od západu se rozšíří déšť a přehánky na většinu území kraje. Přehánky mohou být i intenzivnější, výjimečně se tedy může objevit i pouřka. Během odpoledne v tom brzkém odpolední, popolední, tak budou srážky rychle od západu ustávat. Oblačnost se protrhá, bude pak proměnlivá a k večeru a večer bude dále ubývat postupně až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty ty dnes budou podstatně nižší než včera. Včera dosahovaly až k 28 stupňům Celsia. Dnešní maxima očekáváme jen kolem 20 stupňů, konkrétně v intervalu mezi 18 a 21 stupňů. Nejvyšší teploty na horách budou od 15 do 18 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu. V bouřce nebo přehánce může přechodně zesílit a večer bude vítr slábnout.
1: Počasí na neděli přiblížila meteoroložka Marta Suchá. Děkujeme a přeji vám hezké ráno.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: 7 minut do půl osmé se pojďme s Českým rozhlasem Plzeň přesunout na letní tábory. Když vládli dinosauři, chovatelák, nebo jak se do lesa volá? To jsou témata některých táborů, které v létě pořádá Envy Centrum Prout v Horažďovicích. Většinou jsou příměstské, protože o ně větší zájem. Mezi těmi pobytovými ale už několik let nesmí chybět jeden vcelku netradiční. Společný tábor pro děti a jejich babičky a dědečky. A každoročně je plný.
1: Cože bude?
2: Pojďte se jenom podívat po všech těch.
3: Na louce u řeky za Envy Centrem Prout jsou na stromech podivná strašidílka.
4: Okay. To je taky zajímavý, vy. Teda.
3: Babička Iveta je tady se čtyřletou Viktorkou. Co to tady teď si prohlížíte?
5: Duchy. My jsme vyrobili z nějaké hmoty, já nevím, jak se vlastně jmenuje.
4: My jsme byli loni na táboře s jinou skupinou a chtěli jsme vyzkoušet tuhletu, protože je ekologicky zaměřená a mě to oslovilo. Tak jsme to zkusili a moc se nám tady líbí. Takže myslím, že sem příští rok přivezu ty vnučky už dvě.
3: Hned vedle na stromě je další duch a toho vyrobila jak 10letá Amálka.
6: Ne, už jsem tady byla minulý rok.
3: Dneska si tady
6: s babi a dědou.
3: A ještě se s nějakým sourozencem?
6: Jo, s Vítou a s Kubou, je můj vlastně bratranec Kuba.
3: Babička a dědeček Dáša a Jiří přivezli vnoučata tři.
7: Protože tady nejsme poprvé, tak to svědčí o tom, že se nám tady líbí, nebo nejenom nám, ale hlavně dětem.
3: No a babička?
8: No,
3: babička.
8: Je to super, nemusím vařit, tady je postaráno o kuchyň a děti jsou spokojení a my s nima, takže.
3: Takže příští rok zase?
8: Co děti?
6: Jo.
3: Takže je rozhodnuto.
9: Celkem máme 27 účastníků, z toho je 16 dětí a 11 dospělých.
3: Vedoucí tábora je Anna Šprdlíková.
9: Dvě dvojice jsou letos nové, ale jinak se všichni vracejí. Pro mě to znamená, že je to baví, že sem jezdí rádi a myslím si, že poskytnout prarodičům tady ten prostor, kde můžou trávit s vnoučatama čas, protože ne vždycky bydlí blízko, tak to si myslím, že je hrozně důležitý. Nemusí řešit jídlo, nemusí řešit bydlení, nemusí řešit, co budou dělat. A to si hrozně užívají a nás to baví pořád.
3: Envy Centrum Prout pořádá během prázdnin 16 táborů, z toho 3 pobytové. Kromě tohoto pro děti a jejich prarodiče je i jeden pro děti s rodiči. Z Horažďovic Jitka Englová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data správy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety. Zámecký park a zahrady v Žihobcích na Klatovsku patří tento víkend umělcům. Svá díla tam vystavují malíři, sochaři, kovotvůrci, designéři a další výtvarníci, kteří jsou nějak spojeni s Pošumavím. Víkend nazvaný Zahrady umělcům je tam vůbec poprvé a pořádá ho galerie Netopír a obec Žihobce. Akci můžete dnes navštívit od 9 do 17 hodin. Lidé můžou hlasovat pro průvodce roku. Anketu vyhlásila Asociace nestátních otevřených památek a letos do ní správci objektů z celé republiky nominovali 30 soutěžících. Z Plzeňského kraje se o hlasy návštěvníků ucházejí třeba průvodci z jízdárny Světce u Tachova nebo z hradu Kašperk. Hlasování potrvá do konce října. Dobrovolníci zachránili před sečí tisíce srnčat. Aktuálně působí v Česku zhruba 90 terénních skupin. K vyhledávání mláďat používají drony s termokamerou nebo louky prochází v rojnici. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. V finále Argentina-Španělsko má výkop ve 21 hodin. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná republikový šampionát v cross country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v 11 hodin a 30 minut. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje ve 13 hodin a 30 minut. Ještě počasí. Zpočátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Bylo půl osmé, s vámi je Český rozhlas Plzeň. V dalším díle seriálu Můj kraj o významných osobnostech regionu se vypravíme do Vrčeně na jižním Plzeňsku, abychom vám přiblížili charismatickou osobnost zdejšího bývalého faráře Karla Vondrušky. Ještě předtím ale písničky, které nestárnou.
3: Ve starých chronikách vrčenských.

0: o rodácích a osobnostech západu Čech.
1: Karel Vondruška byl farářem ve Vrčeni na jižním Plzeňsku, a to několik desítek let na začátku minulého století. Svojí míru milovností, laskavostí a skromností si získal srdce zdejších obyvatel. Byl to člověk vzdělaný ve všech směrech. Měl na jedné straně literární talent, na straně druhého bavila fyzika. Díky tomu se stal i autorem vynálezu vojenské pušky, což je na kněze hodně neobvyklý počin. Roman Stupka si o Karlu Vondruškovi povídal ve Vrčeni s místním rodákem a současným kronikářem Miroslavem Antonem.
2: Ve starých kronikách vrčenských se na něj hodně vzpomíná, vzpomínali na něj i pamětníci. Já jako malý kluk jsem měl ty vzpomínky bezprostředně od svého dědečka, který jsem chodil do vrčenské školy, protože Karel Vondruška tady učil samozřejmě jako náboženství, takže na fotografii ho máme zachyceného s tehdejším učitelským sborem, pokud se to tak dá říci, protože jich tady působilo 5 na té základní škole. No, tady nám symbolicky teďko odbíjí zvon z kostela svatého Vavřince.
3: Ve vrčeňské kronice se o Karlu Vondruškovi dále píše. Svými osobními vlastnostmi, dobrotou, lidskostí, nenáročností a skromností i pochopením pro druhé si získal úctu i lásku osadníků. Jak neuvěřitelně ve světle těchto skutečností zní informace, že tento boží muž vynalezl v té době, tedy rok před první světovou válkou, tehdy nejmodernější útočnou přesnou vojenskou pušku. Na svůj vynález dokonce získal i patent v 8 zemích, mimo jiné i v Číně.
2: Bohužel ten mechanismus, anebo ten model, podle kterého to dělal, tak ten zmizel po jeho smrti v roce 1954. Ale možná je tady ještě dobré zmínit to, že když jsem zmiňoval i jeho bratry, tak 3 z nich se dali na duchovní správu. Jeden z nich tady krátce sloužil taky jako kaplan. No a poměrně známé ve své době bylo jméno také jeho bratra Felixe Adama Vondrušky, který působil v Plzni na průmyslovce. Ten se věnoval pro změnu chemii, učil chemii. Karel Vondruška tedy, kromě toho, že učil to náboženství, tak měl velký zájem o fyziku. Takže odtud ten vynález. Ale bohužel nic bližšího o tom jeho mechanismu, o tom jeho patentu nevíme.
3: Není možné si nepoložit otázku, jak se vynález útočné vojenské pušky slučuje s mírumilovným posláním kněze Karla Vondrušky. Miroslav Anton k tomu dodává.
2: To by byla možná spíš otázka na děkanství nebo arciděkanství, ale řekl bych, že nevíme, jestli to dělal nějak tajně, nebo jestli to bylo s nějakým souhlasem, řekl bych, že spíš ne, protože myslím si, že to dělal někde. No ne na koleně, já jsem zmiňoval tu firmu, to železářství, které tady působilo v blízkém dvorci, takže se o tom určitě vědělo, ale zase nemáme žádné zmínky o tom, že by za to byl nějak popotahován.
3: Tenhle zvláštní vrčeňský duchovní byl i literárně činný. V soudobých časopisech publikoval svoje fejetony většinou duchovního rázu. V kronice obce Vrčeň se dále píše. Mnoho let uplynulo od odchodu pana faráře, mnoho věcí bylo zatím zaváto pod nánosem zapomnění v našich myslích, ale pan farář v nich žije dosud v živých barvách. Karel Vondruška zemřel v roce 1954. Z Vrčeně Roman Stupka, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dnes bude postupně zataženo, na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami. Na jihu kraje se můžou vyskytnout bouřky, doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popoledni a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty kolem 20 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní, večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední zátěž.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Josef Hlinomas se pokusí přesvědčit svou manželku Ludmilu Píchovou, aby si mohlo chvíli číst.
2: Já abych se snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává. A ty si škrtáš sportku.
3: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
2: To je náfad. Co také, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
3: Nemůžeš.
2: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
3: Jo.
2: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co by si na to řekl?
3: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
2: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
3: Já nečtu tady listu, prolížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
2: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku Slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
3: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
2: No tak, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
3: Správně.
2: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
3: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
2: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá, to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
3: Víš, že s tebou docela souhlasím.
2: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá, oko za oko, věšení za věšení, teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
3: No. Samozřejmě.
2: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
3: Ovšem.
2: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prej dali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
3: No dobře, byl nejvyšší čas.
2: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že prej už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
3: Ano.
2: Dost.
3: Já bych...
2: Dost, to už přestává všecko naloženej do novin jako pokurka do láku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
3: Prosím tě, aby ses nezbláznila. A já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Podvodníci se znovu vydávají za VZP. Tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Výhra v soutěži přispěje Kolinci na údržbu zeleně. Plzeňské Křížikovy sady budou na 5 dní patřit večerům s vážnou hudbou. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné nedělní ráno vám přeje Lenka Lupinková. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
3: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
2: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Na údržbu nové zeleně použije Kolinec peníze z výhry. 40 tisíc korun získal v soutěži Vesnice roku spolu se Zlatou cihlou za revitalizaci náměstí. Právě do něj teď peníze opět investuje, řekl starosta Pavel Princ ze Sdružení nezávislých kandidátů.
4: Ta celková rekonstrukce náměstí sebou nesla vytvoření nových zelených ploch a ploch, které vsakují vodu a vodního prvku, slunečních hodin a další. Ale hlavně celý ten veřejný prostor dostal svoji logiku a koncepci.
2: 5 letních večerů bude od 20. do 24. července patřit v plzeňských Křížikových sadech klasické hudbě. Malý festival Večery vážné hudby v Proluce se vrací po 5. a nabídne zdarma koncerty předních českých hudebníků, členů České filharmonie, operetních solistů i nastupující generace talentovaných umělců. Informoval o tom ředitel a dramaturg Lukáš Krásný. Americká armáda 8. noc po sobě útočila na Irán. Velitelství amerických sil na Blízkém východě oznámilo, že jde o pomstu za 2 zabité vojáky v Jordánsku, kteří zemřeli při iránském odvetném útoku. Cílem měly být pobřežní radary, protivzdušná obrana nebo sklady raket a dronů. Irán odpověděl střelbou na americké základny v Kuvajtu. Iránský nejvyšší vůdce ajatolláh Mujtaba Chamenei prohlásil, že pokračující americká ofenziva je důkazem toho, že podpis prezidenta Trumpa je bezcenný. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA Tour v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausonovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes odpoledne se o titul utká s Řekyní Sakariovou. O očekáváních před finálovým soubojem mluví Barbora Krejčíková.
5: Se extrémně těším, protože vlastně hraje doma a hrát doma je prostě strašně speciální a jsem ráda, že vlastně má tady tu příležitost, protože vlastně já už jsem to zažila několikrát v České republice a je to prostě úžasný pocit pro nás, pro hráče, hrát před domácím publikem.
0: Počasí.
2: Počátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přehánkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně i zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a v jeho předpovědi na druhém stupni, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Do 9. srpna je v Nýřanech uzavřena Havířská ulice. Důvodem jsou stavební práce. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Aktuální zpravodajský servis skončil 5 minut po 8 hodině. My vás pravidelně v Českém rozhlasu Plzeň bereme do různých koutů našeho kraje i celé republiky. Ale za chvíli překročíme hranice našeho kraje, dokonce opustíme i planetu Zemi. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se totiž s Martinem Písaříkem vydáme do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Počkejte si.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nedělní ráno bude postupně zatažené na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami. Výjimečně se můžou objevit bouřky doprovázené nárazy větru a menšími kroupami. Popolední a během odpoledne srážky rychle od západu ustanou a postupně se zcela vyjasní. Nejvyšší teploty do 21 stupňů, na horách do 18 stupňů Celsia. Vítr bude vát mírný západní až severozápadní a večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biozátěž. Na dvojce, tedy střední. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plzeň a 200 lidí dorazilo včera poslouchat několik hodin dechovku a zatančit si polku nebo valčík do šumavské Dlouhé Vsi. Už po 13. tam uspořádali dechovkový festival. Reportáž uslyšíte hned po písničce Jany Chládkové.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zhruba 200 lidí, převážně seniorů, přilákal další dechovkový festival v Dlouhé Vsi u Sušice. Tři dechové kapely zahrály včera na tamním hasičském hřišti. Hudební odpoledne a večer pořádají dlouhovesští hasiči spolu s vedením obce. Letos se milovníci dechovky potkali už po 13.
1: Dohrála Sedmihorka a teď už hraje malá kapela Pavla Havlíka. Vedle je parket, na kterém se tančí. Vedle je velký pivovarský stan a vedle je další stan s občerstvením a zatím ještě parkoviště. Takže všechno je to tady na hasičském hřišti pohromadě. Dobrý den, odkud jste?
2: No. Z Čachrova, Bradne, Čachrov.
1: Takovou dálku jste přijela do Dlouhé Vsi. Paní Jana, máte ráda dechovku tedy?
2: No normálně, no, určitě.
1: Vy jste právě tančili?
3: Helena.
1: Vy jste si právě zatancovala s manželem, je to? Nebo,
3: no, jo? Manžel, jo.
1: Jo, jak? Jste se straní koukáte, tak jako kdybyste...
3: No.
1: Mu to nešlo, nebo co?
3: Ale jo.
1: Takže dali jste si polku. Rádi tancujete na dechovku?
3: My chodíme každý týden i dvakrát v týdnu tancovat.
1: Takže vy takhle krásně vymetáte všechny zábavy. Manžel Josef.
4: Ostatní chodí do fitness a my chodíme tancovat.
1: Herbert Hones, z Horské Kvildy jste přijel.
5: No.
1: Je to už pro vás taková tradice přijet na festival do Dlouhé Vsi?
5: Pokaždé jsme tady, no.
1: Manželka Jiřina, taky máte ráda dechovku?
2: Dlouhá Ves je naše.
1: Kolik je tady lidí pod stanem nebo na parketu, to už ví za spolupořádající obec Dlouhou Ves místostarostka Ivana Vítovcová za nezávislé.
6: Tak letos k nám přijelo 207 platících návštěvníků. Bývalo i víc, ale mezi těma 200 až 250 lidma je takový ustálený počet, který jezdí, každoročně přijíždí, hodně záleží na počasí.
1: Dneska je krásné, až moc krásné.
6: Dneska nám vyšlo jako pěkně, takže není horko, není zima.
1: Vy jste u vstupu, takže odkud ti návštěvníci sem přijíždějí?
6: Jezdí od Sokolova, jezdí od Karlových Varů, jezdí teda z druhé strany Havlíčkův Brod, takže myslím si, že z velké dálky.
1: A teď už hraje třetí kapela Solovačka. Limonádu tady ve stánku natočil zakladatel celého festivalu, který už má 13. pokračování, Ladislav Gregor. Kolik lidí je potřeba, aby takový festival pro víc než 200 lidí se mohl konat?
7: Tak na tu přípravu je třeba takových aspoň 5, 6, 10 lidí, no. A na tu obsluhu, no, je nás tady asi 20. Přes 20 možná.
1: Můžeme už říct, že bude další ročník, tedy 14.
7: Příští ročník se bude konat 17. července roku 2027.
1: Tady na hasičském hřišti z Dlouhé Vsi Lukáš Milota, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Klatovsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rekonstrukce americké třídy v centru Plzně vstoupí od pondělí 20. července do závěrečné třetí etapy. Jak píše město Plzeň na svém webu, ke stávajícím dopravním opatřením se přidá úplná uzavírka okružní křižovatky americká Gétova Prokopova. Dojde zároveň ke změnám a odklonům trolejbusových linek 12, 13, 14, 15 a 17. Ostatní linky zůstávají ve stávajícím režimu. V Břasích na Rokycansku nainstalovali dalších 20 samostatných solárních lamp veřejného osvětlení. Jsou na místech, kde si to přáli sami občané. Z celkových 500 světelných míst v obci a na stezkách jich už 10% pokrývají autonomní lampy se solárními panely. V Dobřanech na jižním Plzeňsku budou dvě nové dětské skupiny. Město dokončilo rekonstrukci budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, ve které bude skupiny provozovat místní školka. Ve městě tak přibude 24 míst pro děti ve školkovém věku, říká místostarosta Dobřan Michal Trdlička za aktivní Dobřany. Na stavbu roku Plzeňského kraje je nominováno 21 staveb. Komu poputuje cena veřejnosti, rozhodnou lidé hlasující na internetu. Hlasovat je možné až do 23. srpna. Výsledky soutěže Stavba roku Plzeňského kraje budou vyhlášeny 14. září. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz zdolali Francouze 6-4. Dnes v 21 hodin našeho času začne finále mezi Argentinou a Španělskem. V areálu Ultramarinka v Břasích se koná republikový šampionát v cross country horských kol. Zajímavou bitvu slibuje závod elitních žen, který začne v 11 hodin a 30 minut. Elitní závod mužů s hlavním favoritem Ondřejem Cinkem odstartuje ve 13 hodin a 30 minut. A ještě počasí. Zpočátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou. Převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 na 12. kilometru ve směru na Prahu havarovalo osobní auto. Projíždějte tímto místem opatrně a počítejte s omezením v provozu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 3 minuty po 8:30 skončily krátké zprávy. S vámi je Český rozhlas Plzeň a už za okamžik se v seriálu Slovíčkaření nám rozkvete jeden tulipán. Ještě předtím ale písničky, které nestárnou. Začneme kapelou Katapult.

0: Slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Tulipán. Tulipán je vytrvalá cibulovitá rostlina s jednoduchými střídavými listy. Horní listy se postupně zmenšují oproti spodním s listovými pochvami. Takhle by vám tuhle rostlinu zřejmě popsal botanik. Laik by si možná ještě vzpomněl, že země tulipánů je Holandsko a že tulipány jsou jedovaté a mohou člověku způsobit nepříjemnou otravu. Ale nám jako obvykle půjde o slovo samotné. Amatérský jazykovědec by se hned chytil pána a slovesa tulit, čili že by se tato rostlina nějak tulila k pánům. Ještě zábavná představa, ale je to úplně jinak. Nejnovější český etymologický slovník Jiřího Rejska nás posílá až do 16. století do Turecka k tamnímu slovu tulbent, což bylo označení pro turban. Tulipán tak dostal jméno podle tvaru turbanu. Jak je uvázán, připomíná jeho překrývající se listy. Zkuste si to představit.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň opět vítám meteoroložku Martu Suchou. Dobrý den, tak přichází ochlazení, jak citelné bude?
2: Hezký den, tak bude výrazné, bude přes nás přicházet dnes studená fronta, zatímco včerejší maxima měla letní hodnoty, teploty se pohybovaly v odpoledních hodinách mezi 25 a 28 stupni Celsia, tak dnešní maxima očekáváme už jen kolem 20 stupňů. Počasí už ovlivňuje ta zmíněná studená fronta, zatím spíše oblačností, pršelo ráno na severním Plzeňsku, teď momentálně jsme většinou bez srážek a teploty se pohybují mezi 15 a 18 stupni Celsia. Dopoledne bude převážně zataženo, oblačnost už přibývá od severozápadu, přibydou také, rozšíří se k nám také srážky, déšť nebo přehánky. Přehánky mohou být i intenzivnější a výjimečně se může objevit i bouřka. Během odpoledne pak budou srážky od západu rychle ustávat.

0: A budou ty mírnější, nižší teploty pokračovat i v příštím týdnu?
1: Budou pokračovat a budou chladnější i rána. Dnešní ráno bylo ještě poměrně s vysokými teplotami nebo s teplotami mezi 12 a 15 stupni nejčastěji. V noci a zítra už budeme ale v chladném vzduchu za studenou frontou. V noci bude jasno nebo skoro jasno. K ránu se mohou zejména v nížinách vytvořit po dnešních srážkách ojediněle i mlhy. Dopoledne se udrží zítra zmenšená oblačnost. Odpoledne se bude tvořit přechodně oblačnost kupovitá, ale v závěru dne se bude opět rozpouštět a bude se vyjasňovat. Nejnižší noční teploty zítra budou mezi 11 a 8 stupni Celsia a maxima budou podobná jako dnes, to znamená 18 až 21 stupňů Celsia. Vítr bude v noci slabý, proměnlivý, přes den povane od západu až severozápadu, mírný, průměrnou rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu a podobné teploty, ať už ranní anebo odpolední, nás budou provázet po většinu příštího pracovního týdne.
0: Říká meteoroložka Marta Suchá, děkujeme a přeji vám krásnou neděli.
1: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Pokud vás ojedinělé přeháníky neodradí a vyrazíte dnes ven, tak si můžete vybrat z našich tipů pro volný čas. Přineseme vám je už za malý okamžik.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Vítkých a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Do areálu plzeňského Prazdroje můžete vyrazit na závěrečný den mezinárodního srazu vozů Chevrolet Corvette. K vidění jsou desítky ikonických amerických sportovních automobilů různých generací. Součástí programu jsou také spanilé jízdy a setkání majitelů vozů. Městské kulturní středisko v Domažlicích zve na hudební festival West Jazz. V zahradě pod Chodským hradem vystoupí od 17 hodin jazzové kapely. Druhý ročník festivalu moderuje dramaturg a moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Vstupné je dobrovolné. V Přešticích připravili zábavné odpoledne pro celou rodinu. Culinka a její tancohrádky pro děti začíná v brance od 15 hodin. Kromě tancování se můžete těšit na malování na obličej, bublinky a mlhovou show. Kabát Revival zahraje dvouhodinový set v Hostouni na svatojakubských slavnostech. Od 20 hodin začne letní přestřelka. Původní přednes písní kapely Kabát v originálních aranžích a tóninách. V kostele svatého Martina ve Strážišti u Manětína můžete dnes zažít baroko. Koná se tam v 18 hodin koncert z cyklu Radost v baroku s názvem Cesta od středověku k baroku. Zahraje soubor Ars Cameralis a představí vývoj duchovní i světové hudby v Evropě mezi 15. a 17. stoletím. Do Stodu můžete zamířit na závěrečný den tradiční stodské pouti. Kromě pouťových atrakcí a stánků vás čekají koncerty hudebních skupin. V 17 hodin zahrají Imagine Diamonds, v 18.30 Komunál a ve 20 hodin pouť zakončí koncert kapely Turbo.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.

Devátá hodina raní a Český rozhlas Plzeň vám přinese další zprávy. Po zprávách potom následuje neočekávaný dýchánek s hosty Jakubem Smolíkem, Petrou Smolíkovou, Martinem Trnavským a Marií Formáčkovou. Ranním vysíláním vás provázela Nikola Valová. Já vám přeji krásnou neděli a těším se na vás zase někdy příště ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň. We're

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují kompletní opravu 3 ulic na novém sídlišti. Předseda sněmovny Okamura odlétá s podnikateli do Číny. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Příjemný poslech vám a přeje Lenka Lupinková. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
2: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činný správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I děti totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Na novém sídlišti v Horšovském Týně dokončují opravu 3 ulic. V rámci investiční akce města tu kromě výměny povrchu vozovky vzniknou nové chodníky. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
3: Revitalizace nového sídliště, která spočívá v rekonstrukci jedné páteřní ulice a dvou navazujících. Ulice Karla Čapka, Suchanovova a Silvánova. Je to investice zhruba za 40 milionů korun, kterou platí město samo. Akce začala v loňském roce a měla by být dokončena někdy do konce června.
0: V ulicích přibude i zeleň a nová parkovací místa. Kolektivní výstavu 7 autorů nazvanou Zvířata transformace vnímání připravila na letní sezónu galerie Klatovy Klenová na zámku v Klenové na Klatovsku. Na vystavěných sochách, obrazech, tapisériích či fotografiích chtěli autoři upozornit na proměnu našeho vztahu k přírodě a způsobu, jakým vnímáme realitu kolem sebe, řekl kurátor sbírek a výstav a správce depozitáře krajem zřizované galerie Michal Lazorčík. Výstava je přístupná do konce října. Je zde grafička malířka Marie Blabolilová, švýcarsko-německý umělec Matias Garf, malíř Václav Girsa, malířka Blanka Nováková, výtvarník a sochař Roman Pompe, fotograf Jan Ságl a malířka a textilní výtvarnice Zorka Ságlová. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes odlétá s podnikatelskou delegací do Číny. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany. Teď do Česka jezdí zhruba 200 tisíc Číňanů ročně. Opozice předsedu sněmovny ale v posledních dnech vyzývala, aby cestu zrušil kvůli zadržení českého občana v Číně. Sport. Dnes se rozhodne o vítězi 23. mistrovství světa ve fotbale. Od 21 hodin českého času se utkají Španělsko a Argentina. Trofej předá americký prezident Donald Trump. Přípravu týmu narušily toxické zplodiny z požáru v Kanadě i bouřky. Dnes se ale mají podmínky zlepšit.
4: Argentinští fanoušci ovládli náměstí Times Square, jiné newyorské ulice pro změnu zaplavila voda po přívalových deštích. Kvůli bouřce svůj trénink museli posunout Argentinci a Španělé ho úplně zrušili. Dešť ale pomohl pročistit vzduch od kouře z požáru, ještě v sobotu byly podmínky pro venkovní sportování nevhodné. Americký prezident Trump pozval na finále lídry spolupořadatelských zemí, mexickou prezidentku Sheinbaumovou a kanadského premiéra Carneyho. Vítěznou trofej by měl Trump předat se šéfem FIFA Infantinem. Nezvyklou součástí programu bude poločasová show s Madonou nebo Shakirou. Z New Yorku Jan Kaliba, Český rozhlas. Počasí.
0: Zpočátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně i zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov opravují vozovku a jeden jízdní pruh je uzavřený. Projíždějte tímto úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň uvádí neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka.

0: Ďakujeme.
1: Ďakujeme moc.
2: No, aby ste sa nezbláznili z toho, no. Říkej mi táto, no, dobrý. Já bych měl říci, že sledujeme neočekávaný dýchánek, teď jsme poslouchali písničku Říkej mi táto, ačkoliv, jako já si říkám, jak je to možný, že ta holka je tak hezká, když je Smolíko, ale dobrý, jako jo, dobrý, dobrý. Čili Jakub Smolík, Petra Smolíková, děkuju, a paní doktorka Formáčková a vedle ní další šarmér Martin Trnavský. Martine, prosím tě, ty jsi jako směřoval k tomu divadlu nějak přímou cestou? Jako, že jsi...
3: Ne, velkou obklikou, velkou.
2: Jak, jako, velkou. Jak velkou, nebo co jsi
3: Já jsem vyučený elektromechanik prostoru a zařízení bez maturity, pak mám 4letou dálkovou průmyslovou školu elektro. U toho jsem se chystal na olympijské hry do Barcelony v jachtingu v roce 92. A protože nás tenkrát nenominovali na olympiádu, tak já jsem nějak šel takhle kolem brněnské přehrady, kde performéři hráli nějaké představení a já jsem poslouchal ty desky Soboty, Šimka, tady prostě tady to celé, tady to divadlo malý Forem a Lasica Satínský a Voskovec a tak. A říkám, a vždycky na škole jsem byl takový bavič, který s tím měl problémy, protože tak nějak učitelkám se to moc nelíbilo. No a já jsem říkal, no tak to snad umím taky, tohle. Sebevědomí mladého člověka, to už tady dneska zaznělo, je největší vůbec. A přihlásil jsem se na Janáčkovou akademii muzických umění velkou náhodou. Předtím jsem byl s maminkou jenom na Labutím jezeře a Broukovi Pitlíkovi, což jsou balety, protože moje maminka je baleťačka, bývalá, a můj otec zas hrál na bicí v jedné také big beatové kapele. No a abych se dostal k tomu finále, oni mě přijali. Jo, a byla to náhoda.
2: Promiň, že ti skáču do řeči.
3: A tak to začalo.
2: Mně se zdá tohleto neuvěřitelný. My se dřeme, připravujeme se na zkoušky. Já ne, já na to vždycky kašlal, jaký mě vyhodili, že jo. Ale jsou lidi, kteří opravdu poctivě, teď mají ty učitele, mají ty trenéry.
3: To je možná ta chyba.
2: No já jsem, a pak přijde hej, teda ne, jako jo.
3: Já jsem obyčejný kluk z Brna, co se vyšvih.
2: Má taky sebevědomí. Hele, ale takže ty máš jamu teda.
3: Ano, já mám jamu, ano.
2: No tak dobrý, no.
3: To je brněnská Janáčková. To ještě prej, jak se řekne, japonský neherec.
2: Ne, nevím.
3: Má jamu. Takový blbej vtip, no ale řekl jsem vám ho. No,
2: ale počkej, ale to Brno, Jan, proč to tak jako odnáší Brno? Vždycky, když se řekne Brno, tak lidi, no tak jako dá se to léčit nějak třeba, nebo prostě, no to je to Brno. No to...
3: Víte, já jezdím s divadlem, já mám divadlo Frida, autorský divadlo 26 let a jezdíme po celé republice a ta naše republika je tak vlastně malá, to tak za chviličku to přejedete a je tak pestrá na všechny ty nářečí a na tu krajinu a na všechno a na tu kulturu, že vlastně dělat si srandu, to je dobře, že si sebe umí dělat srandu, protože jsme se z toho zbláznili, ne?
2: To se mě líbí, to se mě, no. Já mám takový pocit a lidi to jako někdy si říkají, zvláště holky, já nevím, jestli to třeba malá Petra prožila někdy, jako, že jako oni si ze mě dělali legraci, že s tím jako trpí, já nevím, jestli Marie, ty někdy si trpěla tím, že si z tebe někdo dělal legraci. Co, Marie?
4: Já jsem si učila. Hele, já nevím, ale já si nemyslím, že si ze mě někdo dělal legraci. Já jsem měla strašnou kliku, já jsem měla 2 dvoumetrový bratry a já jsem je vždycky všechny strašila těma bratrama, když jsem byla dítě. A fakt si ze mě nedělali legraci.
2: No jo, no tak ty jsi měla ještě tátu tankistu, nebo
4: a
2: co?
4: A táta byl tankista, no, já jsem byla dobře vybavená.
5: 4 z tanku a 5.
4: A ještě teda jediný sport, který jsem dělala, tak jsem střílela z malorážky. Tak a házela granátem, jo, takže já jsem...
3: Tak tankistka a střelkyně, no tak to...
4: Já jsem fakt neměla s tímhle žádný problém.
2: No, jak jsi se vůbec mohla provdat s takovýmhle portfoliem?
4: No, těžký to bylo. Musela jsem ho fakt těžce uhnat. Teda
2: to mi neříkej. Já
4: jsem... A od teda, jak jsme mluvili o tom sportu, třeba tak Formáček, ten, tím, že jsme byli všichni ty Spartani a ty mý 2metrový bratři byli Spartani, on do konce života mých bratrů se nepřiznal, že fandí Mladý Boleslavy.
2: Ani Boleslav by neprošla,
4: ne,
2: jo?
4: Ne, nic by neprošlo.
2: No, tak to je násilí tohleto, ne? To je
3: prostě... My se Zbrojovkou Brno jsme se tam teď dostali a my vám ukážeme.
2: To bude něco strašného. Já se na to moc těším. Ještě Zbrojovka Brno do toho. No,
3: já jsem... by tady střelkyně mohla ocenit, ale že tam jsme, ne? Zbrojovka
5: Brno. Já jsem taky chodil s jednou holkou z Brna.
3: A ty jsou hezký.
5: Jo, bydlela v Černovicích.
3: Ano, ano. Tam za zdí, anebo před?
5: No, tam to je blázinec, víte, ale já jsem tam málem skončil. Já jsem tam o tom málem skončil, takže já Brno...
4: Brno je zlatá loď.
2: A co ti dělala, že jsi tam skončil málem, nebo proč? No,
5: on, to, pak si vzal můj kolega a pak ještě jeden kolega. Ale to není důležitý, ale Ne, skutečně, Brno, já mám hrozně moc rád, protože třeba tam je jeden bar, Tabarin bar.
3: Tabarin, to patří mému kamarádovi a ty dva já jsem dal dohromady.
5: No, tam já jsem s Lukášem Vaculíkem strávil.
3: Tam strávilo strašně moc lidí hodně
5: času. Přátelé, to bylo hrozně. Ano, ano, ano. Ale tam to bylo...
3: A ještě byl Pitkin, tam jste taky možná chodili, pamatuješ si na to?
5: Ne, tam jsme nebyli, člověče. No, tak... Já kdykoliv byl v Brně, tak jsem byl v Tabarinu.
3: No, jsme ono to bylo u nádraží, to je blízko. A, u nádraží, Hotel Grand.
5: No, u nádraží, ale jako tam bylo do 5 do 6, byly tam hodně hezký holky.
3: Je, tam se to sjíždělo vlakem z okolí.
5: Ano.
2: Ano. Dva starci si tady vzpomínají na svá nejlepší.
3: Starnoucí mladíci zaspomínali.
4: Ale já někde četla, že největší kvalita života jako v naší republice je v Brně. Jakože tam opravdu, že to má všechny výhody velkoměsta a všude blízko.
3: Ježíš, to je ono. Já když v Praze mám něco koupit, já si počkám, až jedu za rodičema do Brna a tam to všechno seženu, protože jdu pěšky a mám to.
5: Já myslím, protože je to zadarmo.
4: Ne, fakt, Brně tam je největší kvalita života.
3: Opravdu. Ano, je, opravdu.
4: To jsem fakt četla.
3: Nevím, změřím si to. Ano, ano.
0: A když jsi mluvil o tom, že jsi šel vyzbrojen tím Sobotou a Šimkem a jo, to jsi tam předváděl tohleto?
3: Ne, jim ne, tohle ne. Takhle ve škole jsem vykládal takový, ty jsem byl takový ten bavič, no. Jo. Tak jsem si myslel, že to je herec.
0: A co jsi dělal na zkouškách na JAMU teda?
3: Připravoval mě, teď, tak si vzpomenu, Mirek Etzler, takovou malou věc, Petr Motloch a Alenka Mihulová. Tak teď takový nějaký a to bylo. A měl jsem tenkrát hrozný štěstí, protože dostat se, jestli to někdo poslouchá, kdo se chce hlásit na takovou školu. Ono to záleží vždycky na tom kantorovi, který otevírá ten ročník, ne jestli jsi dobrý nebo špatný, protože to je trošku taková locovačka. A tam byl takový chlapík, jmenoval se Zdeněk Černín, pořád je herec, který vlastně byl velký sportovec. A já když jsem tam přišel, já fakt na tu olympiádu jsem se připravoval, tak já měl svaly. V té době se točily ty filmy s tím Arnoldem Schwarzeneggerem a já jsem vypadal jak magor, který si myslí, že to bude točit, tak já jsem měl ty svaly. Všechno. A já jsem tak na něho vyběhl, jsem nevěděl, že to je on, kdo to je, tak jsem to na něho namířil, ten monolog. Teď jsem mu to řekl, on na mě koukal a on říká, nepopsaný teda list papíru. A vlastně jsem, moje energie ho je vlastně, jako, tak jako se mu líbila, že jsme sportovci. A
0: pamatuješ si z toho ještě aspoň 3 věty, třeba z toho, jestli by to ještě zapůsobilo, jako jestli zkus to, jako já nevím, zaměř
3: se. Já si z toho už vůbec nic nepamatuju.
0: Ježišmarja, tak to, že se jako... ohromil, to si pamatuješ. A ani jak to začínalo, jako...
3: Ty přijímací zkoušky?
0: No, ten monolog nebo něco.
3: Ne, to fakt nevíte, to strašně dávno. Mě bylo 21 a mě 56.
0: No, to teda, vypadá,
4: ale to vypadá, no, úchvatně.
3: Já jsem to chtěl slyšet. Děkuju moc krát. A to si zaslouží podat. Ano, děkuju moc krát.
0: Hey, Kubo, prosím tě, aby jsme ho trochu smázli.
3: Kubo je mladší.
0: Ale prosím tě, se na ně podívej. Hele, pamatuješ si, Kuba totiž, to je zvláštní, ty jsi se s ním nepochlubil, ale vždycky, když jsme někde seděli, tak ty jsi najednou vytáhl toho Sobotu. Ty jsi najednou mluvil jako Luděk Sobota. Mně se to strašně líbilo a nevím, už jsem to dlouho o tebe neslyšel. Jako, jak seš na tom?
5: No, já vám se přiznám k jedné věci, že Luděk Sobota mě nemá rád. Ale ne, že by kvůli tomu, že jsem se ho snažil napodobit, vždycky, když jsme se napili, jako... Ale protože my jsme asi před 3 lety jsme byli v Praze na tenisovém turnaji, co tam Adina někde u Malvazinek. A Luděk tam přišel. A on je teďko v takovém stavu, že je takový mrzout. Jako jo. A my se známe hrozně moc dlouho a mě fascinuje. Já jsem proti němu nemohl hrát tenis. Jo. Víte proč? Protože on hrál tenis, anebo hrál tímhle tím způsobem. Stál vzadu a držel tu raketu a dělal.
0: Poskakoval takhle?
5: Takhle poskakoval. A já, když jsem ho viděl, tak já jsem nemohl hrát. A on tam přišel a tam byl takový obrovský demižon slivovice, který si nalejval panáka. Já jsem ho chtěl nějak pozdravit a zezadu jsem šel takhle. A jak on to tam nalejval, tak jsem, Maruško, s dovolením, tak jsem udělal takový... On se vám taklek... že během 5 vteřin stál, takhle dupal a řval, blbče, krávo, blbla, blbe. A pak se zhroutil. A teďko Adina přiběhla a říkala, co jsi mu udělal. A já a nic, a on ležel a dělal, cože, co, co, cože, co. A já jsem myslel, že má infarkt, jako jo. A on potom mi prostě vynadal. Můžu jenom něco říct, co jsem myslel jako taky v rádiu. Já jsem, my jsme jezdili s Lukášem Vaculíkem, já jsem zpíval a on říkal veselý historky. Bylo to skvělý, protože s Lukášem se známe ještě díl, jak 40 let. A my jsme přijeli do Mariánských Lázních a tam do divadla a tam jsou normálně takové balkony. A tam, já jsem tam říkal nějakou historku a tam takhle seděla paní, opřená, jo, takhle. A já jsem tam něco řekl, něco takové, a ona udělala, yeah! A já vám koukám, normálně něco takhle v těch reflektorech takhle padalo dolů. Normálně jsem to nezaregistroval nic. Najednou se otevřelo vedle takhle dveře a tam postava. A takhle jako jo. Šátrala po zemi a já říkám, pro boha, co tam hledáte? A ona, žuby. A mám a nasadila je takhle. Ale proč to říkám? Já jsem to říkal taky v rádiu a tam seděl Frantaringo Čech a říká, pane Smolíku, dřív po váženský házeli kalhotky, teďko zuby, buďte rád, že neměla kosu.
0: Jakub Smolík. Jakube, abychom zase pozvedli tento večer, nebo toto natáčení tady divadla Alfa.
5: Ne, nebudu zpívat, protože teďko jsem to tady jako zaspíval. Teďko dejte taky Marušce nebo tady Martinovi prostor.
0: Jo, no jo, jenomže já tam mám ještě jednoho hosta, který přijde po písničce, víš. A ten si vás prohlídne, ten se na vás podívá a je docela možný, že se některá z vašich tváří objeví v tom jeho obrovském portfoliu největších osobností České republiky.
5: Tam jsem nebyl.
0: Já taky ne.
5: Kamaráde... Protože on fotil jenom ženský, víš?
0: To ne, pozor, kamaráde. Ten
5: ale
0: má...
5: jo, a hezký ženský.
4: Má... Hlavně ženský.
0: No jo, to já bych si nepřijal. No.
5: Ty tam seš?
4: Ne, my jsme spolupracovali. Já když jsem byla vlastně, tak on nám fotil obálky. Léta letoucí.
0: No to je dobrý, jenomže on má jakési světové prvenství, ty jeho portréty mají obrovskou hloubku a jak on to dělá, nechce prozradit. Já jsem si ho pozval sem jenom proto, že několika dobře trefnými mířenými otázkami to z něj musíme dneska vytáhnout. Po písnice vám ho představím. Je to velmi skromný, milý člověk.
4: Světově proslulý.
0: Světově proslulý.
4: Já si pamatuju, já jsem jednou byla v Moskvě, ale to bylo v 90. letech, na koncertu Michaela Jacksona. A když jsem jela z toho letiště, z toho Šeremetěva, tak celý ty silnice ty byly lemovaný velkýma billboardama. A tam bylo lica Moskvy a byl tam jméno tohohle fotografa. Takže
0: fakt? To,
4: ano, ano.
0: Čili i tam jako...
4: Já byla v šoku.
5: A Jackson byl v Mostě?
4: Ano, tam
0: ne,
4: jsem byla
0: v Mostě, jako... v Moskvě, Moskvě, ty vole.
5: Já jsem si říkal, že v Mostě, jestli jsi se nespletla, že tam...
0: Oj, že jo, Michael si tam... No, to je, to je, že... Prosím tě, Kubo, teď dej nějakou rozvernou píseň a pak no, toho chlapíka, kterému jsme dělali takové antré, představíme.
5: Já nemám žádnou teďko rozvernou píseň. Já mám píseň, která se mne Prý chlapi nebrečí.
0: Ježišmarja. Ale to je taky pěkná. Hmm.
5: Tak mi můžu zaspívat. Tak pojďme. Z mých dívčích očí koňských

0: Děkuji. Jakub Smolík. Martine, jako není to trošku nespravedlivé, jako ty zpěváci, oni si složí pár písniček, pak s něma jezdí, obědou celý svět s tím, zaspívají si, teďko ty holky žasnou, jako na co ty si jako, tak jak ty holky, no ty možná na ten jako v obličej, on taky, on má teda hezký hlas, ten Martin, no, to je...
1: Já jsem teďko přemýšlel, já mám jednu takovou písničku, kde je recitativ, kdybys mi tam mohl to namluvit.
2: Já jsem dělal recitativ, jestli znáte tu písničku, Eva Kleinová udělala vlastně od Marie Rotrové takový to, ach ano, vzpomínám, jak říkal ten Bartoškář, ano, vzpomínám si na tu krásnou dívku, která proletla mi s městem a životem. Znáte tu písničku, jak se to jmenovalo, jak je ta písnička? To je od Marie Rotrové.
0: Já no, vím, no, jo, ale nespomenu.
2: Měli jsme se, ne, to není ne, ona, ne, to ne, ne, to mi dva, ne, takhle, no, ne, tak to jsem ano, tak to jsem namluvil, to jsem zrecitativoval.
0: Jo.
1: A to je krásný, protože...
2: Je to někde na internetu, na YouTube.
0: Ano. A ty bys si chtěl, aby ti Martin jako udělal jako do písničky recitativ, jo? No jo, na člověče, aby tě potom jako nezastínil, rozumíš? Jako.
1: To mě vůbec nevadí, právě proto chci takový ten mužný hlas, protože má krásný hlas, že jo?
0: Jo. Maria, co to dělá?
1: Počkej, já chci říct, že podívej se, už tady Mirek Moravec, ten už tady není, že jo. A kdo jiný, Bartoška už taky ne, tak jsi mi zbyl ty.
3: Ale fakt je málo krásný hlasů, to je pravda?
1: No, opravdu.
4: No tak já znám pár lidí, kteří mají hezký hlas.
2: Ale já za to nemůžu, je to tak, to
4: nejsou
2: tak
4: daleko.
2: Se to tam nějak vychrchlalo v tom jim.
1: A ty kouříš?
2: Ne, vůbec ne.
1: Nekouřil jsi nikdy?
2: Já nepiju, nekouřím, já jsem divnej.
0: Ježíš. Tady se každý chlubí, ten má krásný hlas, ten má krásný písničky, ten má krásný obrazy. No, já vám...
3: Na tobě taky něco najdem.
0: No.
1: Ty máš krásnou kravatu.
0: Kravatu, no. To znamená žádnou. Dobře. Tak, přátelé...
3: Zkus se slíknout, my něco najdem.
0: To je opravdu humor tohle. To jsme se nasmáli, teda to vám řeknu.
1: Maruška už se napila toho alkoholu, víš?
0: Tady jsou čtyři portréty na jevišti divadla Alfa, je tady neočekávaný Dýchánek, je tady Martin Trnavský, paní doktorka Marie Formáčková, Jakub Smolík a Petra Smolíková. A vzadu v zákulisí ještě v portálu stojí pachatel těchto čtyř portrétů. Je to muž, který patří mezi snad 100 nejvlivnějších osobností, co se týká fotografií světa. Máme tady paní Jiřičnou, máme tady Karla Gotta, na druhé straně Miroslav Horníček. No a kdo, prosím?
5: Kolega.
0: Jo, kolega, jo, kdyby kolega. Ano, no a poznáváte toho pána, který je tam hned na začátku, kdo to je? Ano, pan Baťa. A já vám představuji Jadrana Šetlíka. No jo, no jo, obětí líbačky. Ano. Pane Šetlíku, pojďte sem ke mně. Já jsem vás tady tak představil, všichni tak stichli, říkali, pan profesor je tady, je tak, no tak jako ale ve svém oboru, že jo. Tak, jednak srdečně tě zdravím, vítám.
6: Děkuju.
0: Jsem rád, že jsi přijel. Dneska to je totiž zázrak. Trnavskýho sem dostat, to bylo těžký, jo. To 2 roky jsem ho na kolenou prosil, na kolenou.
5: Po telefonu.
0: No tak po telefonu, ale já klečel. No jasně, že jo, ano. Kuba Smolík, ten říkal, dobře, tak po 15 letech přijedu zase, dobře. Jadrana sem dostat, to bylo opravdu hodně těžké, ale my jsme se teď sešli na radnici vlastně.
6: Trvalo to 2 dny.
0: No, co jsem tě ale prosil, že? Ne, Jadran byl tady, udělal tady krásnou výstavu, dneska se dělají výstavy, to je zajímavý. Dřív byly výstavy na měsíc, na 3 neděle, jako byla výstava v nějaké síni. Jo, dneska se udělá výstava, zahájí se, ty jsi tam měl vynikající zpěvačku, že jo, jak se jmenujete, to byla...
6: Michel Katrak.
0: Ano, nádherný soprán. Já měla tady být dneska taky, ale někde se překřikla, takže jako trochu, tak jsme ji nechtěli jako poškodit ten hlas, tak zůstala v Praze, ale objevíte se tady spolu někdy v září.
6: Určitě, určitě.
0: Asi v Malé synagoze, kde zase budeš mít takovou tu jednodenní výstavu a kde bude taky krásný koncert téhle sopranistky. Určitě. Já se na to těším. Ale Jadrane, teď nám prosím tě řekni, paní Jiřičná, jak se s ní spolupracovala? Udělej nám takový jako výklad k těm čtyřem portrétům.
6: Prvé ke čtyřem portrétům. No, tak ke každému to bylo pochopitelně jiné. U Evičky bylo specifické to, my jsme dlouholetí přátelé a já jsem, protože jsem si uvědomil, že ona vždycky chodí v černém. A mě do toho portrétu se úplně černá jako moc úplně nehodila, tak jsem jí večer předtím volal do Londýna a říkám, Evičko, prosím tě, vem si něco barevného na sebe. A ona říká, no já nic barevného nemám. No ale já něco zkusím, já něco vymyslím. A skutečně večer vzala takovou draperii, kterou sešila, prostříhala. A vznikla z toho taková neidentifikovatelná šála a k tomu barvartěnky a nechtů a už teda to nebyla sicilská vdova, ale krásná, úžasná Evička Jiřičná a ještě k ní mám jednu věc, protože dámy většinou říkají, no ale musíš mi to hezky vysvítit a potom vyretušovat. A říkají, já neretušuju, protože to, co já dělám, to je klasický analog, to není digitální fotografie a tam to počítač nevidí, takže to není kde retušovat. Já jí říkám, no Evi, vidíš, já tě krásně vysvítím. A ona říká, prosím tě, to mi nech, to jsou moje vrásky, ty mi nech. To je jedna z mála, nebo jediná snad, která to dnes to takhle prohlásila, co se vrásek týká. Takže Evička Jiřičná, úžasná teda designérka a v rámci toho mého projektu ve stopách vzorů mám k ní i mladýho, talentovaného designera a architekta až z Hongkongu, který ji obdivuje.
0: Ano. Co Karel Gott? Jak se fotil Karel Gott?
6: Tak s Karlem my jsme se znali dlouhá léta, pochopitelně, a já se vždycky snažím, aby ty portréty byly takový víc obrazový než fotografický. A já ze zásady v ateliéru nikdy nemám jako zrcadlo, že by ten portrétovaný se v tu chvíli na sebe díval, protože to odpoutává pozornost. Tam důležité je ten kontakt, ten dialog se mnou. Ale Karlovi jsem to výjimečně povolil, protože on prostě se potřeboval kontrolovat a říká, dobře, udělám výjimku a teďko najednou on na mě tak říká, prosím tě, a tady do těch vlasů nechtělo by to takový ten štych trošičku. A já říkám, Karle, já ti taky nekecám do toho, když nahráváš, jestli máš zpívat o tóninu vejš nebo níž, tak mě přitom nechala. Z toho vznikl teda ten portrét Karlův.
0: Hezký, krásný, krásný. A na druhé straně naše srdeční záležitost. Miroslav Horníček.
6: Ano, pochopitelně, tak to je víc Plzeňák, než všichni Plzeňáci si myslím. S Mirkem mám takovou historku takovou úsměvnou, protože my jsme to dělali v jeho vile na Vinohradech a já jsem věděl, že on má rád červené víno. Tak
0: to věděl každý.
6: Jsem vybral skutečně nějaký archivek můj a kam jsem přinesl mu to nejlepší a skutečně přinesl, teď jsme přišli a než moje paní ho začala líčit a tohle, tak tam paní domácí odevřela víno a teď jako tak pečlivě jako nalil do těch číší a teď jsem čekal, teď se tak jako prohlížel a kam znalecky něco poví k tomu a říkal, no je červené, no. Ale a potom ještě říká, no a Jadránku, jestli pak víš, jakou má mít teplotu červené víno, tak říká se, že má mít takzvaně pokojovou teplotu. Já vždycky říkám, pokud to nepiješ s eskimákem v iglu, že jo. A on říká, ne, má mít teplotu pokojské. Takže to je typický Mirek Horníček.
0: Jo, on jednou vyprávěl tady v Plzni.
6: Znám, Vyškovi, taky.
0: Tady v Plzni měl takovou krásnou příhodu. Jako jemu to pálilo už jako klukovi. On říkal, my jsme tady, já vám neřeknu, co to bylo za skvostnou herečku, která tady hostovala nějak v Plzni v divadle. A jedno odpoledne bylo takové taneční odpoledne a vědělo se, že ona tam přijde. A on snad jako gymnazista s klukama, že tam taky půjdou, protože ji chtějí vidět. A vsadili se, že on pro ní půjde tančit. A ona samozřejmě, to už byla dáma vyspělá, že jo, a on klučina. A tak se odvážil, šel k ní s mým prosit. Ona se tak na něj podívala a řekla, nezlobte se, ale s dětmi netančím. A on zachoval dekorum a řekl, promiňte, netušil jsem, že jste těhotná. On byl teda, to byla skvostná osobnost, jako když to člověku takhle pálí jako jemu, to je neuvěřitelný. Tak a já on... jsem pyšný na to, že mě chtěl udeřit. Jo. On je takový mírumilovný člověk a já to rád vyprávím, se s tím rád chlubím, protože kdysi, protože nějak se znali ještě s mojí maminkou, taky z Národního divadla a tak, a tak, taky jsme spolu dělali pár pořadů a on mi říkal, budeme se tykat. A mně to bylo trapný, já jsem nemohl, znáte to, jak člověk jako k té osobnosti zhlíží a já jsem říkal, ne, já opravdu, ne, budeme si tykat, dobrý. A takže to probíhalo tak, že jako on mi tykal a já jsem mu samozřejmě vykal a on mě za chvíli poslouchal a pak povídá hezkou větu, ještě mi jednou vykneš a já ti dám dvakrát přes držku. To jsem si zapamatoval a stejně jsem mu netykal, fakt to nešlo, to je prostě, to je strašně těžký tohleto. No ale pak ještě tady máme do čtveřice
6: jo,
0: portrétů.
6: Jo. Tomáš, to byl úžasný člověk a vždycky, když se mě ptají, říkají, no abyste fotil ty a ty a ty všechny a kdo je pro vás jako to nejvíc a já vždycky tvrdím, že i přes všechny osobnosti nejenom naše, ale i světa a prezidenty a tak pro mě takovou vlajkovou lodí mý galerie je tenhle portrét Tomáše Bati. Jo. A vznikl tak jako úsměvně taky, protože vznikl v jeho Baťově vile ve Zlíně a já jsem udělal celé takové portfolio a on se tam pořád takhle jako prsil, jako tak důstojně, aby stál jako rovně s zataženým břichem. A já už jsem toho měl celkem hodně, pak se posadil a já mu říkám, Tomáši, zkuste udělat něco akčního trošku, jo? A tam se třeba přes rameno na mě podíval a to. A on ten moment říká, no a co mám udělat akčního? A v ten moment já jsem zmačkal spoušť a vznikla z toho v podstatě tenhle ten legendární záběr.
0: Jadran Šetlík. My bychom si dlouho tady mohli vyprávět o tom, jak vznikají ty portréty. Nemyslete si, že to je tak, že se podrbete a je to hotové. Byly na tebe, Jadrané, hodně velké stížnosti. Že prý ten portrét připravuješ celý den, dokonce někdy dva dny, že to je strašně jako velká příprava, že ty lidi jsou z toho úplně... Jo, teď ještě spad.
5: Jak...
0: Zuby. A myslím, reflektor, že už se na mě řítí. Jo, ale ono to dá zabrat, že jo, udělat takovýhle. To není za půl hodinky hotový.
6: Tak to vlastní focení není tak dlouhá, náročná věc, protože taky nemůžu fotit dvě hodiny, aby se dotyčnej unavil, takže tam je to spíš o tom dialogu, o té komunikaci, zachytit to, co člověk chce navnímat z toho
0: člověka. No ale ty prý přijdeš domů a řekneš do vily k panu Baťovi nebo k panu Horníčkovi a začneš zalepovat v okna jo, a pracuješ s tím světlem a takhle. A on říkají, to je šílenec, to je pozor, pozor na ně. Jako, a pak, když vám udělá ten portrét, tak mu všechno odpustíte. Jo, je to tak. A když se tak jako podíváš na naše hosty, koho by si tak jako vybral? Je nás tu pět teda, jo. A jako koho by si tak, když se podíváš jenom na ty obličeje, na ty postavy, koho by si tak jako z té pětice, nechci tě upozorňovat, jo, koho by si tak jako, jestli si tady chceš ještě zahrát, vybral? Co?
6: Podívej se, já bych to vzal postupně.
0: Ano, ano.
6: A tebe bych nechal až nakonec, jo, až by si, protože na tebe bych potřeboval trošku víc make-upu dneska, jo.
0: Já jsem se sežehl s tím Antonínem Panenkou, já jsem... Dobře, ale, čili, a jako, kdyby si třeba, podívej se na Marii, třeba, jo, kdyby si dělal portrét Marie, co tomu říkáš?
3: Hele, Jadra, mě, pamatuješ, ty jsi mě dokonce s dětma říkal, jsi, že nám uděláš takový rodinný portrét a tak. No, a já ani nevím, proč jsme to nikdy nezrealizovali, pořád na to myslím. Jednou jsi mi dokonce i dal prázdnej rám jako výčitku, protože furt jsem se k tomu neměla. Ale v jeho ateliéru byla vždycky tak super atmosféra, to bylo tak vždycky příjemný, máš to pořád v té Holečkové ulici. Mm-hmm. Tam to bylo strašně příjemný, my jsme tam tak hrozně rádi chodili. A takže vlastně to bylo i prostě nechat se ještě fotit v takový příjemný atmosféře, to už by bylo navíc. Tam to bylo fajn si
6: to
3: popovídat.
6: Prostě, aby jsem rozuměl, jo? Bylo to tak příjemný, že k poslední nikdy ani nedošlo.
3: Nikdy nedošlo.
4: To je trochu podezřelý tohle.
3: Ne, ale my jsme dlouho spolupracovali, ty si nám vyfotil tolik obálek, jako když jsem pracovala ještě ve Vlastně. Ano. Několik let si nám fotil obálky, taky kvůli tomu se ta Vlasta tak dobře prodávala, protože to byly krásný obálky, který Jadran dělal. A navíc já úplně zbožňuju to jeho jméno Jadra.
4: Jo, jak jsi k tomu přišel, tohleto?
3: Jadran, to je krásný.
4: Tady Jakub a Martin, Petr Dnic, jako Jadran.
6: Tak jako moje maminka byla Slovinka, narodil jsem se v Terstu, na Jadranu, takže tak to vzniklo.
4: Aha, to nám ještě tehdy patřilo, ne? Když jsi se... Ne, pardon.
6: Za Rakousko-Uherska jsem se opravdu nenarodil.
4: Hele, a máš teď jako někoho tak jako v pácu, že si říkáš, tenhle ten portrét musím udělat. Tuhle ženu nebo tohoto muže, jako máš něco, co...
6: To já mám pořád, neustále někoho v rámci toho projektu.
4: A po kom jdeš teďko, po kom, tak jako teď?
6: Ty jako někoho, koho mám z příštích, no. Ano, v pátek, já mám krásný portrét Honzy Smigmátora.
4: Jo, zpěvák, výborný.
6: A v rámci toho cyklu těch vzorů, já jsem mu říkal, ty Honzo, ale ty už by si sám mohl být vzorem, jo? Ale přece jenom není tady někdo, kdo je tobě velkým vzorem. Říkal, jo, to je Scott Hamilton. Úžasný legenda americká, saxofonista. A ten shodou okolností je teď v pátek přijede na jeden koncert do Mikulova. Takže tak, no, takže Scott Hamilton v pátek na zámku.
4: Čeče, ty umíš všechno. Zastav se někdy v Plzni taky, no.
3: A můžu mít taky jeden dotaz, mě by strašně zajímalo, jak vidíš budoucnost toho tvýho focení, toho klasického, když teď všichni fotí třeba na ty mobily nebo něco takového. Jak to vidíš, jak to bude třeba do budoucna s tím letním focením?
6: Tak já myslím, že to bude čím dál vzácnější a vzácnější, protože už to čím dál míň a míň lidí dělá. A tu mojí technologii to už vůbec ne.
1: Ono to je taky pracnější, že jo?
6: Srdce kamera.
3: No. Jak černý desky, viď? Taky se to vrátilo teďko.
1: No, to je něco jiného. To není zase tak pracní, to zadáš a boti to na CDčko a tohle to líp hraje. Ale to focení na tenhle, tak je to opravdu pracnější. To není jako... Pak to dáte do úpravy a tohle to všechno, to je prostě něco jiného. A ta

0: Ale Jadrane, nech to, s tím se bude křtít.
1: Pozor, ale to je alkoholový, tohle, tady máš nealko, jestli chceš, že si řídíš, jo?
0: Ježišmarja, Šetlí Čeče, nejbohatší fotograf na světě. A šmajzne nám tady
1: pítí. Neochutnáš, máš smolíka.
2: Přátel, je to výborný, já už to vypila.
1: No, podívejte. Přátelé, musím něco říct, jak jsi se bavil s tím, jakože jsem mu vykal a tykal. Já jsem něco podobně s Karlem Gottem. Já jsem mu celý život vykal a on mi tykal. On mi říkal, Jakube, pro Boha, proč mi netykáš, vždyť jsme pomalu stejně starý. A já jsem říkal, Karle, to není pravda. Já když jsem se narodil, vy už jste dělal elektrikáře v ČKD v kompresorech. Jako jo. A on, tak to jsem neto. Ale když tady mám Petruška, vám musím říct historku, která se skutečně stala. Petr Janda měl narozeniny tenkrát, když Petrušce byl asi 3 roky, měl asi 98 nebo 100. To je jedno. A měl na Václaváku narozeniny. Pozval nás tam, byli tam všichni, byl tam i Karel. A Petrušku jsme tam takhle vzali, to jsem ještě nebyl ženatý, Petrušce bylo asi 3 roky, a že si tam bude hrát s tou jeho dcerou. A byli jsme tam a byl tam Karel a já jsem říkal, Karele, nevadilo by vám, kdybyste se vyfotil s Petruškou? A on, tak to není žádný problém, jestli chceš, Jakube, tak tu fotografii uděláme teď hned, to není problém. Tak jsem se říkal, dobře, a běžel jsem za Petruškou, ta byla klemala, říkám, Petruško, vidíš, tam je toho zpěváka, to je ten slavný zpěvák, jak naspíval tu Včelku Máju, víš? A ona, aha, říkám, pojď, uděláš si s ním fotku. A ona, já nechci, mě se nelíbí. A já říkám, nemel a pojď, protože Karel tam stála. A čekal. A tak mě to bylo hrozně trapný, tak jsem takhle zalez a utekla, tak jsem takhle zalez do takového boxu a teď jsem říkal, no to je trapný teďko. A Karel furt. A když jsem dlouho nešel, tak s ním se někdo začal bavit a bylo to, tak se mi spadnul kámen ze srdce. A byli jsme tam asi 2 hodiny a po 2 hodinách jsme se tenkrát s přítelkyní, že půjdeme Petrovi poděkovat, že nás pozval. Tak jsme šli takhle Petrušku mezi sebou a byl tam Petr Janda, paní Přenosilová, Aleš Brichta a Karel. A když nás viděl, jak přicházíme takhle k němu, tak se vymrštěl a říkal, Jakube, kde jste byli? Já jsem čekal, že uděláme tu fotografii, tak ji uděláme teďko, to není žádný problém, co? A já, no... Není, no. Petruško, pojď, uděláš si s Karlem tady fotku. Ona se vám takhle postavila a řekla, tatínku, já už jsem ti jednou řekla, že se s ním fotit nechci. Všichni, co tam se dělali. Brichtovi spadlo cigáro do krku, ten se tam dusil. A Karel stál a říkal, to je neuvěřitelný. To je snad jediná žena v tomto státě, která se mnou nechce fotografovat. To je skandál. To je skandál. A přítelkyně, aby zachránila situaci, jak říká Petruško, pojď, dáme si teda společnou fotku. Stoupla si vedle toho Karla a já jsem vzal ten mobil, takhle ze mě lil pot už. Stoupnul jsem si a Petruška si takhle otočila na toho Karla, takhle se ho prolížela a pak se otočila na maminko a říká, maminko, on má nějaký ťupky na obličeji. Mě stříkal pot a já jsem říkal, řekněte sekana. A Karel, sekana. A kdybych vám ukázal tu fotku, kterou mám, prostě neuvěřitelný, bylo to, já jsem byl úplně vyřízený, spocený, víte až kde, tak tohle to bylo.
3: A já jsem vyřízená, spocená vždycky, když to vypráví teď. No.
4: Jak se trochu stydíme za svý rodiče, viď? Takhle já to znám, jo? Za mě se stydí i vnučky, ale... Ale
1: tak ty, já budu.
4: Ne, dobrý, půjdeš zpívat, pojď, ale aha. Hele, ale já, ty trapasy, já jsem zažil taky takovej trapas. Teď jsme byli v Praze na hlavním nádraží, krásná přehlídka Zuzany Černý, mimochodem tady z Plzně. A bylo tam spousta celebrit a Jadránek tam byl taky, samozřejmě Jágr tam byl, jako spousta herců a zpěváků a tak. Kuba tam nebyl, ale ty si vydělával peníze někde. A my chučí jsme tam byli teda a seděl tam mladý Bartoška, že jo, a prostě je to Bartoška a všichni ho znají a je to šarmantní člověk, opravdu velice jako příjemný, milý a on tak jako koukal po mně, já jsem si říkal, tak asi bych tam měl zajít a už jsem tak jako k němu šel a slyším, jak povídá, to je ten Standa Hložek, že jo? Tak jsem se zase otočil, šel jsem...
2: Takhle. Ale víš, že jsi mu trochu podobnej?
4: Teď jsi mě dorazila, dobrý.
1: Ne, to teda
4: není. Že ne, to víš, že ne. Martine, ty jsi nezažil nikdy?
1: Trochu ne.
4: Trochu ne.

0: Jenom...
1: Já jsem viděl Standu Holška a Petra Kotvalda, ano.
0: Já vím, já vím.
1: Já jsem znal jejich písničku Holky z naší školky.
0: Těch. Jo.
1: Ano, to jsem zpíval u nás na základní škole.
0: A víš co, mě se
1: ano,
0: líbí...
1: Ano, to znali všichni, no.
0: Hele, mě se líbí, já jsem jednou... Ty jak děláš ty třeba divadlo jednoho herce, že jo? To já vím, že to děláš skvěle, asi tři věci máš takovéhle, že jo?
1: Ano.
0: Jako jeden člověk, ale... Taky se ti stane, ne, že tě třeba nikdo neposlouchá, že jako, že diváci nejsou zrovna naladění, jo, že se hraje pro nějakou firmu.
1: Já mluvím tak nahlas, že poslouchají všichni.
0: Jo? Mm. A opravdu se ti nikdy nestalo, že...
1: Jednou jsem hrál na lodi, já nevím, to není zase, nevím, jestli to má pointu, ale prostě hráli jsme na lodi Adiho Hajdu v Bratislavě a myslel jsem si, že to je pro nějaký piloty, nebo tak říkám, dobře, OK, tak tam zahrajeme teda pro někdo zaplatí. A oni strašně chlastali, strašně a přišli ožralí a donesli si ty flašky. A kluci osvětlovač se zvukařem se vsázeli, jestli vydržím 5 minut nebo 10 minut. A ve finále já vlastně miluju, jak jsem od toho Bolka naučený vlastně z toho divadla, tak jako když se něco děje v ledišti, mě to nevadí. Já to vlastně beru do hry, takový to malý vyrušová, mě to vlastně jako nevadí v těch našich hrách. A tak jsem to bral do hry ty lidi a asi dva se mě podařilo dobře vzít, co chtěli dělat ten největší binec a bylo to ve finále nádherný představení. No.
0: Jo, někdy takže...
1: si člověk myslí, že a přitom. A někdy si člověk myslí, že to bude super představení a není. No,
0: jo.
1: Takže...
0: Hele, ale ty jsi zažil takový ty, dělal jsi s Bolkem, ne?
1: Ano, já jsem vlastně vzniknul díky němu, protože nám dal v divadle Bolka Polivky klíče od divadla a řekl, dělej si to autorské divadlo tady. A jedno představení jsme udělali spolu, jmenovalo se Variace na chlast.
0: Jo. Já myslím, že to dělal, krásně, že to dělal s Pecou.
1: Bolek nikdy před představením nepil. Nikdy.
0: Fakt,
1: vždycky
0: jo?
1: Třeba po, to je jasný, ale před představením jsem v životě neviděl pít. Mm-hmm. Byl velmi disciplinovaný, co se týče jeviště.
2: No. Já jsem ho zažil teda, když Chantal, my jsme jezdili závody, Chantal vyhrála a on mi říkal, Jakube, pojď tam k nám, do hospody, ale musíš jít v té kombinéze a s tím věncem na krku. Já tě tam představím v té své hospodě. Přátelé, musím vám říct, že jako přišel, zazvonil tam na Chantal, říkal, Chantal, pojď, je tady Jakub a jdeme do hospody. A ona, nemůžu ani říct, ona ho odbyla takovým tím... řázným tým a on se otočil a říká, ona nemůže, ona pere. A přátelé, šli jsme do té hospody.
1: Poslední leč.
2: A musím vám říct, že jsem se probudil druhý den v Brně na hotelu v té kombinéze závodní, takhle na hotelu.
3: S věncem.
2: Věnec na krku a ten pohár takhle vedle, ale já nevěděl, kde jsem. Já jsem nevěděl, kde jsem, kde mám auto, tak jsem šel v pondělí v 10 hodin po Brně a jenom jsem si říkal, tam je nějaký svoboďák nebo něco.
4: Ano, městí svobody.
2: Tak tam někde mám auto, měl jsem zelenou tenkrát Felici, tak jsem šel a teďko v tý...
5: To jsi šel s tím věncem ještě.
2: S tím věncem jsem šel a teďko samozřejmě vlastně jak rozuřený dirigent, protože jsem neměl tam hřeben, kartášek, a teďko s tím pohárem, červená kombinéza, tady ty sponzoři, a teď jsem tam šel potom a teďko ty lidi koukali a teďko jsem hledal to auto a tam je kašna, že jo? Že je tam kašna? A mně už to bylo všechno jedno, tak jsem se tam svlíknul, boplák jsem se normálně tou vodou a tam bylo stálo skutečně moje auto, tak jsem se tam převlíknul. A od té doby já s Bolkem nepiju, protože Bolek je jediný člověk, který ho znám, který mu po flámu nebolí nikdy hlava.
1: To je pravda, to je pravda.
2: Nebolí.
1: A všechno si pamatuje.
2: A všechno, jo.
1: Jo, všechno si pamatuje, co říká.
0: No říká se, že nad alkoholem se nedá zvítězit, akorát Moravané uhráli remízu. No. Je tady závěrečná písnička. Já vám všem chci moc poděkovat.
6: Já jsem vždycky
0: jako šťastný z toho, že si můžu pozvat hosty a že ti hosté přijedou a že si s námi povídají a že je nám s nimi dobře. Takže ještě jednou děkuju. Jadran Šetlík. Martin Trnavský. Paní doktorka Marie Formáčková. Petra Smolíková. A Jakub Smolík. Závěrečná písnička.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data Národního parku. Novou naučnou stezku kolem Modrého jezera zpřístupnili v Brasích na Rokycansku. Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Lenka Lupínková. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data správy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumavské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
2: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
0: V Břasích na Rokycansku otevřeli novou naučnou stezku kolem Modrého jezera. 2 kilometry dlouhá turistická trasa s několika zastaveními a informačními panely připomíná bohatou hornickou minulost regionu a navazuje na stávající téměř 6 kilometrů dlouhou stezku po stopách hornické činnosti. Pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
3: Stezka okolo Modrého jezera z volnočasového areálu Ultramarinka je 2 kilometry dlouhá. Na stezce najdete několik panelů a je to okolo Modrého jezera, protože do tohoto jezera, když se tady vyráběl Ultramarin, tekly vody z Ultramarinky a Ultramarin byl modrý a celé to jezero bylo nádherně modré.
0: Vláda v pondělí projedná změny v navyšování důchodů. Lidem od 80 let by se penze mohla každých 5 let zvýšit o 500 korun. Dnes se tak děje až od 85. Návrh počítá taky s opětovným zvýšením penze pracujícím seniorům. Neobsahuje ale zastropování důchodového věku na 65 letech, ani návrat k vyšší valorizaci. Opozice kritizuje hlavně plošné přidávání všem seniorům. Rusko při nočním útoku na ukrajinský Kyjev odpálilo největší počet balistických raket od začátku války v roce 2022. Uvedl to ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, podle kterého se jednalo zhruba o 40 balistických střel. Potvrdil také, že útok má i oběti. Konkrétní čísla ale zatím neuvedl. Ukrajinské letectvo informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila asi polovinu střel. Ukrajinská armáda v noci naopak zaútočila na dvojici ruských ropných tankerů v Černém moři. Sport. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do finále turnaje WTA v Aténách. Nejvýše nasazenou Dánku Tausenovou porazila 6-3 v rozhodujícím setu a dnes se utká o titul s domácí Řekyní Sakariovou. Počasí. Počátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně i zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na 2. stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech je až do 15. srpna uzavřena Vaňkova ulice. Důvodem jsou stavební práce. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Pochoutkový rok.
5: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč si vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to jde?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen 2, tak pojďte.
0: Naďo, tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly 2 knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblíkne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti se ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, já byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Tak teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila trošku vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany příčné ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě, teď už je to ne tak populární.
1: Silný, zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, v francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech Pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš a ty se těšíš na ty špecle.
0: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesný, i to hezky vypadalo. Přesný. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, chutný, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čiže po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném

0: tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bála chutnat.
1: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuju moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
1: Děkuju pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompot

0: hotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Plzeň řeší s policií dohled nad dodržováním pořádku v rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Nevřeň připravuje parcely pro výstavbu nových rodinných domů. Dnes bude zpočátku zataženo s přeháňkami a bouřkami, později odpoledne se vyjasní a teploty do 21 stupňů. Klidné nedělní dopoledne vám přeje Lenka Lupinková. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Plzeň navýšila objem sběrných nádob v okolí Boleveckých rybníků. Vyváží je vždy v pátek a v pondělí. Každý rybník má ale podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN jiný režim. K nejnavštěvovanějšímu velkému boleveckému rybníku pak Aleš Tolar dodává.
3: Je zapotřebí dodržovat ty základní pravidla, že nenosí se žádný sklo, žádné potraviny napřímo na mola, už vůbec ne kouřit, rozdělávat oheň a tak dál. Takže tohle je zapotřebí mít na zřeteli a spolupracujeme s tomhle i s policií, aby tady ten dohled byl pokud možno pravidelný.
0: Nevřeň na severním Plzeňsku upravuje lokalitu Malé vrchy pro bydlení. Do podzimu by tam mělo vzniknout zázemí pro 11 parcel. Obec za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Podle nezávislé starostky Štěpánky Bejčkové je jedním z důvodů snaha udržet v obci mladé rodiny.
4: Na venkově, když nemáte vlastně stavební pozemky nebo nemáte kde stavět, tak potom dochází k tomu, že vám odchází mladí lidé. To je v Nevřeni cítit, ono vám vlastně potom jako stárne populace. Vidíte, že těch dětiček potom do té školky je málo. Takže na jedné straně právě se snažíme připravovat vlastně nové lokality pro bydlení, budeme měnit územní plán a na druhé straně připravujeme infrastrukturu.
0: Počet obětí červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 5119. Informoval o tom šéf parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných je téměř 17 tisíc. Dvojice zemětřesení nejvíc postihla stát La Guaira na severu země. Venezuelské úřady čelí silné kritice obyvatel, podle kterých na situaci reagovali pomalu. Ve Venezuele pomáhali i mezinárodní záchranné týmy, včetně českého.
1: Sport.
0: V okolí Břasa Stupna na Rokycansku probíhá mistrovství republiky v cross country horských kol. V 11 hodin 30 minut se na trať vydají ženy. Na technické trati čeká na závodnice a závodníky mnoho krátkých prudkých kopců. Závod elitních mužů začne v 1:30.
1: Počasí.
0: Počátku bude zataženo a postupně na většině území od západu s deštěm nebo přeháňkami i intenzivnějšími, výjimečně i s bouřkami se silným deštěm. Během odpoledne srážky rychle od západu ustanou, převažovat už bude proměnlivá a protrhaná oblačnost a postupně se k večeru a večer zcela vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr, který v bouřkách výjimečně zesílí. Večer bude vítr slábý. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biopředpověď je na druhém stupni, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ve Stříbře bude až do konce července uzavřena Dukelská ulice. Vyměňují tam vodovodní přípojky. Jeďte opatrně, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré dopoledne, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Na co se můžete v následující hodině těšit? Čeká nás třeba premiérový díl pořadu Fouskův svět. V něm vám Josef Fousek přiblíží svůj vztah k divadlu. A po něm bude tradičně následovat kalendárium, které dnes bude hlavně o sportu. Před 12:30 počkejte si na něj. Příjemný poslech a hezký den vám přeje Lucie Machartová.

0: Fouskův svět.
1: Vyznání bez líčidla. Ctím staré poctivé divadlo pro jeho stále mladou sílu a moudrost, zobrazující naše lásky, naši malověrnost, naše chyby, naši proradnost, naši víru v dobré konce. Žádné z moderních médií nenavodí nezaměnitelnou atmosféru živého divadla. Téměř intimně, z očí do očí, se měníme z diváků na spolutvůrce. Ponořujeme se do příběhů, smějeme se a teskníme. Bariéra mezi jevištěm a hledištěm se ztrácí. Slyším hlas bez nápovědy, pojďte si s námi vyprávět o životě. Tichý šum od hlasů, vrnění sedadel, tajemné zazvonění, tma, čekání. Opona se rozevírá, vcházíme jako děti do světa fantazie. Mám pocit, že herci hrají jen pro mne. Divadlo, stejně jako chrám, je zpovědnicí pocitů. Upřímně se raduji a děkuji potleskem. Bolí mě dlaně, opona se zavřela. Ten potlesk zůstává se mnou jako vlahý jarní déšť. Dává mi odměnou povzbuzení pro cesty neklidným světem. Návštěva divadla je útěkem před spěchem a lhostejností moderní doby. Když jsem byl malý kluk, patřilo okolí divadla mezi tajemná místa dětských her. Zdravil jsem herce a měl jsem pocit, že se s nimi důvěrně znám. Chtěl bych být hercem. Svěřil jsem se po letech Martinovi Liškovi v divadelku v klubu. Usmál se Josefe, té hořká řehole. A s úsměvem dodal, ale strašně krásná. Nevylečitelná, jako láska. Připili jsme si velkým rumem Natálii, můzu divadelníků. Žádné divadlo nezahyne v záplavě svých atraktivnějších a agresivnějších sousedů. Divadlo, ať velké, malé, ochotnické, je zpovědí naší lidské komedie. Je pohledem do duší nás všech. Je zrcadlem, ve kterém se smějeme, stydíme i pláčeme. V lidském divadle kulisy mlčí a forbína čeká na moudrá slova. Měníme se v děti, které hledají šťastný svět. Všechno je divadlo, říkáme, ale záleží na nás, kdy hrajeme a kdy mluvíme pravdu.
0: Fouskův svět.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Dvoustý den roku, neděle 19. července. Svátek má Čeněk a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Prvním wimbledonským vítězem se v roce 1877 v All England Clubu v Londýně stal Spencer William Gore. Získal 12 liber a putovní pohár za celých 25 liber. Letošní vítězové Jannik Sinner a naše Linda Nosková inkasovali schodně 3 miliony 600 tisíc liber.
2: I think we made a history today.
1: Karolína Muchová jen půlku.
2: Linda, my ex-friend.
1: Před 30 lety v roce 1996 byly zahájeny olympijské hry v americké Atlantě.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
1: Tam z našich zářil Martin Doktor se dvěma zlatými medailemi a Štěpánka Hilgertová s Janem Železným po jednom olympijském zlatu.
4: Máme zlato. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddechne prvenství.
1: Samostatná česká výprava z Atlanty přivezla 11 drahých kovů. Jedna chybná aktualizace ochromila před 2 lety svět. Jmenovala se CrowdStrike a 8,5 milionu zařízení s Windows na celém světě leželo na krovkách. Kvůli výpadku musely některé letecké společnosti zastavit lety, mediální firmy přerušily vysílání a problémy měla i další odvětví, od bankovnictví přes telekomunikace až po zdravotnictví. Podle některých odborníků mohl být globální výpadek IT systému nejrozsáhlejší v historii. 55 slaví bývalý ukrajinský boxér, doktor Železná pěst, později starosta Kyjeva, Vitalij Kličko. Za zmínku stojí, že část dětství oba bratři Kličkové prožili v Čechách, v Mimoni. A kulatých 50 má dneska seriálový Sherlock Holmes.
5: Zcela jasná domácí vražda, pod mou úroveň.
1: Britský herec Benedict Cumberbatch. Já přeju hezkou neděli.
6: Kup mi den, kup mi noc,

0: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Jiřina Bohdalová teď pro vás má jednu zákulisní historku z divadelního představení Pygmalion.
2: Já ráda třeba vzpomínám na roli Lízy Doolittlové v Pygmalionu. Já hrála Lízu a Miloš Kopecký profesora Higgince. Tu hru jsme hráli mnohokrát před vyprodaným hledištěm a s velkým úspěchem. A na každém představení se ke konci odehrával stejný výstup. Před nástupem Niny Popelíkové jako paní Pírsový a před její větou Lízo, kočár čeká, to byla její poslední věta v té hře, se k našim uším neslo ze zákulisí polohlasný šeptání Jardy Moučky. Ninuško, řekni dneska čokár keká. Bylo to po každý. Reprízu co reprízu. Zkrátka Jarda si to nenechal ujít. Ale Nina Popelíková pravidelně, bezchybně pronesla své Lízo, kočár čeká. Bylo to tak stereotypní a vytrvalý, že jsme tomu už nevěnovali valnou pozornost. Nina byla zkrátka precizní a Jarda pomalu už směšně vytrvalej. A tak to bylo představení co představení. Napřed v pološeptu, Nino, nezapomeň, čokár keká. A Nina naplno, kočár čeká. Je samozřejmě pravda, že jsme chtěli taky Moučku v čokár keká slyšet, jo. A taky jsme se jednoho večera dočkali. Nina Popelíková totiž po Moučkově nápovědě vyšla na jeviště a jako pokaždé šlehla po něm bokem, takový ten pohled, stejně se nikdy nedočkáš, a pronesla, Lízo, kocour čeká. Věřte mi, kdyby řekla čokár keká, tak se nic moc nedělo. Na tu větu jsme jaksi měli už obranu, na ní jsme strašně dlouho čekali. Jenže na kocoura ne. Já tam stála s Milošem Kopeckým za jakýmsi divanem a hned po té větě jsme za divanem taky svorně zmizeli. My jsme, Nina řekla kocour čeká, odešla a my dva jsme byli za divanem. Takže nebyl na jevišti vůbec nikdo. Tam jsme se strašně smáli, když jsme si trošičku srovnali v obličeji, jakože teda hádali jsme se, kdo vyleze první, že jo, já nechtěla, on taky ne. Když konečně já jsem už si vzpomněla na všechny zase babičky a tohleto, tak jsem si řekla, tak teď, tak on mě povídá, jak polezeš na toho kocoura. Znovu. To je něco úděsnýho. Bylo to nekonečný. My jsme nic proti tomu smíchu nezmohli. Až jeden z nás, teda, a už nevím, kdo to byl, konečně vystrčil hlavu. Ale v ten okamžik nás zase nechali ve ty chudí váci. Ty se smáli tak strašně, že jsme se zase odsli za tím divanem. No, vteřiny se vlekly a ty diváci nebyli k utišení. No, tak nakonec my dva taky ne, že jo? Ale je taková zkušenost. Když diváci jsou při věci, jak jsou vědoucí, tak berou divadle všechno a rádi. A když jsou svědky třeba improvizace, breptu, odbourání některého z herců, tedy nikoli hraného, ale skutečného, tak to berou jako unikátní věc. Jako něco příjemného, přičem byli, co už se nikdy neopakuje a co můžou dál vyprávět. Tohle myslím, že dál vyprávěli.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

New York je dnes hlavním městem fotbalu. Finále mistrovství světa Španělsko-Argentina tam začne ve 21 hodin našeho času. A někteří New Yorkčané se na to naladí nočním fotbalem, kterému během šampionátu propadli. O 15:30 ráno si s nimi byl zahrát i náš zvláštní zpravodaj. Víc už za chvíli.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň.

0: Občané hrají doslova ve dne v noci, jak si vyzkoušel i náš zvláštní zpravodaj.
1: Je 3:30 ráno a město, které nikdy nespí, dokazuje, že se transformuje také do fotbalového města. Hřiště v Chelsea Parku na Manhattanu je plně osvětlené a dvě partičky tady hrají fotbal 7-7.
2: Když starosta Mamdani přišel s tímhle projektem, že během šampionátu budou hřiště v různých částech New Yorku otevřená celou noc a kdo přijde, může se přidat a hrát fotbal, tak jsem nemohl odolat. Hraju fotbal celý život, sleduju ho a je skvělé mít mistrovství světa za domem a mít možnost si s ostatními New Yorkčany takhle zahrát.
1: Svůj zápas právě dohrál a do půl těla spocený odpočívá tady na lavičce Andreas. Ten bydlí v Brooklynu, ale noční fotbal na Manhattanu se mu hrozně líbí a říká, že se snaží jezdit teď každou noc.
2: Doufám, že to nechají i po mistrovství, protože myslím, že teď nebudu schopný spát v normálních časech. Je 3:30 ráno, já jsem rozhycovaný, spánkový režim mám úplně na ruby, ale bylo to intenzivnější, než jsem čekal. Spřátelil jsem se tu s lidmi, které jsem tu potkal poprvé a hlavně jsme se všichni bavili.
1: Na jednom z hřišť chybí jeden hráč, takže mě okamžitě tady odchytili a už si navlékám v 3:30 ráno žlutý rozlišovák.
3: Tied. OK.
1: Je to zatím nerozhodně. A už jsme dostali dva góly. A modrým to docela jde. Místy je to kolotoč.
4: How come the crazy idea to come play like at the 3:30?
5: Mamdani. Když se svých spoluhráčů ptám, co je přivedlo k tak bláznivému nápadu, jako přijít hrát fotbal ve 3 ráno, tak zmiňují starostu Mamdaniho a skupinka, která právě dokončila zápas na vedlejším hřišti, natáčí krátké video a vyzývá starostu, aby projekt nočního fotbalu zachoval. Během dne se v New Yorku hrává fotbal ve stylu, kdo přijde, ten hraje třeba v Central Parku, na plážích a dalších místech, ale na noc se hřiště zavírala, takže tento noční program ve stylu brazilského Ria, kde se taky hrává celou noc, je v New Yorku novinka.
6: God willing, you know, this will continue.
5: Na areál a na zápasy tu od 11 od večera do 7 do rána dohlíží mladík, který se představuje jako Goofy.
6: We do mixed age, mixed level.
7: Chodí sem lidi různého věku, různě fotbalově zdatní, muži i ženy. Je to šance pro ty, kdo nemůžou hrát nedělní ligu malého fotbalu, nebo si chtějí jen tak kopnout po 5-10 letech. Lidi jsou tu pokaždé do 3-4 do rána, pak je to klidnější, ve 4 se i v New Yorku spí, ale od 6 už zase přicházejí. Většinu nocí tu bývá plno.
5: Andreas se mezi tím chystá k odchodu z plácku na Manhattanu a říká, že kouř z požárů v Kanadě mu teď nepůsobil problémy, i když o den dříve kvůli tomu byly i tyto noční fotbaly zrušené. Doufá taky, že to nenaruší dnešní finále světového šampionátu Španělska s Argentinou. Na zápas nejde, ale komu bude fandit o tom, co by Američan s mexickými prarodiči přemýšlí jenom chviličku. Bude to Argentina a Messi, podle něj nejlepší hráč, který kdy byl k vidění. Očekává vyrovnaný zápas a těsné vítězství Argentinců. Z New Yorku, který nikdy nespí, protože hraje fotbal, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky, na jižní Moravě a ve Slezsku se můžou přidat i přívalové deště. Plzeň by mohla mít nový lanový park, Lochotinská radnice ho plánuje v blízkosti Seneckého rybníka. Dobřany na jižním Plzeňsku dokončili rekonstrukci budovy za 30 milionů, budou v ní dvě nové dětské skupiny. A dnes bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek i oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
2: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jeho východní polovině území.
0: V Plzeňském kraji se výstraha s nízkým stupněm nebezpečí týká Klatovska, Sušicka, Horažďovicka a Nepomucka. V blízkosti Seneckého rybníka v Plzni u budovy lesní školy by mohl vzniknout lanový park. První plzeňský obvod má hotovou vizualizaci a aktuálně řeší, jestli je možné lanový park na daném místě postavit. Podle starostky Ivany Bubeníčkové z hnutí ANO zatím žádné takové atrakce v Plzni není.
3: Pracujeme ve věci té zeleně, co využít za stromy, jak je využít, jak koncipovat zázemí, aby to sem všechno zapadalo. A já si myslím, že lanový park v Plzni a okolí nikde není a že by to mohlo ještě více zatraktivnit celou tu soustavu těch rybníků.
0: Jestli se lanový park bude u Seneckého rybníka stavět, bude jasné zhruba do 2 měsíců. V Dobřanech na jižním Plzeňsku budou dvě nové dětské skupiny. Město dokončilo rekonstrukci budovy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, ve které bude skupinu provozovat místní školka. Ve městě tak přibude 24 míst pro děti ve školkovém věku, říká místostarosta Dobřan Michal Trdlička za aktivní Dobřany.
4: Zahájení provozu dětských skupin plánujeme od září letošního roku a doplní tak již rok běžící dětské skupiny ve Šlovicích, kde ještě zbývá pár volných míst. Rekonstrukce vyšla na necelých 30 milionů korun a projekt byl podpořen částkou 24 milionů korun z dotačního titulu budování dětských skupin Národního plánu obnovy.
0: Část služeb společnosti Meta hlásí výpadek. Podle serveru Down Detector se problém týká i sociální sítě Facebook nebo Instagram. Meta se zatím k výpadku nevyjádřila. V roce 2021 globální výpadek dceřiných společností Facebooku trval asi 6 hodin. Tehdy ho způsobila chyba nastavení, která odřízla služby společnosti od zbytku internetu. Sport. Fotbalisté Anglie mají podruhé v historii medaile z mistrovství světa. V utkání o bronz na stadionu v Miami zdolali Francouze 6-4. Tři góly Angličanů dal útočník Saka. Za Francii se dvakrát trefil kapitán Mbappé, který je s 10 brankami aktuálně nejlepším střelcem šampionátu. Dnes v 21 hodin českého času začne v New Jersey finále mezi Argentinou a Španělskem.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku zataženo s deštěm nebo přeháňkami i silnějšími, výjimečně i s bouřkami. Během odpoledne od západu ubývání srážek a převažovat pak bude proměnlivá oblačnost a k večeru se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky až velmi dobré, aby jo na dvojice tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte v Plzni na Klatovské třídě zhruba na úrovni Chodského náměstí. Kvůli výměně stožáru je silnice ve směru z centra uzavřená. Objízdná trasa vede ulicemi Támova a Edvarda Beneše. Omezení by mělo skončit zhruba za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro radost, ať už máte jakékoliv přání, volejte k nám do studia. Číslo je 221 554 222. K dispozici je vám taky náš e-mail nebo online formulář na webových stránkách Českého rozhlasu Plzeň. I dál je s vámi Lucie Machartová. Krásnou a pohodovou neděli.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, hrajeme písničky pro vás a jako první se nám dnes dovolala paní Naďa. Dobrý den.
1: Dobrý den, milé rádio. Ráda bych nechala zahrát Martinovi Voráčkovi, muzikantovi a motorkáři. V Nové Vsi jsme, je to rodina Poláková a Sajlerová a všechno nejlepší k narozeninám, Martine. Děkuji za písničku, na které jsme se domluvili.
0: My děkujeme, že jste zavolala paní Naďo. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Nashledanou.

Máme tu přání od paní Anny Hoškové. Zahrajte prosím mé kamarádce Elišce Švábkové z Plzně k jejím včerejším 90. narozeninám. Přeji pevné zdraví, štěstí, pohodu a radost ze života.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, posloucháte písničky pro vás. Jako další se nám dovolala paní Ilona, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v rádiu. Tady Ilona Sklatov a naše kamarádka a spolužečka z Plánice, paní Alena Králová, Rozena Štampachová, která se teď přestěhovala do Vejprnic, slaví významný výročí a my bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, hlavně hodně, hodně zdravíčka a aby se jí v novém bydlišti líbilo, aby tam našla taky nějaký svý kamarády. A těšíme se, že se na našem srazu zase uvidíme a to jí přejí. Dvě Marušky, Aleny, Hanka, Jana, Jarka a naposledy i Ilona, která vám i děkuje za zahrání a přeje hezký den a písničku, jak jsme se domluvili. Mějte se moc pěkně.
0: Vy taky, paní Ilono, posíláme písničku. Naslyšenou.
1: A děkuju. Naslyšenou.

0: Hrajeme písničky pro vás, jen připomenu číslo, na které můžete volat 221 554 222. Můžete nám taky napsat e-mail nebo vyplnit formulář na našich webových stránkách. A jako další se nám dovolala paní Jana. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla popřát Martinka, moje sestra měla svátek a příští týden budou mít svátek holky Kristýnka s Andulkou, tak holky všechno nejlepší a ještě mamince do Nepomuka Janě Janákové jim tak pro radost. To jí přeje Matěj, David a Jana. Děkuju za zahrání.
0: My děkujeme, že jste zavolala paní Jano, mějte se moc hezky, užívejte neděli. Naslyšenou.
1: Dobře, děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
2: Máme tu vzkaz od paní Marcely Hessové. Vážená redakce, prosím o zahrání písničky pro Moniku Hessovou z Velkých Nepodřic u Písku, která dnes slaví své krásné narozeniny. K tomuto významnému dni ti, Moniko, přejeme z celého srdce pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spokojenosti do dalších let. Ať každý den máš důvod k úsměvu a obklopuje tě láska, pohoda a blízcí, kteří tě mají rádi. S láskou rodina Eschenbecková a babička z Písku.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, hrajeme písničky pro vás. Jako další se nám dovolal pan Milan, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Tak zdravíme se ještě jednou. Písničku pro vás, pro kolektiv Rozhlasu Plzeň, pro všechny posluchače Rozhlasu Plzeň a pro sebe pro radost. Děkuji za hraní.
0: My děkujeme, že jste zavolal. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Píše nám paní Helena Pospíšilová a prosí o zahrání písničky k narozeninám pro kamarádku Janu Pechovou. Milá Janičko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy.

0: Hrajeme písničky pro vás a já už ve vysílání vítám paní Jarmilu. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásnou pohodovou neděli všem posluchačům a pracovníkům rozhlasu. A chtěla bych tuto písničku poslat do nemocnice v Olomouci svému dobrému kamarádovi, spolupracovníku a přeji mu krásné další dny a pěkný poslech. Moc děkuji za laskavost.
0: Posíláme písničku, paní Jarmilo. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji pěkně.

0: Hrajeme písničky pro vás, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Jako další se nám dovolala paní Mirka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, já vás taky pěkně zdravím. Zdravím všechny posluchače, všechny rozhlasáky, kamarády, kamarádky, věrné posluchače. A protože je dneska takovej den, že snad všichni jsou doma a poslouchají rádio, tak bych nechala zahrát tady našim sousedům Lápkova 71-73 za rychlou pomoc. Jsou šikovní a ochotní a zrovna tak posádka rychlé pomoci a ambulance ve vojenské nemocnici. Tak jim nechám zahrát a všem přeju všechno nejlepší, zdraví, ať mají spokojený život. A pozdravuju pana Jarouška Kopejtka taky, nesmím zapomenout. Děkuju vám za zahrání a mějte se moc hezky. Naslyšenou.
0: Vy taky, paní Mirko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Jo. A zdravím všechny v Českém rozhlase, posloucháme ho často. A mějte se tam moc hezky a zdravím všechny posluchače. Děkuju moc.
1: My děkujeme, že jste zavolal. Mějte se hezky, naslyšenou.

tady kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Vlkova dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
2: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: I matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cestující v Plzni budou mít od srpna další možnost, jak platit jízdné v městské dopravě. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Organizace Cesta z krize přišla o část státních peněz. A dnes bude zataženo s deštěm, postupně ubývání srážek i oblačnosti až do vyjasnění, teploty do 21 stupňů. Pohodovou neděli vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňské dopravní podniky zavádí nový způsob úhrady jízdného. Od srpna začne fungovat takzvaná plzeňská jízdenka. Je určená pro cestující, kteří kupují jednotlivé jízdné a nevyužívají časové předplatné. Jedná se o plastovou kartu, která bude nabitá na 100 bodů korun a těmi budou lidé za jízdné platit. Kde bude možné plzeňskou jízdenku pořídit, vysvětluje mluvčí dopravních podniků René Vávro.
3: Dostupná bude na našich zákaznických centrech a také u vybraných smluvních distributorů, kde si dnes cestující kupují papírové jízdenky. Velkou výhodou je také to, že po vyčerpání dopravních bodů bude možné kredit jednoduše dobít přes e-shop plzeňské karty.
1: Na novém sídlišti v Horšovském Týně dokončují opravu tří ulic. V rámci investiční akce města tu kromě výměny povrchu vozovky vzniknou nové chodníky. Pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
4: Revitalizace nového sídliště, která spočívá v rekonstrukci jedné páteřní ulice a dvou navazujících. Ulice Karla Čapka, Suchanovova a Silvánova. Je to investice zhruba za 40 milionů korun, kterou platí město samo. Akce začala v loňském roce a měla by být dokončena někdy do konce července.
1: V ulicích přibude i zeleň a nová parkovací místa. Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru iRozhlas.cz zatím nereagovalo.
0: Sport.
1: Zhruba za půl hodiny začne 15. etapa cyklistické Tour de France, která poprvé v tomto ročníku zavede peloton do Alp. Na závodníky čekají skoro 4000 výškových metrů a ve žlutém trikotu pro celkového lídra bude opět Slovinec Tadej Pogačar. Ten vede o 4,5 minuty před Dánem Vingegaardem.
0: Počasí.
1: Dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami i silnějším je výjimečně i s bouřkami. Postupně od západu ubývání srážek i oblačnosti, večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 15 až 18. Mírný západní až severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Večer bude vítr opět slábnout. Rozptylové podmínky až velmi dobré, aby on na dvojice tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda osobního auta se stala na silnici 20 mezi Nepomukem a odbočkou na Klášter na Jižním Plzeňsku. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením v koloně. Další nehodu máme hlášenou na sjezdu z dálnice D5 na obchodní centrum Olympie v Plzni a Starý Plzenec. I tam zasahují policisté, průjezd je možný se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství Litomyšlského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, on je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika. protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Měsíčku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to se dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitel, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně od ten

samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívaly, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tysové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tysy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tysů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fidejkomis v

0: případě té šlechty.
1: Přesně tak, přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
0: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
0: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Zájemci si můžou rezervovat místo v autobusech z Plzeňského kraje do Bavorského Freyungu na Česko-Bavorskou slavnost. Akce se uskuteční příští neděli. A zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Pěkné odpoledne, jsou to další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
3: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
4: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
3: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Příští neděli se můžou zájemci vydat na výlet do Bavorského Freyungu, a to na Česko-Bavorskou slavnost, která se koná v rámci výstavy Hudba v Bavorsku. Lidé si můžou prohlédnout výstavu, poslechnout živou hudbu nebo projít město. Pro dopravu do Freyungu můžou lidé využít bezplatné autobusy. Jak upřesnila koordinátorka Česko-Bavorské spolupráce Simona Fink, autobusy pojedou příští neděli ráno z Plzně, Domažlic, Klatov nebo ze Sušice. Využít je můžou seniori i další zájemci.
6: Velmi rádi samozřejmě uvítáme každého, takže za to budou rodiny s dětma nebo i nějaká prostě třeba kapela, která by měla zájem tam i třeba taky chviličku vystoupit. Prostě všichni jsou vítáni, ty, kteří mají rádi hezkou hudbu, mají rádi Bavorsko, rádi se baví a chtějí zažít něco hezkého, nevšedního, nikoho neodmítneme.
2: Informace k bezplatným autobusům do Freyungu je možné získat v informačním centru Bavorsko Čechy na náměstí Republiky v Plzni. Na údržbu nové zeleně použije Kolenec na Klatovsku peníze z výhry. 40 tisíc korun získal v soutěži Vesnice roku spolu se zlatou cihlou za revitalizaci náměstí. Právě do něj teď peníze opět investuje, řekl starosta Pavel Princ ze Sdružení nezávislých kandidátů.
7: Ta celková rekonstrukce náměstí sebou nesla vytvoření nových zelených ploch a ploch, které vsakují vodu a vodního prvku, slunečních hodin a dalších. Ale hlavně celý ten veřejný prostor dostal svoji logiku a koncepci. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková se dnes podruhé během měsíce zahraje ve finále turnaje WTA Tour. V Aténách večer nastoupí proti Sakariové z Řecka.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. K ránu se můžou hlavně v nižších polohách vytvořit výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno. Ráno výjimečně mlhy. Odpoledne přechodně zvětšená kupovitá oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slab. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte na silnici 20 mezi Nepomukem a odbočkou na Klášter na Jižním Plzeňsku. Policisté tam zasahují u nehody osobního auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Věděli jste, že naše území bylo plné sopek? V rubrice Co v učebnicích nebylo, vám o tom víc poví Martin Písařík už za chvíli. A pak vám taky nabídneme několik tipů, kam dnes vyrazit. S vámi je Lucie Machartová, přeji vám příjemný poslech.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že česká krajina skrývá bouřlivou sopečnou minulost? Sopky na našem území vybuchovaly už před 600 až 700 miliony let a výrazně utvářely dnešní podobu krajiny. Vulkanické pásy se táhnou napříč republikou a mnohá místa, která dnes považujeme za běžné kopce, jsou ve skutečnosti pozůstatky dávné sopečné činnosti. Nejmladší sopkou na našem území je Železná hůrka poblíž Chebu, která byla činná před přibližně 288 tisíci lety. Nedaleko ležící Komorní hůrka je jen o něco starší. Z geologického hlediska jde o velmi mladé útvary. Ve srovnání s nimi byl například výbuch hřípu před 25 miliony lety mnohem mohutnější a měl převážně explozivní charakter. Pozůstatky této dávné činnosti můžeme pozorovat i v oblasti Bruntálska a Nízkého Jeseníku. Zde se nachází několik vyhaslých sopek, například Venušina sopka s přírodní památkou Lávový prout Mezina. Mezi nejvýznamnější patří Velký Roudný, nejzachovalější sopka v České republice, která má pravidelný kuželovitý tvar. Další zajímavou lokalitou je Uhlířský vrch s poutním kostelem a odkrytými vrstvami sopečných hornin v bývalém lomu. Dnes už však žádná sopka na našem území není aktivní a nepředstavuje pro člověka nebezpečí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Do areálu plzeňského Prazdroje můžete vyrazit na závěrečný den Mezinárodního srazu vozů Chevrolet Corvette. K vidění jsou desítky ikonických amerických sportovních automobilů různých generací. Součástí programu jsou taky spanilé jízdy a setkání majitelů vozů. Na náplavce na Radbuze v Plzni začíná v 15 hodin pohádkový příběh na motivy Rudyarda Kiplinga o malém zvědavém slůněti. Loutkář Tomáš Běhal tam pod čirým nebem zahraje pohádku Jak slon dostal chobot. Vstup na představení je zdarma. Městské kulturní středisko v Domažlicích zve na hudební festival West Jazz. V zahradě pod Chodským hradem vystoupí od 17 hodin jazzové kapely. Druhý ročník festivalu moderuje dramaturg a moderátor Českého rozhlasu Jazz Petr Vidomus. Vstupné je dobrovolné. V Přešticích připravili zábavné odpoledne pro celou rodinu. Culinka a její tancohrádky pro děti začíná v brance od 15 hodin. Kromě tancování se můžete těšit na malování na obličej, bublinky a mlhovou show. A Kabát Revival zahraje dvouhodinový set v Hostouni na svatojakubských slavnostech. Od 20 hodin začne letní přestřelka. Původní přednes písní kabely Kabát v originálních aranžích a tóninách.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.

Rozpálené město, ale hned za rohem lesopark s lavičkami a hřištěm pro děti v příjemném stínu lesa. Přesně takový nápad dostali v Nýřanech na severním Plzeňsku a promění příměstské lesy na lesoparky. A dosáhnou díky tomu i na potřebné dotace. Víc už po písničce.

0: Mířanech na severním Plzeňsku se rozhodli, že z okolních lesů udělají lesoparky. Hned ve třech lokalitách kolem města vzniknou i díky dotacím, na které by v hospodářském lese Mířany nedosáhly, třeba cyklostezky, dětská hřiště nebo altány. Někteří obyvatelé se na proměnu těší, jiní by raději ponechali klasický les.
1: Teď jsem na Mířanském sídlišti. Jeden z lesů je odsud vidět o nějakých 400 metrů dál. Dobrý den. Mířany připravují hned tři lesoparky.
2: Budeme tam určitě chodit i s malým.
1: Říká Dominika. Prvky pro děti, hřiště, lavičky.
2: To je fajn.
1: V 7000ových Mířanech bydlí téměř 20 let i Veronika Nováková.
3: By řekla pravdu, úplně přesně nevím, co se vám pod tím představit.
1: Rozdíl mezi hospodářským lesem a lesoparkem vysvětluje nezávislý místostarosta Mířan Zdeněk Zeman.
4: V hospodářském lese není povoleno dělat terénní úpravy, zavěšovat nějaké drobné prvky sportovní. Je to les primárně určený pro produkci dřeva.
1: Změna z hospodářského lesa na lesopark je přitom podstatná pro čerpání dotací. Na což nedávno narazila i Mířanská radnice při kontrole v katastru nemovitostí.
4: Prvotním impulzem bylo, že my máme tyto lesy označené jako lesopark. Až později jsme zjistili, že je máme označené pouze tímto názvem, ale oficiálně jsou to stále lesy hospodářské, ve kterých není úpravy možné dělat.
1: Změna statusu tak městu podle místostarosty otevře dveře k penězům z dotačních titulů.
4: Teď dojde k překlasifikaci těchto lesů. Tím pádem bude potom možné žádat o dotace, kdy lesy budou skutečně zapsané jako lesy zvláštního určení.
1: Hlavní slovo bude mít les a jeho správce.
4: O lesy bude dál pečovat lesník, produkce dřeva je až na druhém místě.
1: Proměna běžného porostu na upravené zóny podobné parku má mezi místními i své odpůrce, kteří by raději nechali les v jeho současné podobě. Veronika Nováková.
3: Záměr je to hezký, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Chodíme tam na procházky a mě to celá vyhovuje, takže je to fakt jako les.
4: Představujeme si, že by v tomto lesoparku vznikly lavičky, altány, případně terénní úpravy, třeba i pro jízdu kol, různá odpočívadla, odpadkové koše a další potřebné vybavení.
1: Aby mohli podél lesních cest vyrůst první lavičky nebo cyklostezky, musí město nejdřív dokončit převody pozemků.
3: No, jsem na to zvědavá. Jako když to bude hezky provedený, nemusí to být špatný.
1: Úřední změnu v katastru nemovitostí by radnice měla stihnout ještě do konce letošního roku. První fyzické změny přímo v terénu, ale lidé neuvidí dřív než příští rok. Mířan, Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Český rozhlas Plzeň. Hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 19. července a své 57. narozeniny slaví britská skladatelka a zpěvačka se sametovým hlasem, která si říká Gabriel. Narodila se jako Louise Gabriel Bob v roce 1969 v Londýně. Ona a její tři bratři byli vychováváni svou matkou Patricia. Gabriel připisovala matce zásluhy za svou lásku k soulové a reggae hudbě. Gabriel má od dětství ptózu, tedy poklesnutí jednoho víčka. Na veřejnosti si zakrývá oko slunečními brýlemi, páskou přes oko, kloboukem nebo vlasy. Ve škole kvůli tomu trpěla depresemi a občas měla sebevražedné myšlenky. Po dokončení maturity se vzdala plánu vystudovat práva a začala zpívat v nočních klubech. Poprvé se proslavila v roce 1993 svým debutovým singlem Dreams, který se dostal na první místo britské singlové hitparády. Byla známá svým oduševnělým hlasem a procítěnými texty. Následovaly další hity, včetně duetu If You Ever s tehdy slavnou skupinou East 17. Po krátké hudební přestávce se Gabriel vrátila v roce 2000 se singlem Rise, který se umístil na vrcholu hitparád a stejnojmenným úspěšným albem. Její další hit Out of Reach ze soundtracku k filmu Deník Bridget Jonesové upevnil její popularitu. Gabriel získala dvě ceny Brit Awards, se 6 alby se umístila v top 10 a získala několik platinových desek. Zpěvačka stále velmi čile koncertuje. Mezi její nedávné vrcholy patřilo dosud největší turné po Velké Británii, vystoupení ve velkých arénách a sdílení pódií s globálními hvězdami, jako jsou Adele a Lionel Richie. Na příští rok chystá další velkou koncertní šňůru. My si Gabriel připomeneme už zmiňovaným prvním singlem Dreams. Vyšel v roce 1993 a její hlas tehdy uhranul nejen britské ostrovy.

Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku je můžou doprovázet i přívalové povodně. Lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data Národního parku. Novou naučnou stezku kolem Modrého jezera zpřístupnili v Březích na Rokycansku. A zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. V Plzeňském kraji se výstraha s nízkým stupněm nebezpečí týká Klatovska, Sušicka, Horažďovicka a Nepomucka. Smrkových lesů napadených kůrovcem na Šumavě ubývá, ukazují to data zprávy Národního parku. Kůrovcové kalamity se podle nich vrací ve vlnách. V minulosti pomohlo zastavit škůdce počasí. Šumovské lesy jsou aktuálně v podobné situaci jako před 15 lety, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
5: Přišla nějaká vlastně velká vlna kůrovcového napadení a potom jakoby sama odeznívala. My jsme vlastně teď v této chvíli v roce 2026 na Šumavě podle našich dat opět zase v té fázi, kdy ta křivka napadení kůrovcem jde rapidně dolů a vidíme, že vlastně takto v tom šumavském lese nebo v těch šumavských lesích chodí běžně.
4: V Řasích na Rokycansku otevřeli novou naučnou stezku kolem Modrého jezera. 2 kilometry dlouhá turistická trasa s několika zastaveními a informačními panely připomíná bohatou hornickou minulost regionu a navazuje na stávající téměř 6 kilometrů dlouhou stezku po stopách hornické činnosti. Pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
6: Stezka okolo Modrého jezera z volnočasového areálu Ultramarinka je 2 kilometry dlouhá. Na stezce najdete několik panelů a je to okolo Modrého jezera, protože do tohoto jezera, když se tady vyráběl Ultramarin, tekly vody z Ultramarinky a Ultramarin byl modrý a celé to jezero bylo nádherně modré.
4: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku letos promítne přes 40 filmů. Přehlídka zároveň připomene 60 let od vzniku prvního scénáře, ve kterém se objevila slavná postava pana Tau. Podle ředitele festivalu Vladimíra Keblůška také v Ostrově převezme několik filmových osobností ocenění.
7: Letos si tu hlavní cenu festivalu Zlatou buřinku Otyho Hofmana převezme Veronika Frajmanová. Druhou hlavní cenu, kterou festival udělí, je cena hejtmana Karlovarského kraje a pro tu si přijede do Ostrova pan Zdeněk Svěrák. Oba jsou to významné osobnosti české kinematografie a my jsme velmi rádi, že si udělají čas a k nám do Ostrova přijedou.
4: Festival Oty Hofmana bude v Ostrově od 11. do 16. října.
3: Počasí.
4: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, k ránu se můžou hlavně v nižších polohách vytvořit výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno. Odpoledne přechodně zvětšená kupovitá oblačnost, k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Nehoda nákladního auta se stala na silnici 19 u Nezvěstic na Plzeňsku nedaleko místního hřbitova. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré odpoledne, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Z Prahy na výstavu do Itálie míří vzácná středověká památka, takzvaný pražský fragment Markova evangelia. Proč je důležitá právě pro Itálii a kde přesně bude výstava? To řekneme už za chvíli. S vámi je Lucie Machartová, hezkou neděli.

0: Fragment rukopisu Markova evangelia, který v roce 1354 získal císař Karel IV., opustil v těchto dnech Pražský hrad a zamířil na výstavu do Itálie. Jeden z nejcennějších pokladů svatovítské katedrály bude součástí expozice ve městě Aquileia. Výstava s názvem Markovo evangelium 7 století, 3 zlomky, 1 evropský příběh tam začne 12. září.
1: V chvíli všechno směřujeme právě k zahájení výstavy, připravujeme výstavní prostory, připravujeme krásné popisy, budou katalogy, budou knihy, takže jsme v té nejintenzivnější části přípravy.
2: Říká koordinátorka akce Martina Dlabajová.
1: Výstava bude v palácu, který se jmenuje Palác Mejzlík, je věnovaný jednomu z biskupů právě v Aquileji, biskupu Mejzlíkovi. Aquileia jako taková bylo významné duchovní a kulturní centrum středověké Evropy a právě v historii a v tradici rukopisu a v tradici spojené se svatým Markem se hrála naprosto klíčovou roli.
2: Tento rukopis, tedy Markovo evangelium, byl po staletí uctíván jako dílo psané přímo rukou evangelisty Marka. Moderní historický výzkum ale datuje vznik textu do 6. století. Pražská část, kterou do Čech přivezl Karel IV. Před svou římskou korunovací, je jedním z nejcennějších pokladů katedrály svatého Víta.
1: Právě Karel IV. Si nechal darovat od akvilejského patriarchy svého nevlastního bratra během své cesty do Itálie na korunovaci tento fragment a ta relikvie byla velmi opatrována v Praze po staletí právě proto, že se stala součástí duchovního a kulturního pokladu spojeného s katedrálou svatého Víta.
2: Návštěvníci tak poprvé po 7 staletích uvidí pohromadě všechny 3 dochované části rukopisu. Jedna je v Benátkách, další v italském Čividále a třetí právě v Praze.
1: Základ té výstavy je v tom, že se společně představí 3 dochované části celého toho rukopisu, takže tam budeme mít exponát nejenom z Prahy, ale také z italského Čividále a z Benátek, přímo z baziliky svatého Marka.
2: Postava svatého Marka je důležitá hlavně pro Benátky a tamní rodák Antonio Vivaldi, který působil v bazilice svatého Marka, psal hudbu určenou přímo pro oslavy tohoto světce. Svatý Marek, původním jménem Jan Marek, pocházel pravděpodobně z Jeruzaléma. Markovo evangelium vyniká stručností, dynamičností a důrazem na skutky Ježíše Krista. Svatý Marek je zobrazován s knihou a okřídleným lvem. Lev symbolizuje odvahu, sílu a bdělost, ale také připomíná hlas volajícího na poušti, jímž začíná jeho evangelium. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, za chvíli nás čeká telefonická soutěž. Dnes budeme hrát o dvě vstupenky na jakékoliv promítání v rámci letošních plzeňských večerů. Volat můžete na číslo 221 554 222.

0: S vámi je Český rozhlas Plzeň, na řadě je slibovaná soutěž. Hrajeme o 2 vstupenky na jakékoliv promítání v rámci letošních plzeňských večerů, které pořádá finále Plzeň. Na filmy můžete zajít do Galerie města Plzně nebo do plzeňského Prazdroje. Projekce ale nabídne třeba i Kafe Smetanka nebo Roští Křimice.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A já už ve vysílání vítám prvního volajícího, kdo pak to je. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, tady je Helena z Plzně.
0: Dobrý den, paní Heleno. Já se zeptám, navštívila jste už někdy festival Finále Plzeň?
2: Ano, už jsme byli, myslím, že loni nebo předloni, už se to ani nepamatuju.
0: Tak byli uvidíme...
2: O Matacu.
0: Rozumím. Tak uvidíme, jestli vám ta dnešní...
2: Pardon.
0: Jestli vám ta dnešní otázka sedne. Tak, festival Finále Plzeň jako takový začne až koncem září. A mě by zajímalo, kolikátý ročník to letos bude. Dáme možnosti.
2: Ano.
0: Buď je to za A 9. ročník, za B 19. a nebo za C 39.
2: No. Tak já bych, no, takže asi bych dala tu zlatou střední cestu.
0: Myslíte 19. Bohužel, zklamu vás, není to správná odpověď.
2: Jo, teď si říkám, že to asi 39., ale to je, už ne.
0: Mrzí mě to, tak třeba to vyjde
2: dobře,
0: jindy.
2: Dobře, děkuji. Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naslyšenou. Tak se podíváme, jestli nám se dovolal někdo jiný. Vyzkoušíme. Haló, slyšíme se?
3: Ano, tady Lukáš.
0: Dobrý den, Lukáši. Tak, slyšel jste soutěžní otázku, nebo vám ji pro jistotu zopakuju?
3: Ještě mi ji zopakujte, si můžu poprosit.
0: Určitě. Tak, já se ptám na festival Finále, který začne koncem letošního září a mě by zajímalo, kolikátý ročník to letos bude. 9., 19. nebo 39.
3: Tak, já si myslím, že to je 39.
0: Je to přesně tak. Já vám moc krát gratuluju, lístky jsou vaše.
3: Paráda, děkuju moc.
0: Jenom ještě doplním, že ten kompletní program filmových večerů najdete na webu festivalfinale.cz, takže věřím, že si vyberete.
3: Určitě.
0: Vydržte mi ještě prosím na telefonu. Zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuji.
0: I dál je s vámi Český rozhlas Plzeň. Britský herec Benedict Cumberbatch patří k nejvýraznějším osobnostem své generace a dnes slaví 50. narozeniny. Jeho nejzásadnější role si připomeneme už za chvíli.

0: Ještě než si většina diváků vybaví jeho tvář, pozná ho po hlase. Benedict Cumberbatch patří k hercům s jedním z nejcharakterističtějších hlasových projevů současného filmu. A právě nezaměnitelný hlas i schopnost zahrát mimořádně inteligentní a složité postavy z něj udělali jednu z největších britských hereckých hvězd. Dnes slaví Benedict Cumberbatch 50. narozeniny.
1: Stačilo pár dílů seriálu Sherlock a z Benedicta Cumberbatche se stala světová hvězda. Moderní verze slavného detektiva ukázala, že i více než 100 let stará literární postava může oslovit novou generaci diváků. Cumberbatchův Sherlock byl podle kritiků geniální, výstřední a nezaměnitelný.
2: Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick?
3: It wasn't working for me.
2: Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now.
3: Okay.
1: Podobně výraznou stopu zanechal i jako matematik Alan Turing ve filmu Kód Enigmy za stvárnění britského vědce, který během druhé světové války pomohl prolomit nacistickou šifru Enigma, získal nominaci na Oscara a potvrdil, že dokáže obstát i v náročných dramatických rolích.
4: Ale Němci mají pokyn používat na začátku každé zprávy 5 náhodných písmen.
5: Tenhle to nedělá.
4: Člověka si dělá z lásky zvláštní věci, že? V tom případě. Láska právě Německu prohrála válku.
1: Miliony dalších fanoušků si pak získal Benedict Cumberbatch jako Doctor Strange ve filmovém světě Marvel.
6: Každou noc sním tentýž sen. A pak... začne noční můra.
1: Přestože dnes patří k nejobsazovanějším britským hercům, svou uměleckou kariéru ale začínal v divadle. Pomohl mu přitom i jeho nezaměnitelný hlas, který zní dodnes nejen ve filmech, ale také v dokumentech britské televize BBC, rozhlasových hrách nebo audioknihách. A ani v 50 letech Benedict Cumberbatch nespomaluje. V současnosti má rozpracovaných hned několik filmových projektů. Připravuje třeba kriminální thriller Blood on Snow, adaptaci stejnojmenného románu, který napsal a norský spisovatel Jo Nesbø. Ve filmu Cumberbatch stvární jednu z hlavních rolí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Už po písničce se můžete těšit na jazykový koutek. Tentokrát se bude věnovat příslovečným spřeškám, ve kterých figurují číslovky. Teď Jelen a Míša Tučná.

0: koutek.
1: Na naši e-mailovou adresu stále přicházejí nové a nové posluchačské podněty, na základě kterých natáčíme jazykové koutky. Tady je další z nich. Společně s jazykovědkyní si bere slovo Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát budeme odpovídat na posluchačský dotaz, zda existuje rozdíl v zápisu poprvé a poprvé. A zda jsou obě pravopisné podoby náležité. Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jde tedy o psaní příslovečných spřežek vzniklých spojením předložky s číslovkou. Pozornost příslovečným spřežkám jsme už věnovali. Připomněla bych, že se jedná o příslovce, která vznikla specifickým slovotvorným způsobem – spřehováním. Je to proces, při němž z původně dvou nebo více samostatných slov vznikne jedno nové slovo bez změny podoby slov původních, takže například dohromady, jak se patří. Slova se postaví vedle sebe a spřáhnou, tedy spojí v jedno. Zvláštním typem jsou příslovečné spřežky vzniklé spojením předložky s číslovkou, takže třeba poprvé nebo popáté. Zápis obojím způsobem je možný u všech těchto příslovcí. Můžeme psát dohromady i zvlášť, tedy za prvé i za prvé, po patnácté i po patnácté. Lze říct, že čím vyšší počet číslovka vyjadřuje, nebo čím je delší, tím spíše ji budeme psát zvlášť.
2: Chápu, že posluchačka pochybuje. Můžeme něco poradit?
3: Ano. Zápis příslovečných spřežek byl v posledních pravidlech českého pravopisu výrazně přizpůsoben jejich užívané pravopisné podobě. Proto můžeme mnohé příslovečné spřežky psát dohromady i zvlášť. Vždy je dobré podívat se do internetové jazykové příručky, ověřit si, zda naše pravopisná představa o psaní dohromady nebo zvlášť je náležitá. Jak už jsme zmínili, u daného typu spřežek nemůžeme udělat chybu. Platí jen základní pravidlo, že v jednom textu bychom měli dodržovat jeden způsob zápisu a nestřídat oba možné.
2: Dodává Helena Chýlová, která u nás rozhodně nebyla poprvé ani poprvé. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Jestli vám z dnešního jazykového koutku něco uteklo, pusťte si ho klidně podruhé na našem webu plzeň.rozhlas.cz.

S vámi je Český rozhlas Plzeň. Za okamžik jsou tu další zprávy a po nich už vaše oblíbené hvězdné návraty. Hezký zbytek víkendu s Českým rozhlasem Plzeň. Od mikrofonu se s vámi loučí Lucie Machartová.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Pohonné hmoty v poslední den státní cenové regulace v Česku zdražují. Plzeň řeší s policií dohled nad dodržováním pořádku v rekreační oblasti Boleveckých rybníků. Nevřeň připravuje parcely pro výstavbu nových rodinných domů. A zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Hezké nedělní odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Pohonné hmoty v Česku v poslední den státní cenové regulace zdražují. Od pátku se zvýšila cena benzínu Natural 95 u některých čerpacích stanic až o korunu. Cena nafty vzrostla někde ještě výrazněji. Například v okolí Plzně podle zjištění ČTK u čerpací stanice Orlen v Plzni Černicích u sjezdu z dálnice D5 zdražil benzín o korunu, a to na 42,90 za litr. Nafta je tam dražší o korunu 20 a stojí 42,10. A třeba ve Starém Plzenci prodává dnes stanice MOL benzín za 42,50, což je o korunu dráž než v pátek. Nafta od pátku zdražila o 2 koruny na 41 korun a 50 haléřů. Naopak u benzínové stanice Avia v Černicích se ceny nezměnily. Benzín je tam za 41,59 koruny a nafta za 39,59. Podle expertů zítra pohonné hmoty pravděpodobně ještě vzrostou. Plzeň navýšila objem sběrných nádob v okolí Boleveckých rybníků, vyváží je vždy v pátek a v pondělí. Každý rybník má ale podle náměstka primátora Aleše Tolara z hnutí STAN jiný režim. K nejnavštěvovanějšímu velkému boleveckému rybníku pak Aleš Tolar dodává.
3: Je zapotřebí dodržovat ty základní pravidla, že nenosí se žádný sklo, žádné potraviny napřímo na mola, už vůbec ne kouřit, rozdělávat oheň a tak dál. Takže tohle je zapotřebí mít na zřeteli a spolupracujeme s tomhle i s policií, aby tady ten dohled byl pokud možno pravidelný.
2: Nevřeň na severním Plzeňsku upravuje lokalitu Malé vrchy pro bydlení. Do podzimu by tam mělo vzniknout zázemí pro 11 parcel. Obec za to zaplatí zhruba 9 milionů korun. Podle nezávislé starostky Štěpánky Bejčkové je jedním z důvodů snaha udržet v obci mladé rodiny.
4: Na venkově, když nemáte vlastně stavební pozemky nebo nemáte kde stavět, tak potom dochází k tomu, že vám odchází mladí lidé. To je v Nevřeni cítit. Ono vám vlastně potom jako stárne populace. Vidíte, že těch dětiček potom do té školky je málo. Takže na jedné straně právě se snažíme připravovat vlastně nové lokality pro bydlení, budeme měnit územní plán a na druhé straně připravujeme infrastrukturu. Sport.
2: Ondřej Cink si dojel pro zlatou medaili v olympijské disciplině cross country na republikovém šampionátu horských kol ve stupni na Rokycansku. Mezi ženami dominovala Tereza Tvarůšková.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno, k ránu se můžou hlavně v nižších polohách vytvořit výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno. Odpoledne přechodně zvětšená kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dvě vozidla se srazila mezi Hrádkem a Kašovicemi na Klatovsku. Je to nehoda bez zranění, na místě policie, projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
6: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil, dokonce i jméno a úřady.
5: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
6: Mluví se o vás po celé Praze.
5: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
6: Nevím, kdo by měl přijít.
5: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
6: Proč mě?
5: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
6: Tak pokračujte.
5: Čím třeba?
6: Nazývání věcí pravými jmény.
5: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
6: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
5: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
6: A to vás baví?
5: Baví a posluchače taky.
6: Řekla bych, že to musí být nuda.
5: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
6: No dobře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom ještě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vytrpaslíka.
2: Tak to tak... já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře. To je,
2: no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na ten, na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě
3: nevnímá.
2: Absolutně svobodná.
3: Ano.
2: Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
3: hlediště.
2: Těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála, já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan.
4: Marvan.
3: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem potrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl z nich vypromluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
3: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
3: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečma?
3: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
3: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je lítat z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
3: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: Ona to ví.
3: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočka.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
4: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
5: Já jsem polívka.
4: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
5: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
4: Říkám, že chci.
5: A že kdybyste chtěla...
4: Neslyšíš, co říkám, že chci?
5: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
4: Co si to dovoluješ?
5: Co vy na to?
4: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
6: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Orgán v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářel ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy říkáte, bylo mě 30, já mě dost trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já
3: tak spolknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem, takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní. Třeba šato Radině.
7: Prosím, služám, pane doktore.
6: Pane Vrchní, to jste nespatný adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, to je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. A tom se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděl doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Šáš. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, kde si tam z kraje, tam už máme.
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: A zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
6: To si hodně.
4: Ale není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
6: No ale napřed ještě se stačíme napít děti, ne?
10: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou samá sranda, že? A rozum žádnej.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
6: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
10: No, co, to oni mají vystaráno, to z vlastiných tuzerů, co?
2: No, ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
10: Co?
4: No, jako zatím.
10: V Kumbále? Myslím, že nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se berem.
10: No, tak víte co, děti, tohle vypuste, Slavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme a za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
10: Jsem něco řek, no. Řekl jsem něco.
6: Ale vůbec
10: nic. Je to pravda, ne?
2: Ano, je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
10: Asi budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. Jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák, jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe, jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
11: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
12: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo tě ustřínu ucho.
13: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
11: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
11: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
13: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartý, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady, jako u nás. Kdyby děda...
13: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobílý film.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád. Víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kde bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi v druhé ruce.
5: Moment, ty vyjdeš rovnou pod ruku. Taková ostuda, jak si to představuješ.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levitý o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem lustrál o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý hr! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství.
5: No, to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jde nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš navrývat i vysazená.
1: Její kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marií z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží očinku.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlí, ta strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barrandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Peče a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastranou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco, nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán, aby hrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jí odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej. Poslal mýho Kubička a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1968.

0: autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let. A možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
1: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
2: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
1: Pár měsíců.
2: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
1: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nijak potom netouží.
2: Není jaksi ve formě, že?
1: Nevím.
2: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
1: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
2: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
1: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
2: No tak půjdem. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
1: Zamkněte dveře.
2: Ne, díky.
1: Ježiš, to nejde vydržet.
2: Máte rozčuchané vlasy.
1: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
2: To si rozhodně nechte pro sebe.
1: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. No. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
2: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
2: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
2: To udělala vaše paní.
0: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
4: Třeba. Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul

0: Vyhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
2: Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zítra odstartuje poslední etapa opravy americké třídy v Plzni, přinese další dopravní omezení. Plzeň by mohla mít nový lanový park, Lochotinská radnice ho plánuje v blízkosti Seneckého rybníka. Hasiči měli kvůli bouřím dnes v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. A zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Příjemné odpoledne přeje u poslechu zpráv Kateřina Jiřincová. Oprava americké třídy v centru Plzně od zítra přinese další dopravní omezení. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Stavební práce tam vstoupí do své závěrečné etapy, která kompletně uzavře kruhový objezd s Gettovou a Prokopovou ulicí. Kvůli tomu se mění i trasy trolejbusových linek číslo 12, 13, 14, 15 a 17. Ostatní spoje zůstávají beze změny. Celá rekonstrukce vyjde město Plzeň na necelých 36 milionů korun. Hotovo by mělo být 11. srpna. Veškerá omezení pro městskou hromadnou dopravu skončí o 2 dny dřív. V blízkosti Seneckého rybníka v Plzni u budovy lesní školy by mohl vzniknout lanový park. První plzeňský obvod má hotovou vizualizaci a aktuálně řeší, jestli je možné lanový park na daném místě postavit. Podle starostky Ivany Bubeníčkové z hnutí ANO zatím žádná taková atrakce v Plzni není.
4: Pracujeme ve věci té zeleně, co využít za stromy, jak je využít, jak koncipovat zázemí, aby to sem všechno zapadalo. A já si myslím, že lanový park v Plzni a okolí nikde není a že by to mohlo ještě více zatraktivnit celou tu soustavu těch rybníků.
3: Jestli se lanový park bude u Seneckého rybníka stavět, bude jasné zhruba do 2 měsíců. V Řasích na Rokycansku nainstalovali dalších 20 samostatných solárních lamp veřejného osvětlení. Jsou na místech, kde si to přáli sami občané. Z celkových 500 světelných míst v obci a na stezkách jich už 10% pokrývají autonomní lampy se solárními panely. Na stávajících lampách veřejného osvětlení v běžné energetické distribuční síti se zároveň instalují úsporné časové zámky, říká nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
5: U solárních světel už děláme systém, že svítí jenom částečně a rozsvícují se až při pohybu. Podobně to je i s těma světlama, který máme na elektriku. Podařilo se tam už dát modernější světla, který od 11 hodin do 4 do rána berou jenom 60% energie.
3: Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů. Nejvíc v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Uvedli to na síti X. Výstraha před bouřemi platí ve větší části Česka do dnešních 18 hodin. Sport. Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál antukový turnaj v Bostadu. Ve finále ve Švédsku porazil Itala Darderyho 6-4 a 6-3 a získal první letošní titul a celkově 18. Večer čeká finále i českou tenistku Barboru Krejčíkovou, která se v Aténách utká s Řekyní Sakariovou.
1: Počasí.
3: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. K ránu se můžou hlavně v nižších polohách vytvořit výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno. Odpoledne pak přechodně zvětšená kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky podmínky většinou dobré, aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehoda dvou vozidel se stala mezi Hrádkem a Kašovicemi na Klatovsku. Na místě zasahují policisté, dejte tam pozor. A porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 61. kilometru ve směru na Plzeň, nedaleko sjezdu na Rokycany. I tam projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Blahopřejeme písničkou.
6: Jsme Český rozhlas, rádio vašeho kraje a klasicky krátce po 17. hodině začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka a začínáme jak jinak dechovkou. Tady je Polka.

vysílání Českého rozhlasu vyřídíme v pořadu Blahopřejeme písničkou. První přání, vážená redakce, prosím, zahrajte písničku Taky jsem se narodil boss od skupiny Olympic, a to pro pana Petra Čubra, který tento týden slaví narozeniny. Obec Klášter mu přeje vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let. Tohle jsou Olympic.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou a tady už je další přání vážená redakce. Obracím se na vás jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas se žádostí o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro členku z Domažlic. Je to paní Markéta Šotová, která v těchto dnech oslaví svoje narozeniny a my k tomuto jubileu přejeme hezkou oslavu a do dalších roků pevné zdraví, štěstí, pohodu, stále dobrou náladu a trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas. Já vím, za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Atlas Josef Koubek.

pořad blahopřejeme písničkou je tady každou sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou. Pojďme, zmíníme tu nejjednodušší variantu, kterou si můžete u nás nějakou písničku objednat. Vstoupíte na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části je rámeček, tam dáte nějaké vaše přání, co byste chtěli zahrát, pro koho, a poté vyberete den, zdali sobota, anebo neděle, a pak už jen posloucháte Český rozhlas a pořad blahopřejeme písničkou. Za chvíli vyřídíme další přání.

Dne 12. července oslavila svoje narozeniny paní Jiřinka Sedláčková ze vsi Touškova. Prosím, zahrajte jí písničku Šenkýřka. Děkuji. Vabengerová, milá maminko, babičko a manželko, k tvým 73. narozeninám ti přejeme, aby se ti každý den vracelo všechno dobro, které rozdáváš. Přejeme hlavně zdraví, také štěstí, vše ostatní není důležité. Děkujeme ti za všechno, co si pro nás udělala a stále děláš. Manžel Jarda, Zlatka s Radkem, vnoučátka Elinka, Lucinka, Eny a Tom. A nesmíme zapomenout na naší milovanou Roxinku.

postava. Dobrý den, milé rádio, tak už začíná další přání. Zahrajte prosím dne 19. července, to plníme, písničku Karlu Frankovi z Janovic nad Úhlavou, nějakou pěknou od malé muziky na uši Pepíka k jeho 76. narozeninám, které oslavil ve středu 15. července. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví mu přejí kamarád Miroslav a manželka Hana. Díky za zahrání.

pořadu blahopřejeme písničkou, vyřídíme jedno přání na Šumavu, kam budeme hrát pro tetu Karolínu, a v pořadu blahopřejeme písničkou jí pěkné pozdravy a hezkou písničku posílá synovec Kuba B.

Posloucháte Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Připomínáme, že v případě, že byste chtěli příští sobotu anebo příští neděli nechat zahrát v pořadu Blahopřejeme písničkou někomu z vašich blízkých písničku, tak poté vstupte na stránky Rádia vašeho kraje, vyplňte v dolní části příslušný formulář, napište pro koho co, nějaké pěkné přání a o trošku výš vyberte, zdali sobota nebo neděle bude ten ideální den, abychom vaše přání vyřídili. A my tak uděláme.

Blíží se nedělní 18. hodina, čas, kdy v Českém rozhlase odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já se loučím, přeji vám úspěšný příští týden. Jmenuji se Jiří Trnka a za týden v sobotu, v neděli blahopřejeme písničkou Budu zde opět, naslyšenou.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Fakultní nemocnici v Plzni chybí krevní skupina A-. V Horšovském Týně na Domaždecku dokončují další část opravy silničního průtahu městem. Předseda sněmovny Okamura odletěl s podnikatelskou delegací na návštěvu Číny. A zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy pro vás připravila Kateřina Jiřincová. Transfuzní oddělení Plzeňské fakultní nemocnice má nedostatek krevní skupiny A- a také A+. Přesto pro dárce platí běžné intervaly zvaní. V případě akutní potřeby transfuzní oddělení dárce samokontaktuje. Proč, vysvětluje mluvčí Plzeňské fakultní nemocnice Gabriela Levorová.
2: Dárce zveme podle toho, jaké krevní skupiny zrovna v nemocnici chybí. Nechceme, aby docházelo k nedostatku nebo naopak k nevyužití darované krve. Červené krvinky mají trvanlivost 42 dní, krevní destičky 5 dnů a plazma až 3 roky. Po uplynutí této doby již nelze transfuzní přípravky použít.
0: V Horšovském Týně na Domažlicku dokončují město a ředitelství silnic a dálnic druhou etapu kompletní opravy vozovky v Nádražní ulici. Ta je součástí mezinárodní silnice číslo 26. V rámci rekonstrukce vozovky tu modernizují také chodníky, které budou osazené ekologickým veřejným osvětlením. Práce by měly být hotové do konce letních prázdnin, pokračuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček z ODS.
3: Město Horšovský Týn investuje do chodníků, budou nové chodníky. Samozřejmě děláme vodohospodářskou infrastrukturu, jako je teda nová kanalizace a nové vodovodní vedení. Součástí také budou nové sloupy veřejného osvětlení, samozřejmě s nejmodernějšími svítidly.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD letí na pracovní cestu do Číny. S podnikatelskou delegací během 5 dní navštíví Peking, Šanghaj, Changchou. Jednat chce hlavně o podpoře cestovního ruchu.
4: Cílem cesty je podle Okamury nalákat do Česka víc čínských turistů, posílit přímé letecké spoje nebo třeba zrušit víza pro české turisty. Nevyloučil ani jednání o případu zadržovaného Čecha v Číně.
5: Měl jsem na to samozřejmě opakovaně poradu se zástupci ministerstva zahraničí i s vedením tajné služby, pochopitelně.
4: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib cestu kritizuje. Podle něj totiž existuje souvislost mezi současným zadržením Čecha v Číně a stíháním údajného čínského špiona v Česku. Řekl to v televizi CNN Prima News.
6: Návštěva povede především k tomu, že se tím legitimizuje ten postup Číny. To znamená diplomacie pomocí rukojmí.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů před několika dny ale řekl, že podle české vlády spolu oba případy nesouvisejí. Anna Millerová, Český rozhlas. Sport.
0: Druhý muž průběžného pořadí cyklistické Tour de France Jonas Vingegaard v závodě skončil. Odstoupil po pádu zhruba 20 kilometrů před cílem dnešní etapy. Vingegaard upadl při odbočování na kruhovém objezdu, poranil si přitom rameno a nastoupil přímo do sanitky. Vrchařskou 15. etapu vyhrál olympijský šampion Remco Evenepoel z Belgie.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. Kránu se můžou hlavně v nižších polohách vytvořit výjimečně mlhy. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů. A zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno. Odpoledne pak přechodně zvětšená, kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky většinou dobré. Aby na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v Plzeňském kraji hlášenou žádnou vážnější dopravní nehodu a provoz je klidný. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Editor doporučuje. Aneb rozhovor týdne.
1: Naším dnešním hostem je Jiří Loder, dnes už můžeme říct emeritní ředitel diecézní charity v Plzni. Vítejte u nás ve studiu, dobrý den.
2: Přeju krásný den.
1: Dodatečně přeju všechno nejlepší půlkulatinám. Vy jste měl velkou oslavu v pátek, tedy se svými lidmi, s diecézní charitou jako takovou a s jejími službami. Jak to probíhalo? Já jsem viděl fotky, to byla hromadná akce.
2: Tak ono 65 let je opravdu milost a já jsem s ním mohl projít 33 let vztahů a ty vztahy jsou strašně důležitý, takže opravdu přišli bez donucení, přišli radostně a byly to neskutečně krásné chvíle, protože pak jsme měli i kapelu, takže jsme si i zatancovali a hrozně se ho pozdílelo a prostě pro mě je každý den zdrojem vděčnosti, takže za ně moc děkuju a oni to ví, takže my si přidáme opravdu právě ten úsměv a podporu.
1: Pokusím se posluchačům popsat vaší rozradostněnou fotografii, kdy máte na hlavě, myslím, že slamák a měl jste takovou šerpu, která z obou stran byla potištěná, ze předu a ze zadu. Co na ní bylo? Něco o dědovi?
2: Tak já jsem si dělal legraci a říkal jsem, že teďka začíná moje služba děda Charita a oni zase vtipně samozřejmě na to reagovali, takže já jsem dostal právě jako hned v úvodu šerpu, kde mám teda děda Charita a na druhé straně pro jistotu mám důchodce, jo, aby se to pěkně vyvážilo. A bylo to strašně milý, protože jsme si vydováděli vlastně v tom.
1: Co je pravdy na tom, že jste dostal 65 druhů ovoce a zeleniny?
2: Je to bomba, protože skutečně jako na každém tom druhu zeleniny vlastně byla ta číslice. Takže jsem se opravdu, když jsem dělal inventuru, dopočítal do těch 65. A byla to opravdu pořádná bedna a děkuju Klatovským, protože to prostě byla kreativita veliká.
1: To byl dárek od nich.
2: Ano.
1: Dobrá, uděláme střih. Do roku 1993, to je rok, kdy jste s diecézní charitou v Plzni začínal. Je to i datum vzniku této organizace?
2: Ano. My jsme měli tu milost vzniknout skutečně na svátek všech svatých 1. listopadu roku 1993. A bylo to naprosto fantastické. Nýbrž já jsem odcházel jako místopředseda zemědělského družstva Červený Hrádek. Miloval jsem zemědělství. Nikdy jsem si nedal představit, že by dělal něco jiného. A měl jsem spousta různých dohledů státní bezpečnosti, takže jsem byl velmi vděčný za to, že jsem mohl. Vlastně to můj otec byl vlastně zatčený v roce 82 za vlastizradu a hanobení rasy přesvědčení národa, takže já jsem s ním strávil rok a půl a já to potom tak strašně miloval od toho roku 90. Vlastně se stal místopředsedou, tak jsme dělali transformaci družstva a najednou střih. Já jsem předtím se stal v poměně vážně jsem onemocněl, takže jsem nemohl chodit. A prostě generální vikář, když mě navštívil, tak byl velmi trpělivý. Moje manželka říkala, no toho nikdo nedostane zemědělství. A on mi vyslechl, já jsem měl A4 napsanou všechno, proč nemůžu přijmout něco jiného zemědělství. A on takovou lásku, ten Josef Žák, čekal a pak mi řekl, co vděčnost. A musím říct, že to je klíč, který mě provází celý život. A takže jsem vstoupil do charity naprosto neuvěřitelně, nikde nic a fungovaly teda charity pod Budějovickou diecézí a pod Pražskou diecézí, ale byly to dobrovolné charity, které jsem přebíral postupně jako dobrovolné charity. Jediný projekt byl v roku 91 na úrovni Charity Česká republika a to byla domácí péče jako experiment státu. Takže jinak prostě naprosto nepoznaný prostor. No a ještě tam bylo takový úžasný, že otec biskup mě vlastně říkal, no asi za měsíc říkal, víš co, já nemám jak tě platit, protože my jsme byli v šuplíčkách. Církev měla šuplíčky ze státu a najednou ten šuplíček, jako který měl pro pastorační asistenta arcidiecéze pražský, tak jak jsem byl nazván, tak najednou se vyprázdnil. Otec biskup vykul oči a říkal, to já teďka jsem tě vytáhnul od rodiny a tak je to problém. No a dopadlo to teda krásně tak, že nás Bůh nikdy nechal ve štychu a přátelé z Řezna, z diecézní charity Regensburg, přijeli přivítat nového ředitele, novou charitu a přivezli mi peníze na rok jako na to. Takže všechno je krásné.
1: Začal jste tedy úplně na zelené louce, dá se říct. Co tenkrát začalo fungovat jako první pod diecézní charitou? Když si vzpomenete na ty první roky.
2: První skutečně bylo zachránit a převzít domácí péči od 1. roku 94. což se s pomocí Boží povedlo a s velkým úsilím lidí, takže skutečně jsme pak převzali právoplatně z ústředí vlastně tuto službu. A pak neuvěřitelnou schodou milosti se vlastně ve Františkánské ulici, kde sloužili před válkou vlastně františkáni jako svoji humanitární misi, tak v domečku svatého Františka, kde dneska teda bydlí otec biskup Tomáš, tak v tomto domečku jsme měli první domov, který jsme otevírali pro lidi bez domova v polovině roku 94. Aha. A to byly naprosto úžasné chvíle pomoci. A pak se začalo dít spousta zázraků.
1: Musel jste se obklopit patřičnými lidmi, protože dělat to sám samozřejmě není možné v takovém rozsahu služeb. Nakonec se diecézní charita rozrostla na, dá se říct, desítky různých služeb a nejenom v Plzni, je to tak?
2: Ano, my máme skutečně plzeňská diecéze, plzeňský a karlovarský kraj a jenom diecézní charita má dneska kolem 20 služeb registrovaných a další neregistrovaný. A diecézní charita je střecha, která odpovídá arcibiskupovi za službu, ale pak máme vlastně oblastní charitu Klatovy, oblastní charity Rokycany, farní charitu Stříbro, pak farní charitu Karlovy Vary, farní charitu Aš, oblastní charitu Ostrov nad Ohří. Takže to jsou všechno úžasné centra další pomoci a to všechno vlastně jako tvoří ten tým, ale také jsou služby, které jsou vlastně registrované jako celokrajsky. A to je třeba poradna pro cizince, anebo intervenční centrum, nebo terénní krizová služba.
1: No, vy jste dlouhodobým ředitelem 33 let na jednom místě. Snad ani není v republice nikdo, kdo by takové místo zastával takhle dlouhou dobu. Vnímáte to tak? Je to tak?
2: Je to tak v tom vedení. Charit skutečně jsem jako takový relikt, protože skutečně 33 let jsem byl na jednom místě služby, ano.
1: Když se ještě vrátíme do minulosti, před ten rok 1993, vy už jste zmínil tatínka, zmínil jste rok 82. Já tady z těch svých poznámek musím vypíchnout to, že jste se učil chovatelem ovcí.
2: Ano.
1: Je to tak?
2: Ano.
1: Že jste byl toho zemědělského vzdělání?
2: Já jsem právě, ano. My jsme měli pekaství a prostě to byl takový cech jako a potom jsme přišli, samozřejmě to nemá cenu popisovat jak složitě, to by bylo samozřejmě pořád někdy, ale pravda je, že ten můj milovaný tatínek pořád byl vlastně kontrolován státní bezpečností a na mě se to taky jako podepsalo a oni mu řekli prostě, studovat váš ten prostě nebude, zapomenete prostě. Pomeňte. No takže já jsem šel do Nečtin, kde jsem skutečně byl rok naprosto šťastný chlapec, kde jsem bydlel na hradě Nečtiny a kde jsme pásli ovce na plachtině a opravdu tam bylo několik stát ovcí a měl jsem taky hospodářský zvířata. Já jsem zároveň dělal žán na traktor ten rok a prostě mi to bavilo. A nebavilo mi potom, já kašlal jsem na učení, jako to už zase se nepřeháněl, protože jsem říkal, tak jako to bych měl zvládnout bez nějaký velký, a zase to opravdu prožíval, ale můj tatínek nikdy nedal pokoj a říkal, já si to budu vyčítat do konce života, ne, prostě ty to budeš zkusit. Takže on tenkrát navštívil takový ty činitele, kteří do toho hodně měli co mluvit a mu dali nějaký podmínky, dali mu taky podmínky, že ano, že se můžu dostat na střední školu, ale jedině s podmínkou, že teda už složím jako přijímačky samozřejmě, a to druhý, že teda v mých 18 letech vstoupím do politického hnutí KSČM. Já jsem samozřejmě vstoupil do života, ano, přijímačky jsem udělal, takže pak jsem zase byl zootechnikem ve Stříbře. Já jsem to strašně miloval, takže, ale to bačování, víte, to bačování bylo strašně důležitý, protože ono dát dohromady stádo ovcí a vidět, že se vám rozutečou na každý místo, to je pro toho budoucího ředitele strašně důležitá role, protože musí to umět obejmout a nějak to prostě řešit.
1: Já tam vidím naprosto jasnou souvislost, ty vaše ovečky i v té charitě, je to tak?
2: Ano, jak jsem říkal, že se tomu brání z toho městí odejít, ale posléze jsem opravdu hodně těch dovedností, který jsem mohl věnovat při těchto aktivitách. Zužitkoval.
1: Tady diecézní charita dneska funguje už jako v podstatě velká organizace. To jsou desítky, možná stovky lidí, kteří se starají o to, aby diecézní charita fungovala. Kdybyste měl za ta léta jenom říct dvě, tři záležitosti, které se vám opravdu povedly, na který jste pyšný a budete na ně vzpomínat.
2: Víte, to já jsem strašně vděčný za každý chvilku toho, protože ty zázraky, kdy nemáte peníze a najednou můžete budovat třeba domy pro seniory, když můžete najednou tvořit zázemí pro maminky s dětma, spousta milosti, neuvěřitelně, to je na román. A já jsem říkal, že někdy s pokorou, pokud to bude někdo chtít vydat, takže bych něco opravdu chtěl sepsat, protože to je strašně moc. Ale ale rozhodně jsou momenty, které jsou třeba charita před povodní a po povodní byla jiná.
1: Ano.
2: To byl neskutečný záběr. My jsme vydrželi 3 roky vlastně v těch týmech vlastně pomoci lidem po povodních a bylo to přes 2000 domácností, které jsme opravdu 2 roky a 3. rok potom jsme dokončovali. Byli jsme tam jako velice intenzivně. A v té době právě byla potom otevřena obrovská zahraniční pomoc, která pomohla třeba vybudovat pro městskou charitu centrum ve Vochově, kdy jsme zdědili vlastně, nebo získali jsme darem statek od skvělých lidí, kteří nám ho opravdu darovali. My jsme tam mohli vybudovat centrum pomoci a bydlení lidí po povodních a teď momentálně je tam centrum pomoci. Pak ten zázrak najednou toho, že můžete dokončit dům pokojního stáří v Plzni v Hlavanově ulici, ve spolupráci ze spousta milostí, která probíhala, prostě to byly neskutečné věci a pak zároveň i dům naší paní v Klatovech, který je v nádherném areálu, dneska tam je pana Maria, která byla dlouho na štítu klatovského chrámu. To jsou velké věci. A pak ten zážeh toho, co znamenalo pro nás samozřejmě covid, to bylo nesmírně těžký a bylo to hodně, hodně jako pozbuzující na mnoha místech. A zase jsme měli takové milosti, že třeba vlastně terapeutku, která s týmem klientů, kteří zůstali v izolaci, nemohli za nima děti, což je pro nás úplně prioritní věc, tak udělali stromy života. A já je pořád vidím před sebou, ty stromy života, na kterých vlastně každý z těch obyvatel toho domova pro svý děti napsal něco zásadního a předal vlastně jim ten strom života s osobním prostě věnováním a s osobníma příběhama. A to si myslím, že jsou věci, které otřásly v základech jako covid, ale těch milých věcí, které se uložily do toho srdce vděčnosti je opravdu hodně.
1: Je těch služeb a těch akcí charity dostatek, anebo vnímáte určitý nedostatek naopak, jakože lidé se poptávají a vy nemáte kam je třeba
2: víc? Víte, určitě. Je obecně nastupující zase ta aktivita ročníku 70+ a jejich péče, to je téma, kterému se chci v budoucnosti věnovat zase dál, jako v tom je to týma nesmírně silný téma. A tam samozřejmě je strašně důležitý, že ano, pořád v té síti je služeb jakoby hodně, ale nestačí kapacitou, to je naprosto jasný. Ale na druhé straně to není jen o kapacitách, je to o potřebách, ale taky je to o tom, že my potřebujeme ke každé té službě lidi. A dneska je velký, jako ne snad zásadní, ale je dneska pro mě je složitý na tom prostoru získat ten tým, aby bylo možné ty služby poskytovat. A to si myslím, že jsou zásadní témata.
1: I o personálních otázkách budeme mluvit s Jiřím Lotrem za chvilku.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války jsem

0: Povídáme si s Jiřím Lodrem, který končí ve funkci ředitele diecézní charity Plzeň, už má nástupce. To bychom možná mohli říct. Kdo je tím nástupcem? Vy jste se ho nějak dlouhodobě připravoval?
1: Ano, Karel Weishaupel je sužický dodák a byl na diecézní charitě jako zástupce ředitele vlastně skoro 3 roky. Mm-hmm. A to je strašně důležitý, protože ono jako to sdílení, kontakty, informace, ale to nasátí taky ty atmosféry. A taky je pravda, že já pořád opakuju někdy, já už až jako možná protivně, ale říkám, jako je důležitý milovat Boha a lidi. A to je o vztazích. A je strašně důležitý, aby ty lidi se cítili, jako že máme své povinnosti, ale dokážeme si být blízko. Hmm. A to je taky jedna z těch message, které já kromě odbornosti se snažím Karlovi nějakým způsobem být po pomoci a mám z toho velkou radost, že to mohl převzít.
0: Samozřejmě mu držíme palce, zdravíme ho přes rozhlasové vlny. Kdybyste si mohl trochu postěžovat v uvozovkách, co charitě obecně nejvíc chybí, kde vidíte, že jí třeba bota tlačí, je to financování třeba nebo něco jiného?
1: Víte, my pořád máme zákon o sociálních službách na půl cesty, protože zákon přesně definuje pro poskytovatele úkoly a musí je plnit naprosté kvalitě a naprosto jakoby i s nádechem plnit opravdu, protože to je důležitý a jsou důležitý. Ale na druhé straně máme nenárokové financování. A to je velká proměna. Jsou obce, jsou města jako město Plzeň třeba, nebo plzeňský kraj, který se snaží, ale jsou obce, které fakt pomáhají, jako třeba jako Blovice nebo tak pomáhají, ale na druhé straně jsou některé obce, které jakoby říkají, no my to nemáme. A vždycky ty rozpočty jsou vlastně jenom otázka priorizací. A ty sociální služby prostě, ty jsou viditelné a jsou vlastně ta služba, která je tam doma a kde my hledáme vlastně to společně. A ono se to lepší, takže já jsem optimista a pořád budeme hledat s láskou, protože samozřejmě musíme k tomu patřit samozřejmě ta druhá služka. To je vyúčtování. A pak hloubková kontrola. A já mám vždycky takovou radost jsem měl, že jedna kontrola končila a druhá už zvonila, že jde na kontrolu a říkali, no u vás je to fajn, tak my to bylo vždycky jako by v pořádku, tak my to rádi prokontrolujeme. Takže to je taky důležitý, že důvěřuj, ale prověřuj a je to naprosto legitimní. Jenom je třeba a musím říct, že je třeba hledat cesty, protože my jsme založili kdysi hluboko v roce 2010 na té národní úrovni takové společenství poskytovatelů sociálních služeb, který je vlastně Charita Česká republika, Česká rada sociálních služeb. Je tam naděje, je tam armáda spásy, je tam diakonie, Slezská diakonie, Sea Raider, jsou tam potravinové banky. A v tuhle tom společenství my se scházíme každý měsíc. Děláme analýzy potřeb, děláme ale dároveň i průzkumy, děláme si ověření vlastně našich dat a tak. A spolupracujeme na hledání cesty. A to je ten nádech a výdech, který miluju a kterým jako s pomocí Boží asi zůstanu. A je to pro nás strašně důležitý. Takže to hledání cesty, změna financování je nutná a je důležitá.
0: A i ten vzájemný kontakt vnímám jako velmi důležitý. Tak jak jste řekl, ty organizace, že spolu komunikují jednou měsíčně, to je velmi podstatné.
1: Určitě. A ono je důležitý, že třeba ano, je příspěvek na péči. Ono se spousta věcí jako vydobilo, nebo jsou úhradové mechanismy, ale jsou i bezúhradové služby. Jo, je strašně důležitý vlastně v celém tom té složité struktuře služeb, který poskytují non-profitní organizace, fyzické osoby a příspěvkové organizace, které mají trošičku ten svět malinko trošku jinak, tak je to strašně důležitý. A víte co, zase obrovská vděčnost, že ten tým, vynikající lidi na ekonomických odděleních, stabilní týmy, který jsou schopní vlastně zabrat, jako jo, já vždycky vidím, jak oni opravdu nekoukají na hodinky a to jsou obrovské milosti, jo, takže když ten konec roku dokončíme a ten prosinec, jako se blíží ty Vánoce a my ještě pořád ladíme ty, kde sehnat, kde zaklepat, kde poprosit a pak se to jako nějak uzavře a my ten rok s nějakým božím pomocí uzavíráme, tak mám velkou radost.
0: Taky budeme muset uzavírat tohle dnešní povídání. Ono by se povídalo, ale já ještě jenom podotknu, že jste dostal ocenění města Plzně od sociálních služeb. Zla, Zlatý anděl v roce 2013, to bylo, když Charita fungovala přesně 20 let, tak v tom roce jste získal tohle nejvyšší ocenění. Takových ocenění není příliš rozdáno po městě Plzni a vy jste tehdy byl velmi dojat, tedy to si vzpomínám na ten ples sociálních služeb. No a samozřejmě se posluchači budou ptát, co budete dělat teď. Já vím, že do důchodu nejdete. Už jste zmínil Česká rada sociálních služeb, tu jste zmínil, v té zůstáváte aktivní.
1: Ano, já jsem prezident České rady sociálních služeb, která je celoblíková organizace, která zaštiťuje vlastně pomoc organizacím a zároveň tedy jsme se dohodli, že bych zůstal na 0,4 úvazku na diecézní charitě a právě si jsem se rád věnoval tomu, co všichni strašně moc baví a to je právě teda to hledání cest v tom, jak změnit vlastně třeba ten způsob toho financování, jak udělat dobře vlastně pro ten systém jako celek. To je strašně důležitý. A pak jsem s velikou láskou tam, kde jsem studoval, kde jsem poctivě 4 roky bojoval a taky prožil tolika milostí ve Stříbře a ten tým Stříbrský je skvělej, tak tam mám, tak zůstávám na necelých 0 na dohodu na malinký úvazeček ve Stříbře ředitelem farní charity a jsem za to strašně vděčný, protože to je prostě, já jsem naplněný obrovskou energií vděčnosti a to musím říct, že celý ten můj život vlastně o tom je, protože jsem poznal, co jsou prázdný ruce ředitele a kolik milosti tam přichází z vůli.
0: A když jsme začali tou stuhou, tou šerpou, kterou jste dostal na té oslavě a tam bylo děda Charita a důchodce, tak vy jste i dědečkem, je to tak, staráte se o vnoučata?
1: Ano, a to mám velikou radost, protože my skutečně máme tu úžasnou milost, že máme momentálně 4 vnoučata a na podzim čekáme přírůstek, takže opravdu to je prostě předávání této radosti a možná i trošku vtipu, ale já už moc nemoralizuju, tam už jsem většinou jenom ta chůva.
0: Je pravda, že jste jediný kluk v rodině, že jste se narodil po řadě děvčat.
1: Ano.
0: A když jste se narodil, tak tatínek týden byl nezvěstný. Je
1: to... Ano, můj tatínek chodil pro úravce a říkal, že není schopný splodit určitě kluka, protože má 2 krásné holky a nevěřil, dokud neviděl, takže takhle se to prostě traduje.
0: Tak začínáme, vlastně končíme u začátku. Já moc děkuju za rozhovor, naším hostem byl dnes Jiří Lodr. Ať se vám daří ve vašich dalších krocích a v životě.
1: Děkuju, jsem šťastný, děkuju.
0: Na shledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Království technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Plzeňští hygienici udělili po kontrolách dětských táborů několik pokut. Zítra bude oblačno, k večeru se vyjasní, teploty do 21 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránkách vypadajících jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce. Říká mluvčí VZP Viktorie Plíbová.
2: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
0: Několik pokut už museli provozovatelům dětských táborů udělit krajští hygienici. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali 42. Nejčastějším prohřeškem bylo špatné skladování nebo zacházení s potravinami. Během prvních 14 dní tak kontroloři rozdali pokuty za více než 20 000 korun. Pokračuje vedoucí plzeňských hygieniků Petra Vébrová.
3: Konkrétně byly ve skladovacích zařízeních nalezeny potraviny s prošlým datem použitelnosti a také byly některé druhy potravin uskladněny při nevhodných teplotních podmínkách. Za tyto nedostatky byly ze strany krajské hygienické stanice uděleny 4 sankce v celkové výši 23 500 korun českých.
0: Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích se čtvrtým rokem připojuje k archeologickému létu Akademie věd. Letos k prohlídce válečné krajiny Holíšovska přibydou dvě nové trasy. 23. července se můžou zájemci podívat do Žinkov a 31. července do Útušic, jak doplňuje muzejní pedagožka Tereza Pelcrová.
4: V městě Žinkově mohou návštěvníci navštívit opravený zámek, předověký hrad a raně středověké i pravěké hradiště. U Měticích mohou navštívit pravěkou lokalitu Čertovo břemeno, kde lidé sídlili v období středního eneolitu, a na závěr se přesunou ke kapličce Panny Marie. Sport.
0: Ondřej Cing vyhrál mistrovství republiky v cross country na horských kolech ve stupni na Rokycansku a z 8 tituly je novým českým rekordmanem. Mezi ženami poprvé triumfovala Tereza Tvarůšková.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku většinou malá oblačnost nebo i zcela jasno, odpoledne přechodně zvětšená kupovitá oblačnost a k večeru se opět začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách kolem 16. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Aby jo bude na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Pozor dejte na hlavním tahu mezi Plzní a Klatovy. Nedaleko sjezdu na Dolní Lukavici se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu i s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Má.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci, a když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl, aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta, lidi vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě, i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor. A přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková. Podívej se mi do očí.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám zjíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert. A pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schanstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Na shledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda.

pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále bima, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóry po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smutečný 9. av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ, pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Athéna a granátové

0: Jablko, symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že pátá makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
1: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pětní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešní 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů z 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvi.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za posledních 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek ubývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30-leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili toho hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než očešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Měsíčku.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený, tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé, prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku, nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vy kropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku,
1: samozřejmě,
0: nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností, já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete

0: 10-hektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti, máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
2: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak, přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
2: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou 3 pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
2: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohu z plynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru, ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Naďo, tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to je ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: Kytička, to jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nebo podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když mám přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů. Ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křižkovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav. Bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl lžičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: Ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano, na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: dáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi, zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě, teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuč jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jo, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Božka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš a ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Čili je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přetéká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano. A i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šukuju návštěvu, když se dám na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, a podobně. Je to velké potěšení jídlo života.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali talíř na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, kde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřabánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju, že jsme jednou s babičkou šli po Žižkově, po takové části, která si vlastně, my jsme byli na Jarově, to je část Žižkova Jarov a pak je Žižkov, šli jsme jako níž směrem k centru a tam byly fotografie, takhle jak jsou za těma sklama, vitrínama a holčičky takový malý, asi o něco malinko větší možná než já tenkrát, to mi byly 4 roky, a oni měli takový taneční sukínky. Yeah. Měli tričínko, bílý, černý, a mně se to hrozně líbilo. A začala jsem otravat babičku, že tam chci, no a to víte, ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, 2x týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
0: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
2: V mém prvním filmu tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný 2 role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve 2. ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň 1 cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. A dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna, jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou, víš. Což jsem měla takový náskok v tom 2. ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
0: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
3: Bože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
4: Protože se včera ožral jako dobytek, miláčku.
3: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
4: No, včera v taxíku taky.
3: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
4: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
3: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
4: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že seš kus chlapa.
3: S jakým nazrzlým slizounem?
4: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
3: Ježišmarja, to byl můj šéf.
4: No tak vidíš, že ho znáš, co jsem říkala.
3: No jak mu to zítra v práci vysvětlím?
4: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
3: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
4: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
3: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
4: Hezkou sobotu, jo?
3: No ano.
4: Jak si to jako představuješ?
3: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdou takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
4: Během vždycky skočím.
3: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
4: Ty jsi teda roztomilej.
3: No, já vím.
4: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
3: Co to je? Někdo zvoní asi.
4: No ne, to by mě nenapadlo.
5: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
4: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
3: Čili,
4: nebo ne, vypadni, ale honem.
3: No počkej, jak mám bude tebe vypadnout?
4: No oknem, ne.
3: Ale blázni jsme v 10. patře.
4: Ježiš, jenom 9. Dělej, skákej.
5: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
3: Počkej.
5: Koukejte mi otevřít.
4: Hned, maminko, já jsem ve volně. Schovej se, dělej. Nikdy nevysvětlím. Vzdělávej se a drž hubu.
5: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
4: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
5: Sobotu.
4: Do dveří.
5: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
4: Dáte si něco, maminko?
5: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
4: No,
5: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
4: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
5: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
4: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
5: K tý starý megeř, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla.
4: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
5: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
4: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
5: Ne,
4: když tady Jára
5: ne.
4: Není, že?
5: Ne.
4: Nezdržíte se dlouho, že ne?
3: Laďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto, ale jenom proto, že mu řídí manželství taková symetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, nashledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
4: To jsi neměl, Láďo, to jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
3: No co ano, uděláme si dneskou sobotu. No.
4: Bezla.
3: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle E.F. Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle E.F. Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl, v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škub, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to, tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaní, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle E.F. Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kterého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš mou ženou, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Děte ho třeba, musí to tak být. Co nem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím, mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. Ta? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, Tálava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne.
3: Tálava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce, a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako, já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni. A ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku. A ona furt, že bych měl říct nějaký přání. A já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv vždycky něco vyžaduje, ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prvít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
2: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Uh-huh. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
4: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný. Jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prý tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
4: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdenička Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musela, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
5: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Si počkat, až dostaneme svůj byt.
5: No pokud vím, dávat, co jsi chtěla ty?
6: Protože jsi mi udělal dítě.
5: Cože jsem ti udělal? To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
5: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
5: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš. Muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
5: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
5: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
5: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá, nesmí se vyhodit.
5: Jo, jsem. Víš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
5: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podívej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak jí můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem jí pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli. No,
6: tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla.
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
6: Ali. Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co zřekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, tak je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem Ježíši Kriste brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
9: Protože seš na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
9: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
9: Pst. Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
9: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, i jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soubruhu. Strhej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž, pojď být

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to, no a na vsi, že jo, tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem dělám 2 věci. Všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Pro, až mi to bylo, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedu. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšným, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu takový sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velkýho psa, který mu říkají Ozák, a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já toho mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Januška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: A vykastruje. To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. Ha! Stůj! Angínový bacile! Oh!

0: infikovat. Táň, táň.
1: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Oh. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotika.
0: Dobře vám tak, dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
1: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
0: Oh, no? Tomu já nevěřím.
1: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
0: To jsem teda nevěděla.
1: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
0: Proboha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
1: Lidi, co pořád meleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
0: Oh, brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
1: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kde kdo s kde kým líbá, jak se volizujou.
0: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
1: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co kdybys začala stávkovat?
0: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
1: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči? Zkus zavřít oči. Umíš to?
0: Ale jen na chvilku.
1: Dobře.
2: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
1: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
2: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
1: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
2: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
1: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
0: Jan, střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
2: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
0: Je kapenková nákaza.
1: Kde?
3: S ženskýma se neperu.
0: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel čas, já bych asi podlehla.
2: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
0: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
2: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
0: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
2: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
0: Ale my víme, jak to dokázat.
2: Prostě to dokážeme!
4: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní Noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: To je Jarda Spelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače Noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout. A teď k tomu tématu. Mm-hmm. Já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuju se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlazený pití. Pít ledničky jsem je nemožný, nebo i z restaurace třeba je to zase víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě? No v letě ne, to jako ne, to jsem ještě neměl jsem. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se na nich angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. A nebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne. Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty jižní Moravu, jak tam v těch chycech můžou být, jo, jako tam mají převážně to léto nejvíc jako teplo.
0: To máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu, no dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že stepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
1: To jako na tu Moravu jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete jižní Moravu, majitelé vinných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve vinném sklípku.
1: No ale já však tomu alkoholu, třeba k tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Připravte, pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně umět takový, že jako kdyby byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Tak momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct.
1: Jo.
0: Děkuju a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. A hezké léto.
0: Děkuju mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900. Za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože mám dvě káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký ostrov zřejmě.
1: Je to no Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to, no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka co 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím. Já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Do toho, do Řecka.
0: To je taky Řecko. I když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou
0: letos? No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani, oni na tom trvají. Tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže, a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletí na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. Dvě dovolený během léta. Ale
1: a můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ káka, jestli jsem tomu tedy
1: jo,
0: správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám sežrali ptáci, oni bydli v Rosinově v domku. A všechno je suchý. Akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak,
1: ale
0: to bych taky
1: potřeboval. Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásný teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít na síči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam. Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že tak ty jsi přijeli na štělo obyčelnou bazénu. Já, pan Milič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
0: Děkuju,
1: hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánček a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Necháme to, budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Ano, dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc, hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou práci, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme slušní úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnout, že jo, spíval já dotřek nebo to. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jak přimořený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal jsem třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude si svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v letě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám po štatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. Františku, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků. A ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? No to je kafe, frappe studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pět lahve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, tak tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín novej, do toho komína jsem dal pět lahví zavoleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u té hodné, já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten prášek vylízali. A ten šumák jako, jo? A tím pádem dělali ty pěnu. Hubí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju si no, to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Ano. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo?
1: No ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám hradili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě, ta je termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a jo, vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo? Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, jasně je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, a dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Když se sprchujete studenou, tak taky platí.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi Noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tri prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a děkuji všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopná, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona, ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no, protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly 40, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, teď zrovna to tam padlo.
1: Tak pán byl aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to táhnu. Já už to táhnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku, to zase studenou vodu potřebuji od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolem dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupelé dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak nechci mám v kolotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám.
1: Vůbec nic na sebe.
0: Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně,
1: no přesně,
0: taky.
1: No. Ale víte co, proč si nepohovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cu fíl, jak se říká vám tecu.
1: No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale to nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale nadsázkou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to. Vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, který byl z Rovínka, to jel, protože mě tady se strhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to.
0: Děti, radost života. Ještě nám takhle nalijí naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, jižní Moravu, tam vyložený ten cíp jižní, jeho moravský, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120-litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nadbatnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuji vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější,

0: že galové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete a je to úplná paráda. No takže to mám takhle samozřejmě, vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
1: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
0: Ano, přesně, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne z
1: polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já
0: to by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
1: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
0: Žaluzie, samozřejmě, to se nepodotkla, ty už mám x let. Teda. No. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
1: Tak.
0: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale tak s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednodušší vždycky od Vietnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi století ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono to tak nefunguje a klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
1: Děkuju moc krát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
0: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo.
1: Teda
0: studený, pokud je koleno teplé, tak studený a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
1: Vyřídím.
0: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
1: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
0: Mějte se
1: a naslyšenou.
0: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
1: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část Noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár a byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
1: Já vám naprosto rozumím. Já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě v našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
2: Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, já jsem to nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty bedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, jsem byla úplně v sedmém nebi, opravdu.
1: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
2: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. Ale když se mi smel, já říkám, no a co, ježišmarja, však jsem oblečena, o co vám jde?
1: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusím ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
2: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
1: No, to já
2: to
1: mám.
2: To oblíkání sebe, pejska, to jo, a to. A,
1: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
2: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle v letě ráno, že dobrý, vstanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
1: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
2: Ještě bych chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí a kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
1: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
2: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila pivo, oni si to fotili. A já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
1: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
2: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
1: Díky, naslyšenou.
2: Nasledanou. Všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistři světa.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu, no, drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra. Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z Ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak živa zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že tak. To je jednoduchý. Pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se slíkne do naha, tak už ozvády zvypneva, aby sundal ještě aj kůři.
0: Není co sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studený vodě. Zlehka to vyždivnu a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký na dechání, to už pálilo v plicích. A to je daleko horší, akorát si říkám, že teda znám jeskyni, kam se asi příště na ty vedra odstěhuju, protože v kameny je, jak známo, vždycky chládek.
0: To je pravda.
1: Tak doufám, že navíc tam najdu příbuďte nějaký aspoň na ty největší vedra. Jinak mám takovou něco, co ostatní lidi asi nemají. Vím o jezírku v lese, ve vysokém lese. Tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoké les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
0: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
1: No, když je takový level, jak bylo teď, tak aj v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
0: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání noční linky, no říkám, pro dnešní díl noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka, našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

horší. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlíme o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je na kytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přes topení a dát na němu spuštěný ventilátor. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větráce samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, co mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. A to už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi, jo. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla kdysi ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp. Protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, já myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlí, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí u dole a nahoře a ti jsou zase, ti rádi chodí i v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň. To by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna. Samozřejmě, když je mraz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky ano, trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak se tomu, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají je extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte se hezky.
1: Já děkuji taky, já zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ale
0: ráno.
1: Viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku, medzi okenem mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov. Napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no já nevím, balustrádu, no prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, víte, co byste neveril, že co to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale to mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršal, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: No. To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch ako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a preci sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá sůl, protože slená voda, ste říkala, tá sůl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri vori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla alebo do labora dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly. Pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Paní Aničko, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám léto, které se dá vydržet bez extrémních veder.
1: Já keby to mohla jít tak k moru, víte, co tam by mi nevadilo ani 50 stupňů.
0: No, tam je to trošku jiné, tam je trošku jiný vzduch, slámí a fouká tam větřík od moře. To už je opravdu jiná kapitolka.
1: Dobre, tak vám všetko dobre prajem a hlavne zdravie a nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
0: Ďakujem pekne. Mějte sa hezky a naslyšenou.
1: Aj vy, všetko dobre.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější o tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip. A ten se potom teda nedobře, ten zip, a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové, trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové tak sáčky, to ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo. Tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpažování takovou... v praxi, ano.
1: No a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho 4 vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, Já jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co. No prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali, a já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Tak. Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde, lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko, a mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimat?

0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc a naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny. A Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. I když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Kruci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřel. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálo pevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladiště.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle?
5: Beru
2: všecko od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Co mu vol zájen, Anton? Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Kruci krajec, himmel, fagot element.
6: Jež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekem chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětin, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: Tak o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
3: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
3: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
9: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
10: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
10: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo nevíš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemá.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
11: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
3: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
3: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
3: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno okének.
10: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
3: A tam.
9: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy.
10: Kůň stojí na zadních nohách Hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
9: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává.
2: Zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
12: Tak, tohle je cirkus Humberto, Antone. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktoru Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
2: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
12: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
2: Človíčkově všelijací, nedej pán Bůh, snad i po Bertové.
12: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
2: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
12: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
2: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
12: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augusty. No prostě, jak si co kdo najde.
2: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny.
12: Táta. Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
2: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
12: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
2: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No, ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. No, konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se proklouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají trojníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívek. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
12: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
2: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
12: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
2: Cože mi vybere?
12: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
13: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
14: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
2: Co to je?
12: Žádný Irčan, je to Čech.
13: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech. Tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten bylo trochu menší.
12: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
2: Co? Tuhle parádu.
12: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
13: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
12: No.
13: No, jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
14: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
12: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
14: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862,
3: k cirkusu.
15: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
16: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřehal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není. Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivésti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
1: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
3: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
3: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
3: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
1: Vašku! Ozvalo se od brány. A Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
3: Pane, to je pašák, ten kapelník,
1: liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
3: Hans, kde je Miss?
2: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
1: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
2: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
4: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
2: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
2: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
2: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
4: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
2: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, Vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
4: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko? Oslovil holčičku, která se všecka protahovala. Ty jsi zdejší?
5: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
4: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
5: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
4: Vašků? To je jméno?
5: No asi.
4: A pojedeš s námi, Vašku?
5: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
4: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
5: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
4: A je to moc těžké skočit na koníčka?
5: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu.
4: No, proč si se neodrazila pravou?
5: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
5: Vždycky.
4: To je divné.
5: To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
4: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Hýjo, běž a neplaš se, malá, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
4: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím? Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
4: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
1: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
6: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
4: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropásl.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak te

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu si jezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berwitz zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berwitzovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to,
0: angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Haló. Poslyšte, Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane ředitel.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu neznále, je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit to, jako když ženská pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. Tady bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo, Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický, člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc, než to vaše věčný pití, takže servus, Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tu štičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No,
5: tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život v něm pokračuje v ustáleném rytmu. Zkouška, vystoupení a příprava nových čísel.
7: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
0: Skutečně, Hanzi?
7: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
0: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Berwitzová s Vašku. Na mis a Mary zařiďte to.
8: Co budu mít na sobě?
9: Já to vidím také, Helen. Ty
8: Široká sukně s volány.
9: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
10: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
8: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
10: A co Vašku?
8: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
3: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
11: Ale koukám na to teď a...
3: A co?
11: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
12: A teď slon, Arshehir s Bingem.
11: Donnevetr, ono to má být André.
3: Jak to myslíte?
11: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
12: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
11: Kdybych věděl, že to je André pro slona... Ty to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
12: A co?
11: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
12: A co by to k sakru mělo být?
11: Kleknout.
12: Kdo?
11: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
12: Ty brvče!
3: Arshehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
12: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
11: Vždyť to Himmlergott nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
12: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
11: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
3: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
12: Madam?
8: Ředitelka se voutrhala.
12: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Arshehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
13: Tak co jsi tomu říkal, táto?
14: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
13: A vy, pane Malina?
15: Prýma, Vašku, prýma. Po vás jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
13: A Hans a direktor, to, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerholec.
16: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
13: Teď já jsem byl u toho.
16: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
3: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým vraníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. A hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
12: Vašku!
10: Vašku!
12: Vašku!
3: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
12: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
17: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat.
9: mám radost.
3: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
9: A její dceři Ružence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
3: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Ahmed Romeo s Paulem a vedle nich další. Prosím, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
17: Ne.
3: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
17: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
3: Tak. A sem s laskavým dovolením, ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
9: Tam já.
3: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
9: Děkuji.
3: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Bravo. A první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem kurz und gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjde.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.